oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

náš follower, rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Adobe.
1: Snad se pousí, snad se nechci tak vydívat. Večerníček přece není pro dospělé. A co nádobí?
0: Já vám dám nádobí, já vás roztrhnu jako hady.

0: Tak se uklidním.
1: Rádio Junior.
2: Proti dlouhé chvíli, proti nudě v bytě.

hlavě, sochařem je rázem, rychle snadno hrábě. Lepí barevná páska, šaty na maňáska, lepí páska lepící, kvokající slepici.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a stvořivé erupce zralý banán ve slupce.

0: srdce úplně stuhly.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: můžu?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoje děchovi dostat?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hnědá, nebojte se, nedvěda.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že taky. Jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: Klitle sa ruší,
1: dátová sekera.
0: Klitle sa ruší,
1: a nám to nevadí, a nám to nevadí. Neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil.
2: Když slyší sekeru, ještě

0: to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

bodů, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot.

ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

nimž od věku pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

to jede rychlík, tak rychle.

0: zahrádky, u zahrádky gorilí.
1: Ale ona to dělá.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusť si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

Jen Foš Kumpem. Jou, pežníci jsou povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádné jiné řemeslo nikdy to jim neneslo.

0: Te vrahouni lou, pešník je nesmlouvavý lou, ten jí ho strašně baví, co šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme, pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Rádio Junior.

0: stejně jako pralidé.
1: A to znamená jak jako?
0: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně.

0: A další, a další.
1: Prosím tě, co to vyvádíš?
0: Počítám děti, které nás poslouchají.
1: A kolik jsi jich spočítal?
0: Hodně.
1: To je kolik?
0: Spoustu.
1: Františku.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: je přátelství. Hele, pocen, už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

I když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Radio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Judy Cook, Jany Richterové.
1: Ahoj, kamarádi, já už jsem zase tady. Začíná další Všudy kuk Jany Richterové. Mám pro vás jednu divadelní pozvánku a taky se dozvíte, co dělá režisér a jak byste se režisérem třeba i mohli stát. Mám pro vás reportáž z lesní školky a dozvíte se, co to je karilonér. Já jsem to do dneška nevěděla. Prostě vydáme se za pražskou mobilní zvonohrou, která slaví 25 let existence. Takže já si myslím, že nás toho čeká dost. Bude taky spousta písniček, takže jdeme na to. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Holky a kluci, do dnešního vysílání Rádia Junior jsem si pozvala hosta, který nás přišel pozvat na jednu divadelní událost. Je tady se mnou Honza Šenkeřík. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Honzo, na co si nás přišel pozvat? Co, kdy, kde a jak bude?
1: Přišel jsem pozvat na novou inscenaci, kterou připravujeme s jednou úžasnou partou. Inscenace se jmenuje Havrane z kamene a je to baladická pohádka. Budeme hrát v divadle D21 už tento pátek v 19.30 a pak příští týden 20. května taky v 19.30 večer.
0: Co to znamená, když se řekne baladická pohádka?
1: Já baladickou pohádku vnímám jako žánr, který je blízký pohádce, ale je temnější. To znamená, že postavy a příběh není jednoduše rozdělený na dobro a zlo a není vždycky to tak, že dobro absolutně nad tím zlem zvítězí. Možná ten konec může být trošku temnější. Kdo zná třeba český balady básnický jako Jakytice, tak si možná dokáže podle toho udělat lepší představu.
0: Takže trošku na přemýšlení.
1: Ano.
0: Trošku na strach.
1: Trošku, maličko. Mm-hmm.
0: Čili pro koho se hraje, od kolika let se na to může?
1: Já si myslím, že může přijít kdokoliv, ale tím, že se věnujeme trošku náročnějším tématům, přesně jak jsi říkala, že je to trochu na přemýšlení, tak si myslím, že od druhého stupně základní školy určitě. Myslím si, že už i první stupeň základní školy by to zvládl, protože je tam spoustu hudby, je tam spoustu čarování, je tam tanec, je to vizuálně krásná inscenace, ale jak jsem říkal, je to trošku temnější, věnujeme se tématům, jako je vyčlenění z nějaký skupiny, dospívání, hledání sebe sama.
0: Tahle ta témata můžou být zajímavá docela brzy, takže třeba když je člověku tak 9, 10, tak si nad tím může zapřemýšlet, jestli už by se tam mohl třeba s rodiči vydat.
1: Myslím si, že určitě ano.
0: A prozradíš aspoň maličko, o čem ta pohádka je?
1: Moc rád. Havrane z kamene je o mladé čarodějnici, které všichni říkají, že je mladá, protože jí je pouhých 100 let. A tahle mladá čarodějnice, v uvozovkách mladá, si ze všeho nejvíc přeje někam patřit. Nejradši by patřila mezi dospělé, zkušené čarodějnice, aby s nima mohla trávit čas, ale místo toho je odkázaná na úplnou samotu a studium, které musí absolvovat, aby byla přijatá do toho společenství těch dospělých čarodějnic. A nedaří se jí to, nedaří se jí splnit to základní vzdělání. A v touze nebýt sama se spřátelí na okraji lesa s dívkou lidskou, která naopak čarodějnice hledá, protože je nešťastně zamilovaná do kluka, který ho nemůže mít. A tyhle ty dvě dívky společně se začnou přátelit a mladá čarodějnice jí nabízí svoji pomoc čarodějnou výměnou za přátelství. Tady odtud začíná příběh a rozvíjí se dál. A možná by stálo za to ještě říct, že se to jmenuje Havrane z kamene, protože mladá čarodějnice má fiktivního kamaráda, kterému říká Havrane z kamene. Je to velký strom, který obepíná velký kámen a ona si vlastně s ním povídá, protože je tak sama, že si vymyslela takovýhleho kamaráda.
0: Teda, jak to poslouchám, Honzo, tak tam je spousta věcí, které jsou součástí našich životů. Stačí si to jenom propojit s něčím, co třeba člověk prožívá v dospívání nebo v dětství. V čem se tahle divadelní inscenace liší od jiných divadelních her?
1: My pracujeme s folklorními tématy českými a s tématikou českého folkloru a vlastně i s prvky fantazy, což na divadle moc často není k vidění a kombinace těchto věcí dohromady je ještě víc vzácná. A tím, že je to česká baladická pohádka, tak jsme museli do inscenace zakomponovat českou folklorní tématiku a tu jsme zakomponovali skrze kostýmy, skrze tanec, skrze hudbu.
0: Bude na jevišti nějaké kouzlo?
1: Ano, můžu slíbit, že nějaké kouzlo bude. Já na sebe prozradím, že jsem na střední škole se snažil naučit pár karetních triků a různých jiných podobných takových efektů pro pobavení svých spolužáků. Tak jsem si na to vzpomněl při vytváření téhle inscenace, ale nebude jich tolik, protože Havrane z kamene je typ textu, u kterého většina těch kouzel musí probíhat obzvlášť v představivosti diváků. A proto, když se na jevišti kouzlí, když mladá čarodějnice čaruje, tak ten efekt kouzelný je často ve slovech, v tom, co ona říká, protože ty slova jsou ty nejmocnější kouzla a ona skrze slova čaruje. A divák se zároveň v ten moment dozvídá od herců, jakým způsobem se svět okolo mladé čarodějnice mění, ale nevidí to přímo. Takže je to hodně postavené na představivosti.
0: Jak dlouho se takové divadlo zkouší?
1: To se může lišit mezi profesionálním divadlem a amatérským. My se pohybujeme s naší skupinou někde mezi, protože velká část z nás je buď současní studenti uměleckých škol nebo absolventi. A protože nejsme soubor profesionálního divadla, tak samozřejmě to nemáme jako naše první povolání. Takže jsme zkoušeli po večerech, po víkendech, ve volném čase, ale zkoušíme tak průměrně dvakrát až třikrát týdně od února. Takže 3 měsíce nám to trvalo dát dohromady.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Holky a kluci, v dnešním vysílání Rádia Junior si povídám s Honzou Šenkeříkem, který nás přišel pozvat na divadelní hru, jakže se jmenuje?
1: Havrane z kamene.
0: Havrane z kamene, to zní nádherně. Říkal si, že je to temnější baladická pohádka. Jak se, Honzo, vlastně liší profesionální a amatérské divadlo? Amatérské divadlo, tam si řeknu, že je to koníček, hobby. A jsou tam nějaké rozdíly v práci?
1: To je záludná otázka. Já bych nejprve řekl, že já si myslím, že amatérské divadlo je základna, na který stojí to profesionální. A myslím si, že obzvlášť v Čechách má amatérské divadlo tak hlubokou a dlouhou historii, že úplně oddělit je nejde. A samozřejmě je určitě pravda to, co jsi říkala, že u amatérského divadla je to většinou koníček nebo to, co členové toho souboru dělají ve volném čase po práci. Ale já mnohdy vidím amatérský soubory nebo jejich inscenace, které jsou třeba výborný na úrovni profesionálních. Někdy vidím některé soubory, které jsou třeba lepší než to, co jsem viděl někde v divadle. Plus je spoustu souborů amatérských, který se hraním a svojí společnou prací vypracovali tak daleko, že už se dají považovat za profesionální. Ale pokud bych měl odpovědět cynicky, tak úroveň řemeslné schopnosti a taky velkou dávku talentu od herců a hereček, která není u toho amatérského vždycky požadavkem.
0: Takže co se týče profesionálního divadla, tam prostě lidi chodí do práce.
1: Ano, a je to práce.
0: Je to práce.
1: Jako každá jiná špatně placená.
0: Co je vlastně úkolem režiséra, když se zkouší divadlo? Jak moc se herci třeba musí trefit do tvé představy?
1: Obecně si myslím, že je to rozdílný podle režiséra. Každý režisér je jiný. A jsou režiséři, kteří mají od samého začátku úplně jasnou představu, narýsovanou podle pravítka a potřebují ji naplnit na 100%. A potom jsou režiséři, kteří mají tu představu přibližnou nebo vědí, kam chtějí dojít a vycházejí víc z herců a vlastně ze společný improvizovaný tvorby třeba během zkoušek. Já jsem někde mezi, řekl bych. Já vždycky, když čtu text poprvé, čekám na moment, kdy začnu vidět obrazy ve své představivosti. Vždycky v tom textu najdu nějaký moment, který je pro mě určující, kdy vidím například v případě inscenace Havrane z kamene, jak mladá čarodějnice stojí na jevišti a vzhlíží k vysokému herci, který na ní jenom pohlíží a neodpovídá jí a ona na něj mluví, protože je sama. A takovýhle prvotní obraz je něco okolo, čeho potom stavím celou inscenaci. A ty představy, které si připravím, se potom snažím s těmi herci naplňovat tak, aby ten můj vnitřní obraz, který jsem si vymyslel, potom se zmaterializoval na jevišti, ale velmi často se stává, že ten výsledný obraz je daleko od toho původního, protože nerad tlačím herce do něčeho, co jim nepřijde přirozený. Protože na konci dne je to ten herec, co je na tom jevišti a většinou má větší pravdu než režisér, který na tom jevišti není a jenom na to kouká zvenku.
0: Dokážeš se třeba někdy pohádat? Křičíš, rozčiluješ se, když třeba herec má úplně jinou představu?
1: To asi určitě nikdy.
0: Ale existují takový režiséři.
1: Určitě. Já si myslím, že já jsem někdy až možná moc měkej na herce. Ne, jako by bylo samozřejmě několik situací, kdy jsem se dohadoval s herci, ale snažím se vždycky být laskavý při těch dohadech, protože to nikdy to není o tom, že bychom se nedokázali shodnout na tom, jak to má být, ale ten herec na jevišti prostě může mít úplně jiný pocit z toho, co po něm chci. Takže je to o tom najít společnou řeč nebo vzájemně se pochopit.
0: Je to tvůrčí práce.
1: Ano, a společná.
0: A proces. Když by třeba teďka nás někdo poslouchal, holka, kluk, kteří si rádi představují, jak by něco mělo vypadat, jak by to mohlo probíhat a třeba by jednou chtěli pomýšlet na režisérské povolání, co pro to můžou udělat? Existuje na to nějaká škola?
1: Ano, existuje na to škola. Je jich několik, samozřejmě nejznámější pražská DAMU, kterou jsem studoval, nebo ještě technicky stále jí studii, protože mě čekají státnice teď v červnu. Pak je třeba brněnská JAMU samozřejmě a je spoustu dalších míst, kde se dá studovat.
0: Tak já ti moc děkuju, Honzo, a pojďme na závěr zopakovat, co, kdy, kdo a kde.
1: Dobrá, rád bych všechny pozval na inscenaci Havrane z kamene. Premiéru máme 15. května v 19.30 v divadle D21 na Vinohradech. Druhá premiéra je 20. května a v červnu budeme mít první reprízu 21. června v 19.30 v divadle D21.
0: Tak Honzo, ty jsi režisér té hry a kdo tu hru napsal?
1: Tomáš Pěkný.
0: Tak doufám, že to bude pěkné.
1: To taky doufám.
0: Ať se všechno vydaří a těšíme se do divadla. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Holky a kluci, dneska byl mým hostem režisér Jan Jakub Šenkeřík.

0: Kamarádi, v dnešním Všudy kuku se podíváme na jeden velmi zajímavý hudební nástroj. Víte, co nebo kdo to je? Carillonér, tak vězte, že se jedná o vzácný druh hráče na zvonohru, kterou většinou najdete ve věži kostela. Dneska si ale budeme povídat o pražské mobilní zvonohře, která nedávno oslavila 25 let existence a oslavila to celodenním koncertem v pražském modřanském přístavu Rozmarína. Na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů přijelo zahrát 6 profesionálních carillonérů z Belgie, Španělska, Nizozemska, Polska a také z Česka.
1: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost. No, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže. Takže to budou dva carillonéři z Belgie, Karl van Eidhoven a paní Els de Bever. Potom to bude ze Španělska, Anna Maria Reverte. Ona hrála na tom prvním koncertě v roce 2001, takže tím víc mě těší, že mohla přijet. Potom Monika Kazměrčak z Polska a samozřejmě Rosemary Semčens, která jezdí pravidelně každý rok koncertovat na moji zvonohru už od roku 2008.
2: Každý z carillonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: A to velmi přesným. Hladění koncertní zvonohry musí odpovídat přesnosti až na setinu tónu.
1: A laikům vždycky říkám, když si představí dvě klávesy na klavíru a vzdálenost mezi nimi rozdělíte na 100 dílků, tak s touto přesností musíme zvony naladit. Ale má to zase na druhé straně další výhodu, že zvon je naladěn jednou provždy při výrobě a už se nikdy nerozladí, takže starosti varhaníků v tomto případě nejsou.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a carillonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl. Najít novou generaci tuzemských carillonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí carillonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kluk Jany Richterové a já mám pro vás otázku. Chodili jste rádi do školky nebo jste radši běhali po louce nebo po lese? Ono se to dá zkombinovat. Místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče z měst čím dál tím častěji dávají děti do lesních mateřských škol, které vznikají hlavně u větších měst. Jejich počet totiž v Česku za posledních 10 let vzrostl. A v Jihomoravském kraji zatím funguje jediná městská lesní školka a my se do ní teďka vydáme. Takže pojďte, čeká nás Brno bosonohy.
1: Dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi dneska zase přišel? Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky, ale budou mu 3 teda od září už.
2: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
3: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonošská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

Přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Dozvěděli jsme se, jak bychom se mohli stát karilonérem. Taky jsme navštívili lesní školku, víme, co dělá režisér a jak se jim stát, no a kam se můžeme vypravit do divadla na krásnou, temnou, baladickou pohádku. Já si myslím, že to pro dnešek stačí. Byla spousta písniček, no a já už se těším, co dalšího pro vás vymyslím v příštím díle Všudy kuku. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám všechno dobré přeje Jana Richterová. Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Teď už pro vás máme příběh sirotka, dívky Anny, která doufá, že najde u dvou stárnoucích sourozenců z venkova svůj první opravdový domov. Jak se bude Anna zžívat s novými kamarádkami a spolužáky ve škole i s lidmi na venkově? Na motivy knihy Lucy Maud Montgomery napsala Klára Novotná. Režie se v roce 2020 ujala Martina Šlegelová. Účinkují Viktorie Hrachovcová, Matěj Převrátil, Taťána Medvecká, Apolena Veldová, Magdalena Prostá a další.

0: Dobrý den.
1: Dobrý. Haló? Prosím. Pane.
2: Co pak?
1: Vlak 5:30.
2: Co je s ním?
1: Už by tu měl být. Má zpoždění?
2: Vypadá to, že jste se zpozdil vy.
1: Aha.
2: Kam máte namířeno?
1: Já? Nikam. Tedy měl jsem jen někoho vyzvednout.
2: Nejspíš támhletu. Vysadili je tady, že si prej pro ní přijede někdo z Avonly. Jedete z Avonly?
1: Ano, ale...
2: Říkal jsem jí, aby šla do čekárny, ale povídala, že radši zůstane venku. Prej tam mi alespoň nic neunikne. Holka bude nejspíš pěkný kvítko.
1: Jenže já měl vyzvednout chlapce.
0: Vy jste pan Matouš Kadbert ze Zeleného domu, vidíte?
1: To jo. Tedy, ano. To jsem já.
0: Bylo mi to jasné hned, jak jste šel prve kolem. Paní Spencerová mi vás ani vaši sestru sice nepopsala nějak podrobně, ale já si vás bůhví, proč představovala právě takového. Vysokého, s dlouhými prošedivělými vlasy, s vlídnýma očima. Já jsem Anna Sherlyová.
1: Tebe tu nechala paní Spencerová? Jsi ze siročince v Houptownu.
0: Už jsem se trochu začínala bát, že pro mě nepřijedete, ale rozhodla jsem se, že když se neobjevíte, vylezu tamhle na tu třešeň u zatáčky a zůstanu tam do rána. Jen si to představte, v koruně mezi bílými květy při měsíčku, jako v komnatě z mramoru. Vaše brečka je tamhle, že?
1: Ano.
0: Tak půjdeme? Když už se budu muset dobrodružství na třešni odepřít? Nebo ještě na někoho čekáme?
1: Ne. Kde pak? Já... Ukaž. Vezmu ti brašnu.
0: Tolik květů pohromadě jsem ještě neviděla. Pro tuhle ale mě hned napadlo jméno. Bílé opojení. Vždycky jsem slýchala, že ostrov prince Edwarda je nejkrásnější místo na světě a představovala jsem si, že tam bydlím. Ale nikdy mě nenapadlo, že tam jednou doopravdy budu bydlet a že k vám budu patřit. Nikdy jsem vlastně k nikomu nepatřila, dá se říct. Ale v siročinci to bylo vůbec nejhorší. Byla jsem tam jen 4 měsíce, ale stačilo mi to. Vy jste asi nikdy nebyl sirotek v siročinci, tak to nemůžete znát.
1: Právě, no. Chtěl jsem říct... To tedy neznám.
0: Kolem sirotčince žádné stromy nekvetly. Rostlo tam jenom pár takových ubohých mrzáčků v pětináčích. Říkala jsem jim vždycky, vy malí chudáčci, rostlete si klidně v lese mezi ostatními stromy, v mechu, kolem tekl potok. Teče u Zeleného domu nějaký potok.
1: Strouha hned za domem.
0: Vážně? Já to tušila. Mohla bych jí říkat třeba stříbrný pramen. Opravdu je to všechno jako sen. Musím se štípnout, abych uvěřila, že nespím. Jenže, i kdyby to vlastně byl jen sen, tak je lepší snít, dokud to jde. Ano, řekla bych, že takhle se člověk asi cítí, když je bezbřeze šťastný. Vlastně skoro. Protože... Jakou barvu mají podle vás moje vlasy?
1: Rezavou, ne?
0: Ano, zrzavou. Takže vidíte, že nikdy nemůžu být bezbřeze šťastná. Nikdo, kdo má takovéhle vlasy, totiž nemůže. To ostatní už mi tolik nevadí. Ani ty pyhy, ani to, že jsem tak hubená. To všechno si umím představit jinak. Představoval jste si někdy, jaké je to být božsky krásná?
1: Já... Ne.
0: A co byste si vybral? Být božsky krásná, nepředstavitelně chytrá, nebo andělsky dobrá?
1: No...
0: Ale já moc mluvím, vidíte.
1: Tedy, já myslím, že nám ta cesta aspoň utekla. Podívej, Zelený dům je tam...
0: Ne, neříkejte mi to, budu hádat.
3: Řekli jsme paní Spencerové přece jasně, že chceme chlapce.
1: Já vím.
3: Aby zastal práci v domě i na poli. Holka nám není nic platná.
1: Já vím.
3: Děvče, můžeš nám říct, jak došlo k tomu omylu? To v sirotčinci žádné chlapce neměli?
1: Vždyť ty se celá třeseš.
4: Proč jste mi neřekl hned na nádraží, že mě nechcete a nenechal mě tam? Kdybych nebyla viděla bílé opojení a netěšila se na stříbrný pramen, bylo by to pro mě všechno jednodušší.
3: O čem to pro Boha mluví?
1: No, jenom naráží na to, o čem jsme se bavili cestou.
3: Tak přece nebudeš plakat.
4: Mohla jsem tušit, že je to příliš krásné, než aby to byla pravda.
3: A vezmi si něco k jídlu, když už je to na stole. Jestli opravdu nebudeš jíst, odvedu tě nahoru do pokoje. Vyspíš se. Dneska už stejně nic nevyřešíme. Tak pojď. A klobouk si vezmi sebou.
1: Dobrou noc.
4: Jak mi můžete přát dobrou noc, když víte, že to bude moje nejhorší?
3: Už spí. Ale myslela jsem, že si vypláče duši. Chudák holka. Tak to dopadá, když člověk něco vzkáže místo, aby to vyřídil sám. Jeden z nás s ní bude muset zítra zajet za paní Spencerovou.
1: Ano. Asi ano.
3: To si nejsi jistý?
1: Je taková... takové roztomilé stvoření.
3: Oh, snad nechceš říct, že bychom si ji měli nechat?
1: No... tak tedy ne.
3: No.
1: Asi ne. Opravdu. Asi bychom si ji skutečně nemohli nechat.
3: To bych řekla, k čemu by nám tu byla.
1: Možná...
3: Co?
1: Jen jsem chtěl říct, že my bychom možná mohli být k něčemu jí.
3: Matouši Cuthberte, já tě nepoznávám. To dítě tě snad uhranulo. Zvládneš vylézt nahoru sama?
5: Zvládnu. Jen nevadilo by vám, když bych si sedla k vám?
3: Vzadu to budeš mít pohodlnější.
5: Ale mám strach moc se rozlížet kolem. Kdybych znovu koukala na zahradu u domu, stromy, nebe a potok, tak se do toho docela určitě zamiluju, protože se neubráním. A nemá cenu milovat věci, které vám hned vezmou, vidíte?
3: Jak chceš. Tak jedem. Můžeš mi místo toho koukání okolo povědět něco o sobě?
5: Co vím, to ani za vyprávění nestojí. Kdybyste ale chtěla slyšet, jak si sama sebe představuju, to by bylo mnohem zajímavější.
3: Myslím, že holá pravda mi docela postačí.
5: Moji rodiče byli učitelé v Bolingbroku. Tedy, maminka přestala učit, když jsem se narodila. Prý jsem byla to nejošklivější mimino v kraji. Hubený, malinký, prý, že jsem měla jen ty oči, ale maminka si myslela, že jsem krásná. Povědět mi to nestihla, protože umřela na horečku, když mi byly 3 měsíce a tatínek taky. Takže to všechno vím jen z vyprávění paní Tomasové, která si mě tehdy vzala k sobě, protože mě nikdo nechtěl. Bydlela jsem u ní 8 let a pomáhala starat se o děti i o domácnost. Ale pak pana Tomase přejel vlak a jeho maminka nabídla, že si vezme paní Tomasovou s dětmi k sobě, ale mě nechtěla. Tak si mě vzala paní Hemondová, protože věděla, že to umím s dětmi. A ona měla 3x za sebou 2. Tedy, řeknu vám, já mám teda děti ráda, ale 3x2 to je trochu moc. Taky jsem to paní Hemondové řekla, když přišly ty 3.
3: A do Hope Townu si přišla jak?
5: Pan Hemond umřel a paní Hemondová pověsila domácnost na hřebík. Rozdělila děti mezi příbuzné a odešla do státu. Já jsem musela do sirotčince. A představte si, nechtěli mě ani tam, že prý nemají místo, ale museli mě vzít.
3: A ty paní Tomasová a Hemondová byly na tebe hodné?
5: No, oni chtěli. Oni ke mně chtěli být hodné a laskavé, já to vím. A když na vás někdo chce být hodný, tak se ani nemůžete zlobit, když někdy tak úplně není. Ale upřímně, nebyly to spřízněné duše.
3: Co prosím?
5: Někdo, o kom víte, že věci vidí podobně jako vy. A ani si to nemusíte dlouze vykládat. Třeba pan Cuthbert.
3: Matouš.
5: Měla jsem mu za zlé, že mi rovnou neřekl, že čekal chlapce. Ale nejspíš taky hned od začátku pocítil spřízněnost.
3: Matouš je starý blázen. Hie!
6: Říkáte chlapce, slečna Cuthbertová? Můj bratr mi po své dceři poslal jednoznačnou zprávu, že jste se rozhodli adoptovat holčičku.
7: No, to je tedy nadělení. Vypadá to, že to Nancy zase pěkně popletla. No,
6: máte pravdu, paní Bluvitová. Divím se, že to Robert nechal na ní.
7: Mě měla například donést travní semeno. A vidíte? Musela jsem si přijít sama.
6: No, ona je učiněný větroplach.
5: Travní semeno?
7: Říkala jsi něco, děvče?
3: Byla to naše chyba, paní Spencerová. Měli jsme za vámi přijet osobně a nevzkazovat takovou důležitou věc.
6: No, ať je to tak nebo tak. Byl to omyl. A teď s tím musíme něco udělat. Nechám ji pár dní u sebe, než budu mít zase cestu do Hope Townu.
3: Vrátíte ji zpátky do sirotčince?
6: No, nejspíš ano. Pokud by se během té doby nenašel někdo, kdo by o ní projevil zájem. Ale upřímně...
7: Kolik je ti let, zrzečko?
3: Jmenuje se Anna.
7: Tak slyšíš, kolik ti je?
5: Bylo mi 11.
7: No, moc tě není. Ale svaly máš. Ony tyhle zagroškudly jsou nakonec nejlepší. Starala ses někdy o děti?
5: Ano.
7: Výborně. Náš malý začal být hrozně vzpůrný. Už mě to začíná zmáhat. Paní Spencerová, možná, že vás toho trápení zbavím.
6: Vážně, paní Bluetová? Chcete říct, že byste se jí mohla ujmout?
7: Snad by se hodila. Ale není to u nás žádný zaopatřovací ústav. Bydlení a stravu si odpracuje a bude na slovo poslouchat. Znáte mě. Na pořádek a poslušnost, já jsem pes.
6: Je to od vás velkorysé, paní Bluvitová.
3: No, já nevím.
7: Jak to myslíte?
3: Já... Přijela jsem především zjistit, kde došlo k omylu.
6: Uvažujete, slečno Cuthbertová, o tom, že byste si ji nechali?
3: My jsme s bratrem se ještě definitivně nerozhodli. Matouš je tomu hodně nakloněný.
7: Tak nakonec o to vyžlátko ještě bude rvačka.

0: tak laskavá.
1: Tak, paní Blewittová slíbila počkat do neděle.
2: Myslím, že to nebude třeba, paní Spencerová. Už jsem se rozhodla.
3: Ctihodný nebeský Otče, děkuji ti za neskonalé milosrdenství, jehož se mi dostalo od tebe skrze Marilu a Matouše Cuthbertovi, kteří se rozhodli nechat mě v Zeleném domě. A jestli smím mít při svém náhlém štěstí jedno přání, prosím, dej, ať jsem hezká, až vyrostu. Zůstávám s úctou, Anna Shirleyová. Myslíte, že to tak bylo správně?
2: Myslím, že pro dnešek to Pánu Bohu postačí.
3: Možná jsem měla říct amen místo s úctou.
2: Ráno se naučíš modlitbu, která se hodí pro děvčata tvého věku.
3: A jsou v Avonlea nějaká děvčata mého věku?
2: Samozřejmě. Zítra tě vezmu k Berryovým. Ti mají Dianu. Je stejně stará jako ty.
3: Diana. To zní božsky. Myslíte, že bych v ní mohla najít důvěrnou přítelkyni?

0: Do zeleného domu, ano. Bude to prima mít tu někoho, s kým si budu moct hrát. Moje sestry jsou ještě moc malé. Maminka říkala, že nemá žádnou rodinu.
1: Kde pak? Teď mám Marilu a Matouše. A v zeleném domě jsou taky čeledíni Jerry a Martin a pak je tam ještě Luisa, to je kobyla. A potom je tam její excelence. Tak jsem pojmenovala Kavku, je úplně krotká. Dáváš taky ráda všemu kolem sebe jména?
0: Já ještě jsem to neskoušela.
1: Je to zábava. Stačí mít jen trochu fantazie. Uvidíš, že když se budeme přátelit... Diano, myslíš, že bychom mohli být důvěrné přítelkyně?
0: A co to znamená?
1: No, to si musíme přísahat na dosmrti věrnost. Na vlastní duši.
0: Já nevím, v nedělní škole říkali, že přísahat na duši je rouhání.
1: Ale tohle není rouhavá přísaha, to je jen slavnostní slib.
0: Aha, tak to asi můžu udělat.
1: Mělo by se to odehrát někde nad vodou.
0: Tak pojďme tamhle na mostek k rybníku.
1: To bude ono. Jen když má posloužit tak vážné události, měl by dostat jméno. Přece si nemůžeme přísahat nad rybníkem.
0: Proč ne?
1: No... Není to zkrátka moc romantické. Co třeba zářivá hladina?
0: To je krásné. Jak tě to napadlo?
1: Jde to tak nějak samo. Tak, podej mi ruce. Já složím slib jako první a ty ho po mně zapakuješ. Přísahám, že budu věrná své přítelkyni Dianě Berryové na mou duši. Tak a teď ty?
0: Přísahám, že budu věrná své přítelkyni Aně Shirleyové na mou duši. Ty jsi vážně zvláštní děvče, ano. Ale myslím, že tě budu mít opravdu ráda.
2: Marilo, Matouši, já nevycházím z údivu. Čekala bych všechno, ale tohle ne. Nejen, že jste se vy, přestože nemáte s výchovou pražádné zkušenosti, rozhodli vzít si dítě z bůhví jako minulostí, ale ještě jste se nechali uvrtat do starosti o děvče.
3: První vrtání, co slyším, je od tebe, milá Ráchel.
2: Já vychovala 10 dětí a 2 pohřbila. Kdybyste se přišli poradit, mohla...
4: Možná to nebyl rozvážný krok, ale... Zatím ho nelitujeme.
3: Gillis v kostele povídal, že je Anna možná nejbystřejší z celé třídy.
4: No.
3: Teda jeho holky to tvrdí.
2: Právě. Chytré dítě může být to nejnevypočitatelnější. Ale neříkejte, že jsem vás nevarovala, až vám ta vaše radost podpálí dům nebo strčí do studny strychnin. No ano, ano, to se opravdu stalo.
1: Marilo, myslíte, že můžeme s Dianou vzít tu starou konvici s ulomeným uchem? Chceme si udělat zátiší u Driádiny Bystřinky. Tak říkáme studánce. Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Zřejmě mohu být ráda, že jsi mě vzala na vědomí.
4: Tohle je Anna. Ano, to je paní Ráchel Lindová z farmy za úvozem.
1: Velice mě těší, paní Lindová. Máte v zahradě překrásné narcisy. Obdivovala jsem je, když jsme šli s Marilou kolem.
2: No, vidím, že ti neuteče nic. Pojď sem, dítě, ať se na tebe podívám. Bože můj, stejně hubená a nepěkná jako prosto řeka. No, upřímně, Marilo, nevím, jestli s ní budete mít víc práce na těle nebo na duchu. Co tak koukáš?
1: Jak si můžete dovolit tohle říkat? Jak si můžete dovolit takhle o mně mluvit? Jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo řekl, že jste hrubá a bezcitná a že v sobě nemáte kouska fantazie? Chápete vůbec, že jste se dotkla nejen mě, ale taky Marie?

0: No tedy. Nezávidím vám, když chcete tohle vychovat.
1: Neměla zkomentovat, jak vypadá, Rachel.
0: Snad ještě nebudeš omlouvat, Matouši Cuthberte.
2: Nechovala se zdvořile, já vím, promluvím s ní o tom. Ale musíme vzít v úvahu, že ji nikdy nikdo nepoučil o tom, co je správné a jak se vlastně chovat má. A ty jsi k ní byla opravdu tvrdá, Rachel.
0: No, vidím, že budu muset příště vážit každé slovo, když najednou dáváte přednost jemnocitu bůh ví jakých sebranců. Ne, nezlobím se, nemusíte mít obavy. Je mi vás líto a mám strach, že budete jednou litovat. Horce, litovat, dobrou noc.
2: Urazila se.
1: Dobře jí tak. Je to stará drbná a strká nos kam nemá.
2: Matouši.
1: Snad se nebojí, že nás pomluví.
2: Spíš mám strach, jestli na tom, co říkala, není někde vzadu kus pravdy. Ona je, Anna, opravdu nevypočitatelná.
3: Ahoj, Prissy, ahoj, Jane, už jste to slyšeli. Paní Dutnová vzkazovala včera přes paní Bellovou, naší mamince, že už ve městě viděla toho nového pastora.
4: Oh, vážně?
3: I s manželkou.
5: Ahoj, Diano.
3: Královsky.
5: Měla bys odpoledne čas? Mohli bychom...
6: Nemůžu, Tomase.
7: Líbíš se mu.
6: Je to trouba.
8: Julie, ukaž to jabko, mám hlad.
9: Tak si pojď kousnout, Gilberte.
7: Co je to za kluka?
6: To je Gilbert Blight. Byl teď měsíc s otcem v Albertě. Proto jste se ještě nepotkali.
8: Pěkný střevíce.
9: Díky.
8: Ty jsou po prababičce?
7: Podle všeho je to nezdvořák.
6: Je hrozně chytrý. Teď budeš mít ve třídě konkurenci, ano.
10: Dobré ráno, třído.
11: Dobré ráno, pane Filipsi.
10: Vrátíme se dnes k látce, kterou jsem minule jen letmo zmínil, a to je takzvané kanadské dominium. Tak. V roce 1867 byl přijat zákon o britské Severní Americe, který sjednotil britské severoamerické kolonie, sjednocená provincie Kanada.
2: Hej, ty jsi tu nová. Slyšíš mě?
10: A...
2: Jo. Haló, zrzoune!
7: Co si to dovoluješ?
2: Paráda, na tohle slyší,
10: jo, mrkev. Se dále rozšiřovalo.
2: Mrkev.
10: Náš ostrov.
2: Mrkev.
7: Ty sprostej mizero. Ty špíno.
8: Ano, Sherlyová. Co to má znamenat?
12: Je to moje vina, pane Filipsi. Já jsem si začal.
10: Opravdu mě mrzí, že je moje žákyně schopna propadnout takovému vzteku a nevraživosti. Ano, jdi a postav se na celý zbytek odpoledne k tabuli.
7: Ne, pane Filipsi, prosím.
10: Teď hned. Doufám, že je to dostatečné varování pro všechny. A vezmi si křídu a na tabuli napiš: já, Anna Sherlyová, se musím naučit ovládat svou výbušnost a hněv. No tak prosím, piš. Já, Anna Sherlyová, se musím naučit ovládat svou výbušnost a hněv.
2: Haló, zrzoune!
12: Paráda, na tohle slyší.
2: Mrkev. Mrkev.
12: Anna Sherlyová.
7: Ještě, že prostě ta tabulka a nehlava.
6: Koukněte na mě, ten rudý skvěný na tvář.
7: On se směje
6: všem, holkám. Ze mě si dělá legraci, že jsem brána.
5: Filip to pěkně přehnul.
12: Jo. Ano, promiň, já jsem to nemyslel zlé. Ano, poslouchej, ano.
7: Já už se do školy nevrátím.
1: Co to říkáš?
7: Nikdy

0: ano, jen si uvědom, o co všechno přicházíš.
1: Nemůžu se tam vrátit. Už to pochopili i Marila s Matoušem. Nepohnou se mnou.
0: Ano, Gilbert Blythe ti posílá dopis. Tady.
1: Ten ničema mi nestojí ani za myšlenku.
0: Ale učitel Phillips mě pokořil před celou třídou. Pro mě není cesty zpátky.
1: Pojď, dáme si raději jahodovou šťávu, co nám tu Marila nechala. Povíš mi, co je nového?
2: Tak si představ, Ruby Gillisová si odčarovala všechny bradavice. Na mou duši, kouzelným kamínkem, který dala Mary Joová od zátoky. Jo, a někdo napsal Charlieho Sloana do srdíčka s M. Whiteovou. A M je z toho celá divoká. A Lizzie Wrightová nemluví s mamí Wilsonovou.
1: Co?
2: Protože mamína starší sestra přebrala její starší sestře nápadníka. A Gilbert Blythe...
1: Dej si ještě šťávu.
2: Je vážně moc dobrá. Ještě lepší než od paní Lindové. Tak kde jsem to přestala? Gilbert
1: to
2: Blythe.
1: Bych řekla, že Marilina šťáva je lepší než paní Lindové. Marila je skvělá kuchařka. Učí mě taky vařit, ale upozorňuju tě, Diano, to je hrůza. V tom vaření není kousek prostoru pro fantazii. Prostě jen musíš dodržovat předpisy. Minule jsem dělala koláč a zapomněla jsem tam dát mouku. Zrovna jsem přemýšlela o takovém romantickém příběhu o nás dvou, Diano. Představovala jsem si, že jsi strašně nemocná, že máš neštovice a všichni tě opustili, jen já jsem statečně stála u tvé postele a pečovala o tebe. A přitom jsem se nakazila a umřela jsem... A pohřbili mě na hřbitově pod topoly a ty si mi u hlavy pěstovala růže a zalévala je slzami, ale tím pádem jsem úplně zapomněla na tu mouku. Marila se hrozně zlobila.
3: Diano, co ti je?
2: Mně je strašně špatně. Já musím domů.
1: No počkej, přece nemůžeš odejít bez čaje. Hned na něj postavím.
2: Ne, musím domů.
1: Tak ti aspoň dám ještě něco k jídlu. Kousek koláče nebo třešňový kompot. Počkej, lehni si na chvilku na kanapé, ono se ti udělá líp. Bolí tě něco? Diano, myslíš, že bys opravdu mohla dostat neštovice? Jestli je dostaneš, já o tebe budu pečovat, no to se můžeš spolehnout. Já tě nikdy neopustím.
2: Strašně se mi motá hlava.
4: Ano, když se tě na něco ptám, tak mi laskavě odpověz. Co jste s Dianou vypili?
2: Jen tu jahodovou šťávu.
4: Diáně bylo strašně zle a od včera ještě pořád spí. Paní Berriová tvrdí, že si schválně opila a poslala samotnou domů.
2: To není pravda.
4: Ale ještě jsem neslyšela, že by se někdo opil po jahodové šťávě. Pane na nebi, taky to žádná šťáva nebyla.
1: Ale říkala jste přece, že si můžeme vzít v horní polici.
4: Není to tvoje chyba, ano. Tu šťávu jsem dala do sklepa. To, co jsi nabídla Dianě, bylo rybízové víno. Ty jsi to nepoznala.
1: Já se nedapila, neměla jsem žízeň. Jen jsem chtěla být dobrá hostitelka.
4: A Diana, kolik toho vypila?
1: 3 sklenice.
4: No tak, ano, nepláč. Taky mě to mrzí, ale ty za to přece nemůžeš.
1: Myslíte, že nám paní Berriová odpustí?
4: Upřímně, byla opravdu hodně rozčílená. Rozhodla se, že se už nesmíš s Dianou vídat.
1: Ale já jsem přece nechtěla Dianě ublížit. Tohle bude můj konec.
4: No tak, zkusím s ní promluvit. Ale obávám se, že budeš muset být hodně trpělivá, ano.
1: jestli se opravdu nesmíme navštěvovat. Jestli mi osud bezohledně sebral důvěrnou přítelkyni. Vrátím se do školy. Tam ji aspoň uvidím a budeme moct vzpomínat na společnou minulost.
5: Rovnoběžky jsou dvě přímky ležící ve stejné rovině, které se ale nikde neprotínají. Rovnoběžnost přímek PP a QQ zapisujeme. P je rovnoběžná s Q.
0: Přišlo ti psaníčko.
5: Kolmice je přímka, která protíná.
2: Milá, ano. Včera u nás byla Marila a pokoušela se mamince vysvětlit, jak se to celé seběhlo. Ale ona se pak rozčílila ještě víc. Nepřeje si, abych s tebou mluvila. Ani ve škole. Moc mi chybíš. Gerty Pájová mi jde na nervy. Udělala jsem ti červenou záložku do knihy z hedvábného papíru. Jsou teď moc v módě. Až se na ni podíváš, vzpomeň si na svou přítelkyni Dianu.
6: Moje nejdražší Diano, naše duše jsou přece spřízněné. Nechám si tvůj milý dárek na věčnou památku. Minnie Andrewsová je milá, ovšem nemá kouska fantazie. Tvá až do smrti, Anna.
5: Anna Sherlyová nám na tabuli tento postup ráda ukáže.
0: Já?
6: Já se to nikdy nenaučím. Geometrie. To je černý mrak nad mým životem. Není v ní ani špetka místa pro fantazii. Marila už bude touhle dobou nejspíš v Charlottetownu. Co myslíte, Matouši?
7: Jo. Tedy nejspíš už ano. Pokud je po cestě nechytla vánice.
6: Představte si, kdyby jeli 30 mil, aby viděli na vlastní oči premiéra a pak to nestihli kvůli hloupé chumelenici.
7: To by byla smůla.
6: Paní Lindová říkala, že se teď v politice dějí hrozné věci a že to jde s Kanadou od 10 k 5. Že prý, kdyby mohly ženy volit, tak by to hned vypadalo jinak. Koho vy volíte, Matouši?
7: Konzervativce. Konzervativci a Abbeyho banka. Jediný dvě jistoty v pochybném světě.
6: Tak to já budu taky konzervativec. To jsem ráda, protože někteří spolužáci jsou liberálové. Ale já už zase moc mluvím.
7: Já jsem rád, když povídáš.
6: Jinže tentokrát sama vím, že je to proto, abych se nemusela vrátit k té strašlivé geometrii. Měl jste někdy geometrii, Matouši?
7: To neměl.
6: To je škoda, protože jinak byste se mnou cítil. Jsem na ní tak zoufale nešikovná. Ale nechci to vzdát, to by byla ponižující porážka.
7: Pan Philips mi tuhle říkal, že děláš pokroky.
0: Ano, pane Cuthberte.
1: Diana, co se děje?
6: Maminka konečně povolila.
1: Prosím vás, pojďte rychle se mnou. Sestřičce Meany May je strašně špatně. Ona má záškrt. Mary, to je ta naše nová chůva, to povídala. A rodiče jsou pryč. Všichni jeli na to shromáždění s premiérem a není nikdo, kdo by... Ano, já mám hrozný strach.
7: Jedu pro doktora.
1: Ale pane Cuthberte, doktor Blair i doktor Spencer odjeli taky.
6: Neboj se, Diano, Matouš doktora přiveze, i kdyby ho měl vyzvednout v Charlottetownu premiérovi pod nosem. A nepláč. Vím, co se záškrtem dělá. Zapomínáš, že paní Hammondová měla troje dvojčata. Všechna najednou měla záškrt. Počkej, vezmu kapky z lavěnky. Doma byste je nemuseli mít. Tak, dej mi ruku, jdeme.
1: Měli jste pravdu, takhle opravdu vypadá záškrt. A Minnie je opravdu špatně, ale už jsem viděla horší. Nejdřív budeme potřebovat hodně horké vody. Na plotně v kastrole je jí sotva hrnek.
3: Ano, jistě, jistě.
1: A vy, Mary, byste mohla přiložit.
3: Hned to bude.
1: Já teď Minnie sléknu a uložím jí do postele. A ty někde najdi měkké flanelové hadříky, Diano. Ale počkat, nejdřív jí zkusíme dát dávku hlavěnky. Minnie, holčičko, otevři pusu.
8: Ne, nechci.
3: Podržím.
8: Nechci.
3: Tak. A je to. Ano. Ano, to je hrůza. Co když?
1: Neboj se, Dio. Ona to zvládne.
0: Dobré ráno.
9: Dobré odpoledne.
0: Co? Páni, to jsem spala tak dlouho.
9: Máš tu návštěvu.
0: Já?
9: Ano.
0: Paní Lindová, čekáte na mě?
9: Marila nedovolila, aby tě někdo budil. Ano, přijel jsem ráno společně s Barryovými. Doktor i Mary jim pověděli, jak statečně si spočínala dnes v noci. Paní Barryová se ještě bojí nechat Minnie May samotnou s chůvou a tak prosí, aby ses u nich co nejdřív zastavila.
0: Myslíte, že mi odpustila?
9: Doufá, že odpustíš ty jí. Věří už, že ta záležitost s rybízovým vínem nebyl zlý úmysl a bude ráda, když se budete s Dianou zase přátelit.
0: Já... To se mi asi ještě něco zdá. Marilo, prosím, štipněte mě tady do rameny, ať vím, že to není sen.
9: Neměj strach, ano, tohle je skutečnost. Taková, jakou jsi si vybojovala. Jsem na tebe hrdá. A vím, že nikdy nebudu litovat dne, kdy jsi k nám přišla.
4: Cítím, Marilo, ten osten. Tedy musím přiznat, že i já jsem se v tobě mýlila, ano. Možná si na děvče trochu prudká a své hlava. Ale srdce máš čisté a odvážné. Snad, že toho zažilo víc, než se na takové malé děvče patří. Mrzí mě, jestli jsem na tebe byla tvrdá.
0: Paní Lindová, já myslím, že nejlepší bude uvrhnout minulost v zapomnění. I v mdlobách toužím lásky cestou kráčet, však musím vstřícít konci, slzou osud smáčet, vstříc smrti volání, jež zve mne na stokrát. Jak já té ubohé Elaine závidím. Středověk musel být rozhodně romantičtější než současnost. A plout mrtvá po jezeře provázená žalospěvy je přece neuvěřitelně vznešené. Tak pojďme. Loďku upravíme jako smuteční lože a ta, která bude představovat Elaine.
10: Elaine, musíš být samozřejmě ty, ano. Já bych neměla odvahu zůstat sama na vodě.
0: Diano, Elaine je alabastrová dívka. Nemůže být zrzavá. Měla by jí hrát Ruby.
11: Ano, máš úplně stejně bílou pleť jako Ruby. A myslím, že vlasy ti poslední dobou rostou tmavší než dřív.
0: Opravdu. Mně se to taky chvíle mi zdálo. Ale neodvážila jsem se někoho zeptat, protože jsem se bála, že mi řekne, že ne.
10: Vážně, ano.
0: V tom případě ty Ruby, ty musíš být král Artuš. A Jane bude Ginevra a Diana Lancelot. Pojďte, pomozte mi spustit loďku na vodu. Ještě kousek.
11: Pozor, budu se nám mokrá.
0: Ještě bych měla držet v sepjatých rukách bílou lilii.
10: To tu neroste. Stačí kosatec?
0: Budeme si představovat, že je to lilie. Vstříc smrti volání, jež zve mne na stokrát. S Bohem!
11: Vypadá opravdu jako mrtvá. Já mám strach, holky.
10: Proč?
11: Myslíte, že se to opravdu může takhle něco hrát?
0: Paní Lindová říká, že divadlo je zvrácenost. Ruby, nemluv o paní Lindové. Kazí to efekt, protože...
11: Ty buď tiše, ano, protože Elaine už je mrtvá.
10: S Bohem, sestro.
0: Jsi muž.
12: S Bohem na věky.
13: S Bohem, sladká sestřičko.

0: sem a přes cestu dolů musíme být v zátoce dřív.
1: Jane!
0: Co je?
1: Loďka!
0: Pro boha!
1: Ona se potápí!
0: Neslyší nás!
1: Ano!
0: Musíme zavolat pomoc! Pojďte honem!
1: Ona se utopí! Utopí se!
2: Je mi líto, drahá Elaine, ale musím otevřít oči a posadit se. Je to krutě neromantické, já vím. Ale obávám se, mám vážně strach, že jestli loďka neprojede pod mostem dost blízko. Pane bože, jestli máš slitování s ošklivou nehodou, ano, pošli tu loďku blízko kůlu. Ke kůlu, prosím, pane bože. Děkuji ti, bože, děkuji ti, že jsi ušetřil můj mladý život. A se vší pokorou přijímám utrpení v podobě suků a třísek. Jenom nevím, jak dlouho se tady dokážu udržet. Pomoc?
0: Pomoc! Pomoc!
3: Ano? Ano, Shirleyová?
2: Gilberte! Co tady děláš?
3: Co ty tady děláš?
2: Hráli jsme si na Elaine.
3: Štěstí, že jsem si vyjel na ryby. Pojď, odvezu tě na břeh.
2: Já bojím se pustit.
3: Až řeknu tři, skočíš mi do náruče.
2: Ne.
3: Neboj se, udržím tě. Raz, dva, tři.
2: Díky, Gilberte. Jsem ti zavázána.
3: Ano.
2: Víc se nemusíš obtěžovat. Zvládnu vystoupit sama.
3: Ano, počkej. Mrzí mě, že jsem se ti tenkrát posmíval kvůli tvojim vlasům. Byla to hloupá legrace. Myslíš, že by z nás mohli zase být přátelé?
2: Gilberte!
4: Haló, zrzoune!
3: Paráda, na tohle slyší?
4: Mrkev!
2: Ne. Tvoje kamarádka nikdy nebudu, Gilberte Blighte. Nechci!
3: Dobře. Už tě o to nikdy nebudu žádat, ano, protože už taky nechci.
5: Za Ruby Gillisovou musel odpoledne doktor. Dostala hysterický záchvat a nebyla k utišení. A Andrewsovi nepustí Jane týden jinam než do školy. Mají, co si zasloužili. Ovšem, předpokládám, že to byl celé tvůj nápad, ano. Dostaneš ty někdy v životě rozum?
2: Myslím, že teď mám k tomu největší šance.
5: Ani bych neřekla.
2: Dospěla jsem k závěru, že být romantická v Avonlea nemá cenu. Snad ve středověku, ale dnes romantiku nikdo neocení. Vidíte? Ani tak prozaická činnost, jako je žehlení, už mi není tak protivná. Řekla bych, že vyrůstám z dětských střevíčků, Marilo.
5: Uvidíme. A ten ubrus si nejdřív pokrop, než se do něj pustíš želízkem.
2: Jistě.
6: Poslouchej, ano. Nevzdávej se úplně romantiky.
2: Matouši?
6: Ono je dobré trochu jí mít. Ne moc, samozřejmě. Ale trochu si ji nech, ano. Trochu si jí nech.
7: Musím říct, že otec Ellen je neděli od neděle lepší.
8: Pravda je, že dnešní kázání snad nemohlo nechat nikoho lhostejným. Nevyzpytatelné jsou cesty boží. Ach, jak zpívá.
9: Ani se nenadějeme a přetáhnou nám ho někam do města.
10: Dobrý den, paní Lindová. Marilo, mohu s Dianou a s Ruby ještě na faru? Slíbili jsme paní Elenové, že jí pomůžeme připravit košíky pro útulek v Carmody.
8: Jen běž. A vyřiď paní Elenové, že jí odpoledne pošlu do košíků koláče.
10: To je báječné. Jste tak hodná, Marilo. Diano, Ruby, počkejte na mě.
11: Tak poběž.
9: Musím říct, že za ty 4 roky z Anny vyrostlo opravdu půvabné děvče. Já na tyhle bledé typy s velkýma očima zrovna nejsem. Mně se víc líbí plné, souměrné dívky, jako jsou Diana nebo Ruby, ale když jsou vedle Anny, no nevím, jak je to možné, ona není ani spola tak hezká, ale oni vedle ní vypadají tak obyčejně, asi jako červené pivoňky vedle prvních narcisů.
8: No já nevím. Upřímně víc si cením toho, že už je klidnější a je na ní spolehnutí. A chytrá je, to se musí nechat. Ve škole jí doporučili přeskočit třídu a začít se připravovat ke zkouškám na akademii.
11: Chcete, aby šla studovat do města? To přece není pro děvče žádná budoucnost. Vypiplali jste jí a teď, když by vám to mohla vrátit, ji necháte jít?
8: Jenom Bůh ví, kdy a jak nám to vrátí, Ráchel. Nevyzpytatelné jsou cesty boží.

0: to ne tohleto.
1: Matouši? Matouši, já to dokázala.
0: Ano. Pojď, sedni si tady ke mně a všechno mi to pověz.
1: Dostala jsem stipendium na akademii.
0: Opravdu?
1: Celý příští rok tam můžu studovat zadarmo, ale hlavně je to veliká čest. Tohle stipendium je jen jedno pro celou školu.
0: Upřímně, ani by mě nenapadlo, že by ho měl dostat někdo jiný než moje malá Anna.
1: Matouši, je vám dobře?
0: Běž to povědět, Marile. Jsem na tebe hrdý, holčičko. Moc hrdý.
1: Pro boha, Matouši, co je vám? Marilo, Marilo, pomoc!
2: Co se děje?
1: Nevím, asi omdlel.
2: Kriste, pane Ráchel, co je s ním? Ano, utíkej za Martinem, ať jde pro doktora.
3: To není třeba, Marilo.
1: Jak to myslíte? Paní Lindová, přece nechcete říct. Přece nemůžete říct, že Matouš...
3: Kdybys tenhle výraz viděla tolikrát, co já, věděla bys, co znamená. Marilo. Ano, je mi to tak líto.
2: Co ta drží v ruce?
1: To je oznámení o krachu Ebyho banky.
2: Byly tam všechny naše úspory.
1: Jediná jistota.
2: Co?
1: Říkal, že Ebyho banka je jediná jistota v pochybném světě.

0: Marilo.
1: Ano, děvenko?
0: Proč tu sedíte pod mě?
1: Nemám proč svítit. Šití i čtení mi doktor zakázal, aby se oči nenamáhaly. Ani plakat prý nesmím. Podej mi ruku, ano.
0: Doktor ví, co říká. A jestli vám ty předepsané brýle a odpočinek zachovají zrak a pomohou od bolesti?
1: Od bolesti hlavy snad. Ale jak mám žít, když nemůžu číst, ani šít, ani nic dělat? Sedět tu každý večer a koukat do prázdna? A jak nemám plakat, když jsem zůstala sama? Matouš mi tak schází.
0: Mně taky.
1: Ale dost, tebe tím nechci trápit. Nalila bys mi hrnek čaje?
0: Když jsem se vracela domů, viděla jsem odjíždět pana Sedlera z Karmody. Co tu chtěl?
1: Doslechl se, že chci prodat zelený dům a má o něj zájem.
0: Cože? Marilo, co to říkáte? Přece byste nemohla vůbec přemýšlet o tom, že byste prodala zelený dům.
1: Hodně jsem o tom přemýšlela. Až mi přestanou sloužit oči, stejně to nezvládnu. Nikdy mě nenapadlo, že to takhle skončí. Všechny úspory, všechny padly s tou bankou. Ráchel Lindová mi nabídla, že můžu do podnájmu k ní. Bude to lepší, než kdybych tu zůstala sama.
0: Nezůstanete tu sama. Já do školy neodjedu.
1: Jak to myslíš?
0: Tak, jak to říkám. Nepůjdu tam. Napadlo mě to hned ten den, kdy Matouš... Přece si nemyslíte, že bych vás v tom nechala, Marilo, po tom všem, co jste pro mě udělala. Rozmyslela jsem si to dobře a mám svoje plány.
1: Ano, dala jsi studiu všechno, vím, kolik ses do té školy těšila.
0: Budu studovat dál, jen ne na koleji, ale na dálku. Můžu si udělat celý kurz. Vím, že někteří spolužáci, co nedostali stipendium a nemohli by si rok ve městě dovolit, o tom taky uvažují. A třeba Gilbert Blight k tomu bude pomáhat v Avonlea ve škole. To je dobrá možnost. Přemýšlela jsem, že bych se poptala třeba v Carmody.
1: Ano, nemůžu dopustit, aby ses kvůli mě takhle obětovala.
0: Proč obětovala? Pro mě by nebylo nic horšího, než kdyby se prodal zelený dům, to by mě zničilo. Ještě před pár týdny mi připadala budoucnost jako přímá cesta, kterou mám před očima. Milník za milníkem. Tak teď mám zatáčku a to je dobře. Člověk neví, co je za ní, jestli je další cesta zelená a světlá, ani jaké kopečky a údolí se najednou objeví. Každá zatáčka má svoje kouzlo, Marilo. Tak takhle se věci mají, Matouši. Ale nebojte se, já se o zelený dům i o Marilu postarám. A ta skotská růže, co jsem sem zasadila, je samý květ. Přivoním si a celé ty roky s vámi jsou najednou tak blízko, že se jich můžu dotknout. Nevadí, když si utrhnu jednu větvičku? Díky, Matouši. Tak zase příští neděli.
2: Ano! Ano, Šerliová!
0: Ahoj, Gilberte.
2: Byla jsi na hřbitově?
0: Ano. Zalít Matoušovi hrob.
2: Slyšel jsem, že neodjedeš na stipendium.
0: Ano, zůstanu v zeleném domě s Marilou. Budu studovat na dálku. A zítra se chci zeptat v Carmody ve škole, jestli by nepotřebovali výpomoc.
2: Myslím, že by tě rádi přivítali i v Avonlea.
0: Ale... Tam máš přece nastoupit ty?
2: Právě se odtamtud vracím. Požádal jsem je, ať to místo nechají tobě, když se budeš muset postarat o dům.
0: A co ty?
2: Od září budu jezdit do White Sands. Je to jen pár mil.
0: To nemůžu přijmout, Gilberte.
2: Já už se rozhodl. Když nenastoupíš, zůstane místo v Avonlea prázdné.
0: Děkuji ti, Gilberte. Je to od tebe moc hezké.
2: Myslíš, že můžeme být přátelé, ano? Už jsi mi odpustila?
0: Nejspíš jsem tě odpustila už dávno. Jen bylo těžké si to připustit.
2: Pěkná růže.
0: Ano. Mám ráda, jak voní.
2: Ladí ti k vlasům.
0: Růže a mrkev?
2: Kde pak? Tvoje vlasy jsou jako...
0: Jsou, jaké mají být.
2: Smím tě doprovodit?
0: Pojďme.
2: Můžeme to vzít kolem Beriovic rybníka.
0: Myslíš zářivou hladinu?
2: Cože?
0: Tak jsme pojmenovali jezírko kdysi s Dianou.
2: To je hezký. Když se do hladiny opře slunce, je vážně jako zrcadlo.
0: A úvozová cesta je...
2: Alej snů.
0: Jak to víš?
2: Znám tě. Můžeš tam snít i ve dne, ano.
0: Přesně tak, Gilberte.

0: losko ti nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.
1: Když je špatný počasí,
0: když je špatný počasí,

lásku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ahoj děti, pojďte se nám narodit.
2: Vítěte už má směrem nám.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Hlava medúzy. Tak se jmenuje bájný starořecký příběh, ve kterém se Perseus vydává zachránit svou matku z potupného žaláře, kde ji drží král Polydektes. Napsal František Pavlíček, režie se v roce 1994 ujal Karel Weinlich. Účinkují Jiří Langmajer, Eva Horká, Eliška Balcerová, Ondřej Vetchý a další.

0: Za dávných, pradávných věků nežilo prý na zemi jen lidské pokolení, ale i bohové. Na rozdíl od člověka byli nesmrtelní. Ale mnozí z nich se lidem podobali vzezřením i povahou a zasahovali do jejich života v dobrém i ve zlém. Vládcem bohů byl Zeus a z mnoha jeho potomků největší krásou, moudrostí a dobrosrdečností vynikala bohyně Pallas Athéna. Proto se především k ní tehdejší lidé utíkají s prosbou o pomoc v tísni. Proto k jejímu chrámu míří i hrdina této báje.
1: Božská Athéno, dovol mi vystoupit na schodiště tvého chrámu.
2: Kdo jsi?
1: Perseus.
2: Princ Perseus?
1: Dnes už jen vyhnanec. Zítra možná štvanec.
2: Co pak tě potkalo, že vážíš úmornou a dlouhou cestu sem ke mně?
1: Bezradnost, zoufalství, strach o matku. Athéno, prosím tě o radu a pomoc.
2: Proč zrovna mne, princi?
1: Protože jsi pod Jovi nejmoudřejší z bohů.
2: Tak mladý a už se vyzná v umění pochlebovat.
1: Říká se, že dohlédneš až na dno lidského srdce. V mém najdeš upřímnou úctu k tobě.
2: Stejně jako oddanou lásku k matce.
1: Právě kvůli ní jsem přišel, abys mi pomohla ji zachránit před úklady a zvůlí krále Polydekta.
2: Což pak se Polydektes neujal tvé matky i tebe, když jste ztroskotali v bouři?
1: Ano. Tenkrát nám zachránil život. Ale krása mé matky ho tak očarovala, že ji nutí, aby se stala jeho ženou. Když se mu nepoddá, čeká ji navždy vězení a mne král dá zabít.
2: Můžeš ho předejít a zaútočit první.
1: Ale já přece nesmím stáhnout ruku na člověka, který nám zachránil život a přivedl nás do svého domu.
2: Který proměnil v žalář.
1: Ani pak nemohu na jeho provinění vršit své vlastní viny.
2: Odpověď hodná budoucího krále.
1: Kdo ví, jestli se dožiju té chvíle. Polydektes si stanovil podmínku krutou jako ortel smrti. Propustí mou matku na svobodu, když mu do roka a do dne přinesu hlavu medúzy.
2: To je úkol nadlidské síly. Víš vůbec, Perse, kdo je medúza?
1: Starci mi vyprávěli, že kdesi ve stržích daleko na severu žijí tři sestry, nestvůrné gorgóny, dračice, které jsou nesmrtelné.
2: Jenom dvě z nich. Nejstarší, medúza, nemá dar nesmrtelnosti. Ale přiblížit se k ním není možné, protože každý, kdo na ně pohlédne, navěky skamení. Požádej krále o jiný úkol.
1: Já mu to už slíbil.
2: Dáváš v šanc svůj život.
1: Myslím na život své matky. Doufal jsem, že mi neodmítneš pomoc.
2: Sám bys to nedokázal ani pod mou ochranou. Musím ti dát na tu nebezpečnou cestu chytrého průvodce. Čekej ho zítra po setmění na rozcestí za městem. Poslouchej dobře, co ti bude radit. Ale každé rozhodnutí musíš ještě vážit vlastním srdcem. A slib mi, že se nikdy nespronevěříš lásce, která slyší každé volání o pomoc.

0: Aténo! Aténo, moje vznešená božská sestro! Nedělej, že mě nevidíš. Nejsem přece průhledný jako střípek, anebo prázdná číž.
1: Na tvém místě měl už v poledne stát bůh Hermes.
0: Ale to jsem přece já.
1: Nepoznala jsem tě. Už se stmívá.
0: Opozdil jsem se trochu, pravda.
1: Kvůli tanečku s nějakou lehkonohou nymfou? A nebo kvůli hře v kostky?
0: Vzkázala si pro mne proto, aby si mi předhazovala drobné hříšky.
1: Chci, abys pomohl Perseovi. Jeho matku, krásnou Danae, drží v zajetí král Polydektes.
0: To jsou novinky, o kterých už cvrlikají ptáci na stromech.
1: Zapomněla jsem, že jsi nedostižný ve schánění zpráv.
0: Však ty si ode mne taky občas ráda vyslechneš.
1: Dneska se na oplátku dovíš zajímavou novinku ty ode mne. Perseus se chce vydat za Gorgonami.
0: Tak tomu přeju šťastnou cestu.
1: Tomu povíš sám. Půjdeš s ním jako průvodce.
0: Kdo pak ti to napovídal?
1: Je to mé rozhodnutí. Chci Perseovi pomoci.
0: Tak proč s ním nepošleš statečného bojovníka?
1: Perseus má dost vlastní odvahy, ale potřebuje tvou chytrost, tvou vynalézavost, tvůj bystrozrak.
0: Ještě něco?
1: Tvůj kouzelný meč. Propůjčíš mu ho. A odevzdáš mu s ním i můj štít. Ale napřed se postarej, aby se leskl jako zrcadlo.
0: A co z toho všeho budu mít?
1: Slávu mezi lidmi.
0: Na té mi tak sejde.
1: Obdiv Bohu.
0: To je něco jiného.
1: A mou vděčnost.
0: Za to skočím do ohně.
1: Teď mě tedy pozorně poslouchej.

0: Co pak vyhlížíš v té noční pustině?
1: Jak večernice jasně září.
0: Pozdvihni oči výš. No, co pak vidíš?
1: Mraky hnané větrem.
0: Dívej se ještě výš.
1: Podivné jsou hvězdí.
0: Opravdu jsou to hvězdy?
1: Ne. Skládá se mi z nich lidská podoba. Vidím tvář nevýslovně krásné dívky. Ale najednou se ztrácí.
0: Zavři oči. Prodloužíš tak život vidině.
1: Vidině? Vždyť byla jako živá. Ty zářivé oči, vlasy propletené zlatou stužkou, líbezná a tak smutná. Hned bych se rozběhl na tu stranu.
0: Na nebesa. Tebe čeká pozemská cesta.
1: Jak to víš? A kde ses tu vzal?
0: To se ptáš teprve teď? Už spolu rozmlouváme takovou chvíli.
1: Bylo mi, jako bych si v duchu povídal sám se sebou. Kdo jsi?
0: Vyslanec bohyně Atény.
1: Hermes.
0: Bůh. Hermes. Přináším ti Aténiny štít.
1: Leskne se jako zrcadlo.
0: Však právě proto ti ho Pallas Athéna posílá. Kdybys u cíle své cesty pohlédl na Medúzu přímo, skamenil bys. Když budeš pozorovat její obraz v zrcadle štítu, její moc tě nezasáhne. A já ti půjčím svůj meč. Ještě nikdy se neminul cíle. Ty mě neposloucháš.
1: Zahleděl jsem se na hvězdy.
0: Nedá ti pokoj ten krásný přelud? Jestli tě tak okouzlila, můžeme místo Medúzy hledat krásnou panu.
1: Neposmívej se mi. Však brzy dohoním, co jsem zmeškal. Jistě znáš cestu, která vede do dračích slují Gorgon.
0: Neznám. Ale za to vím, kde tu v lesích žijí krásné nymfy. Docela rád bych si mezi nimi odpočinul. A ty taky potřebuješ nabrat sílu k dlouhé cestě.

0: Sestry, zdá se mi, že se k nám blíží vzácní hosté.
1: Máme jim běžet vstříc.
2: To je přece náš přítel Hermes.
1: A ten mladík, co jde za ním?
0: Toho jsem nikdy neviděla.
1: Je krásný. K zulíbání.
0: Herme, jaká šťastná náhoda tě k nám přivedla. Vítej.
1: Tak dlouho ses tu neukázal.
3: Mé krásky, díky za přivítání. Ale zdá se mi, že spíš pokukujete po mém společníkovi.
0: Nediv se, každá nová tvář je v naší ztracené končině vzácná.
3: Abych co nejrychleji ukojil vaši zvědavost. Můj druh je princ Perseus, syn královské dcery Danae.
0: Jsme rádi, že k nám zavítal po tvém boku. Princi, buď vítán.
4: Královno Nymf, skláním se před tebou a zdravím všechny tvé družky a prosím tě o chvíli pohostinství.
3: Máme před sebou těžkou cestu, snad mezi vámi pookřeje.
0: Co by vám přišlo vhod? Tanec na trávníku nebo rej v tůni?
1: Chcete slyšet píseň? Nebo tiché flétny? Ať si s námi zatancují?
2: Vyda naši malou.
1: Královno, dovolíš nám?
0: Když si to budou přát naši hosté?
5: Můj princi, slyšíš, co říká královna? Neměl by ses nechat moc prosit.
4: Ale já přece nepřišel pro své povyražení.
0: Co trápí Persea?
1: Nelíbí se mu tady.
3: Tíží ho lidské starosti.
0: My je zaženeme.
1: Princi, pojď mezi nás.
2: Zapomeň na nevlídný lidský svět.
0: V našem království bude tvůj život plný blaženosti.
1: Nikde nenajdeš bezstarostnější ráj. Proč nic neříkáš? Vůbec nás neposlouchá.
5: Perse, musíš promluvit.
4: Královno, překrásné víly, nechtějte, abych tu zůstal. Moje cesta vede dál, jinak bych nesplnil daný slib. Hermes to dosvědčí.
3: Jak by ne, vždyť ho na té cestě provázím.
1: Tak ať se s námi aspoň zatancuje.
0: Nepřimluvíš se, Herme?
3: Perse, co tě brání splnit, oč tě prosí?
4: Co pak se smím oddávat veselým radovánkám, místo abych pospíchal k dalekému cíli?
3: Nikdo tě nenutí, ale ani by ti nemohl mít za zlé, když si dopřeješ trochu odpočinku.
4: Dobrá. Královno, dovol mi vyzvat k tanci nejmladší nymfu.
6: Celý háj se náhle rozezněl. Koruny oliv blaženě šumí. Perseovi se zdá, že z něho spadla zemská tíže. Vzmocňuje se ho sladká malátnost. Ze zmámené hlavy se pomalu vytrácí myšlenka na těžký úkol, který ho čeká.
0: Sluší jim to spolu. Co říkáš, Herme?
3: Jste krásné pokušitelky.
7: Ne tak rychle. Točí se mi hlava.
1: Závrat je krásná. Au!
0: Co se stalo?
1: Proč klesla do kapradí?
7: Šlápla na jedovatý trn.
1: Ona krvácí.
0: Jak se to mohlo stát?
3: Tuším v tom varovné znamení Atény. Perseus je pod její ochranou. A nikdo nesmí bez restu klást mu do cesty překážky.
1: To je hrozné.
7: Přines radši místo nářku hojivé byliny. Já ji odnesu do stínu.
0: Podívej, Herme, jak je obratný.
3: Na mou věru mohl by být pomocníkem samého Asklepia.
7: Uložím tě do trávy pod olivu a bolest přejde. Zavři oči a odpočívej.
1: Díky, princi.
0: Perse, zasloužíš si štědrou odměnu. Čím bychom se ti nejlíp odvděčili?
4: Poraďte mi, kudy vede cesta ke Gorgonám.
0: Pouhá rada by ti byla málo platná. Žádný smrtelník se bez naší pomoci nedostal až do těch končin. Dáme ti na cestu okřídlené střevíce. Donesou tě až k úkrytu Gorgon. A tato přilba tě udělá neviditelným, kdyby ses octl ve smrtelném nebezpečí. A tahle brašna ukryje tvou kořist, i kdyby byla žhavá jako Hefajstova výheň a žíravá jako hadí jed.
4: Děkuju ti, královno Nymf. Teď jsem zase já vaším dlužníkem.
0: Stačí, když na nás cestou pomyslíš jako na dobré přítelkyně.
4: Budu na vás vzpomínat s vděčností.
1: Šťastnou cestu. S Bohem, princi.
0: Bohové, chraňte Persea.

0: Jícen jeskyně, tvůj cíl je na dosah. Teď přišel čas, aby ses ochránil Athéniným štítem. Jinak by tě přímý pohled na Gorgony změnil v kamenný útes. Takový, jako se vzpínají všude kolem. Obrať se k jeskyni Gorgon zády. V blištivém štítu je budeš mít jako v zrcadle.
1: Strašná podívaná. Co se jim to svíjí na nestvůrných lebkách?
0: Klubka jedovatých háďat.
1: Ale trupy Gorgon leží bez hnutí.
0: Usnuli. Jenže na to nesmíš spoléhat. Hadi je vzbudí, kdyby spozorovali, že se někdo blíží.
1: Ty tři nestůry jsou jedna jako druhá.
0: Jak mám poznat, která z nich je smrtelná medúza? Leží hned na kraji té sluje. Vezmi si můj meč a drž ho, jak umíš nejpevněji. Pozoruj upřeně medúzu v zrcadle. A pamatuj! Musíš jí srazit hlavu jedinou ranou, uchvátit ji a zmizet zbylým Gorgonám z dohledu dřív, než se proberou ze spánku.
1: Jak mohu zasáhnout toho, ke komu se obrátím zády?
0: Můj meč si najde sám svůj cíl. Stačí, když ho pevně uchopíš. Jdi! Nesmíš váhat už ani vteřinu.
1: Božská Athéno, prosím tě, dej do cíly mé paži a srdci odvahu.
0: Mistrná rána. Zasloužil by si z pochvalu a obdiv, kdyby byl čas na oslavné ódy. Jenomže tobě zbývá sotva okamžik, abys vyvázl se zdravou kůží.
2: Gorgony se probouzejí.
0: Běda, kdyby tě zahlédli. Nasaď si čarovnou přilbu.
2: Medúzina hlava mě pálí v rukou jako žíravina.
0: Položi do kouzelné brašny a pevně utáhni řemení. A Athéniným štítem si zakryj oči.
2: Uklučou mě ostatními spáry, jestli nás dostihnou.
0: Máš ještě dárek nymf, okřídlené střevíce. Každá chvilka má cenu života.
3: Dvě nesmrtelné, obludné Gorgony se vzpínají, aby pomstili smrt své sestry. Na šupinatých lebkách syčí hádi. Povětří se rozvichřilo máváním nestvůrných perutí. Gorgony pátrají na všech stranách, ale Perzea nevidí. Zachránila jej přilba neviditelnosti. Teď spěchá za Hrmem. Opouští hrůznou podívanou. Z každé krůpěje medúziny krve se na zemi rodí klubka jedovatých zmijí a proměňují celé kraje v poušť.
2: Nemohu dýchat. Jako by pod námi hořela země.
0: To ti africká poušť posílá ohnivý pozdrav.
2: Ještě chvíli. A zalpnu se.
0: Vytrvej, co nevidět, budeme nad mořem.
2: Počkej, Hervé. Rád bych se snesl níž. Zahlédl jsem cosi na skále při mořském břehu.
0: Nesmíme ztrácet čas zbytečným ohlížením.
2: Kdo si je připoutal ke skále? Dívka. Krásná dívka. Někdo ji přikoval mezi útesy.
0: Nevšímej si cizí ženy. A mysli na svou matku.
2: Není cizí. Poznávám tu tvář. Už jednou se mi zjevila mezi hvězdami na nočním nebi.
0: To se ti jen zdá.
2: Je to ona.
0: I kdyby to stokrát byla pravda, my se teď nesmíme nikde zdržet ani chvíli. Lhůta, kterou ti dal král Polydek, te se už krátí.
2: Ta dívka na skále potřebuje pomoc.
0: Víš, co se stane, jestli kvůli ní nepřineseš ve stanoveném čase medúzinu hlavu?
2: Hermé. Já ji nemohu minout, jako bych ji neviděl.
0: S mou pomocí nepočítej. Já mířím za Athénou. Uložila mi, abych ti pomohl získat medúzinu hlavu. Nechce se mi nést odpovědnost za šlechetný pokus, který se ti nemůže vyplatit.
2: Dobrá. Jdeme každý svou cestou. Jak nám káže srdce.
3: Hermes mizí v oblacích. A Perzeus už se snáší na skalisko k připoutané dívce. Je to princezna Andromeda, dcera etiopského krále Kéfea a jeho manželky Kasiopeje, která svou krásu tak stavila na odiv, že urazila bohy svou pýchou.
2: Nelekej se mne!
4: Kdo jsi?
2: Mé jméno je Perzeus.
4: Proč jsi ponikl tu těžkou cestu?
2: Za tebou!
4: Odejdi. Za chvíli bys mohl zahynout.
0: Já to přišel osvobodit.
4: Musel by se zvítězit v zápasu s mořským drakem. A to dodnes nedokázal žádný smrtelník. Prosím tě, odejdi.
0: Dovol mi, abych napřed zkusil štěstí.
4: Proč chceš nasadit pro mne život? Vždyť mě neznáš. Vidíme se poprvé.
0: Ty mne ano. Ale já tebe zahlédl už dávno mezi hvězdami. Od té doby si nesu tvoji podobu ve vzpomínce.

0: Takže Perseus odmítl tvé rady, Herme.
1: Ano, božská Athéno. Nedal se vymluvit svůj bláhový úmysl, ani když jsem mu pohrozil, že ti přednesu svou stížnost a ty se na něj proto rozhněváš.
0: Byl jsi tak jistý, že se postavím na tvou stranu?
1: Co pak neudělal pošetilost?
0: Já vidím v jeho rozhodnutí odvahu a soucit.
1: Nemá přece právo utrácet drahý čas pro cizí, když na něj čeká vlastní matka.
0: Opravdový hrdina nedělá rozdíl mezi vlastním a cizím. Musí jít na pomoc tam, kde je to nejvíc potřeba. Perseus se rozhodl jako šlechetný muž.
1: A co bude s jeho matkou, když on zahyne?
0: Nesmí zahynout.
1: Zůstal na té skalní výspě sám, s holýma rukama.
0: Pošlu za ním svého nejlepšího pomocníka.
1: Chceš říct, že se mám k němu vrátit?
0: Ty nestojíš o mou vděčnost.
1: Udělal jsem pro něj všechno, co bylo v mé moci.
0: Ale ne všechno, co bylo třeba. Opustil si ho právě ve chvíli, kdy naléhavě potřeboval tvou pomoc. A ani se mě nezeptal, jestli s tím souhlasím.
1: Nemůžeš mi poroučet, abych se vrátil. Ponížíš mě před ním.
0: Neporoučím. Děkuji ti, že ses k tomu rozhodl sám. Věř mi. Perseus to ocení jako znamení božské velkorysosti a vznešenosti. A král Kéfeus to rozhlásí po celé Etiopii.

0: Buď vítán, Herme, miláčku bohů i smrtelníku. Můj palác není hoden stát se třeba jenom na chvíli tvým útulkem, jako já nejsem hoden pozvednout k tobě oči.
1: Děkuji ti za královské přijetí, Kefe. Zasloužím si ho, protože nepřicházím jen z vlastní vůle, ale i na prosbu bohyně Athény. Vítáš tedy ve mně jejího vyslance. Athéna se doslechla o smutném osudu tvé dcery Andromedy.
0: Už pouhé vyslovení jejího jména mi působí bolest. Má nebohá, nešťastná, odsouzená trpět za cizí vinu.
1: Ale copak ji na smrt neposíláš ty sám?
0: O tom rozhodla vůle bohu. Moje domýšlivá choť Kasiopeja vychvalováním své vlastní krásy urazila mořské víly a Poseidon, bůh všeho vodstva, poslal za trest do mé říše mořského draka, aby hubil všechno živé. Když jsem si vyprosil věžbu, co by mohlo zachránit mé království, odpověď byla strašná. Obětuj netvorovi svoji jedinou dceru Andromedu.
1: A nikdo z vás se mu nepostaví na odpor?
0: Tu mořskou nestvoru by nedokázal udolat žádný člověk. Když připlouvá na pobřeží, divoký příboj vyvrací skaliska.
1: Ale já znám odvážlivce, který má dost smělosti, aby se drakovi postavil. Tvá dcera má pořád ještě naději na záchranu.
2: Přikryju tě svým pláštěm, Andromédo. Chvěješ se zimou.
3: Není mě zima. Zmocnil se mne strach.
2: Pojď se schovat do úžlabiny. Zdá se mi, že se blíží bouře.
3: To vlnobytí je znamením, že připlouvá drak. Princi Perze, naposledy tě prosím, odejdi. Zachraň se! Mně není pomoci!
2: Nech mi jen na chvilku svou ruku! Neměl bys v ní raději držet meč? Herme! Andromédo, to je bůh Hermes! Ty se zvrátil!
4: Proč říkáš vrátil? Copak jsem tě někdy opustil? Zatímco bys šel upokojit Andromedu, já navštívil jejího otce krále Kefea, abych se obeznámil se vším, co se tu děje a mohl ti poradit.
2: Já už to vím. Musím se dát do boje s mořským drakem.
4: Jenomže k tomu potřebuješ můj divotvorný meč. I tak ti půjde o život. Ten mořský netvor chrlí oheň a jeho krunýřem nepronikne žádná zbraň. Musíš využít chvíle, až ho vlny převrátí na bok a odkryj tak jeho slabiny. Teď už je všechno jenom ve tvých rukou.
3: Bojím se o Perzea.
4: Postav se za útes a zavři oči, Andromédo.
3: Podívej!
4: Mlč! Tvůj výkřik ho zbavuje síly.
3: Bojím se, že ho příboj smete ze skály rovnou do spáru draka. Jdi se mu postavit po boku.
4: My, bohové, člověka provázíme radou a poskytujeme ochranu, jak si zaslouží. Ale své zápasy musí vybojovat sám. To patří k jeho údělu. Jinak by jeho život neměl tu nevýslovnou cenu.
3: Jak se potácí. Hrozím se, že klesne. Herme, musíme mu ošetřit rány.
4: Andromedo, vrať se!
5: Láska je silnější než strach. Andromeda stírá Perzeovi závojem pod z čela a jakoby mu tím dávala novou sílu do strašného zápasu. Mořský drak dál bez přestání chrlí jedovatou pěnu. Jeho krev barví vlny v zálivu, ale zdá se, že není moci, která by jej přemohla. Plazí se na skalisko, aby Perze rozsápal. A teprv tam klesá pod třemi ranami divotvorného meče.

Slyšte všichni mé královské rozhodnutí. Princ Perseus vrátil princezně Andromédě život. Za to jsem vyhověl jeho prosbě, abych mu svou dceru dal za ženu. Ještě dnes chce s ní odplout. Popřejme jim do života štěstí, přízeň bohů a do plachet dobrý vítr. Perse, odvážíš si nejvzácnější skvost mé země. A ty, Herme, přijmi vavřín z ryzího zlata.

0: Můj princi, milí Perzé, je čas, abychom se rozloučili.
1: Nespěchej tolik, Herme.
0: Proč tedy spouštíš na vodu rychlý člun? Víš ostatně, že nepotřebuju loď ani vůz.
1: Já ten člunek chystám pro sebe. A tebe prosím, zůstaň ještě na velkém korábu a doprovoď mou nevěstu a její průvod bezpečně do přístavu.
0: To ti slíbím, až mi povíš, proč ses rozhodl plout jiným člunem.
1: Koráb je těžký, pluje pomalu a já si musím pospíšit. Víš dobře, že si král Polydektes stanovil jako podmínku, že mu přinesu hlavu medúzy do roka a do dne. Rok už minul a poslední den je tak krátký. Odnáším si do člunu jen brašnu s medúzinou hlavou. Všechno ostatní svěřuju tobě.
0: Můžeš odplout s klidným srdcem.
1: Upokoj Andromédu, až se probudí.
0: Budu ti ji opatrovat jako oko v hlavě.
2: Perseův člun se těžce prodírá příbojem. Vlnobití jej žene zpátky. Míjejí drahocené hodiny, ale k pobřeží je daleko. A zatím už se ozbrojenci krále Polydekta dobývají do chrámu, kde bylo krásné Danaé na rok a den popřáno útočiště. Už ji vedou k paláci a král Polydektes jí pospíchá vstříc.
3: Danaé, krásná Danaé, vítám tě ve svém sídle s přáním, abys tu od zítřka měla domov i ty jako moje žena.
4: Zase si porušil dané slovo. Slíbil jsi mi bezpečí v Diově chrámu, dokud se nevrátí můj syn Perseus.
3: Čekal jsem na jeho návrat rok a den. Ta lhůta po chvíli vyprší a o tvém synovi neslyšet ani zmínku. Smiř se s tím, že už není mezi živými.
4: Mé srdce mi říká pravý opak.
3: I kdyby snad žil, nesměl by vstoupit do paláce, protože nesplnil naši úmluvu.
4: Zbývá mu ještě tento den.
3: Který zakrátko skončí. Perseus se nevrátí. A ty se musíš stát mou chodí.
4: Venku se kdo si domáhá slyšení.
5: Poručil jsem, aby stráže nikoho nepouštěli do nádvoří.
4: Probil se branou.
5: Kdo je to?
6: Perseus, králi Polydekte.
3: To není možné.
4: Perse, já věděla, že se vrátíš.
5: Vyžeňte ho! Všichni muži do zbraně! Hrzlaťáků tomu, kdo ho!
6: Nezbavíš se mě úklady. Jen tím, že splníš dané slovo. Slíbil jsi, že propustíš ze zajetí mou matku, když ti do roka a do dne.
5: Ta lhuta vypršela, vracíš se pozdě!
6: Lžeš! Polydekte, zbývá mi ještě hodina.
3: Budiš. Ale ty jsi měl přinést hlavu medúzy.
6: Tady je.
3: Ubohé kožené brašně? Neuvěřím, dokud se nepřesvědčím na vlastní oči.
6: Napřed musíš dovolit mé matce, aby odešla.
3: Ale jen v doprovodu stráží.
4: Synáčku, nenech se oklamat.
6: Neboj se, matko. Poslední hodina se chýlí ke konci.
3: Jsme sami, jak jsi spřál. Teď přiznej, že se vracíš s nepořízenou.
6: Přinesl jsem ti hlavu medúzy.
3: Ty lháři, žádný člověk nedokáže takovou věc. Srazit hlavu jedné z Gorgon.
6: Já to udělal.
3: Kdo ví, jakou mršinou neseš v té brašně?
6: Varuju tě, králi. Ten pohled může stát člověka život.
3: Otevři brašnu.
6: Udělej to sám.
3: Vím, proč všechny ty okolky. Myslel si, že mě oklameš. Uvidíme, s jakou se zvrátil kořistí.

0: Marně voláš o pomoc.
1: Pohled na hlavu Medúzy promění každého smrtelníka v kámen.

0: Athéno, má nejmocnější sestro, přichází tvůj chráněnec Perseus. S matkou a chotí ti přináší oběť.
1: Perse, jsi šťastný?
2: Díky tobě, božská. I za mou matku, i za mou Andromédu. Zbudujeme na tvou počest stánek z úbělu a zlata.
1: A co bůh Hermes, princi? Byl tě dobrým průvodcem?
2: Všechny poklady v hlubinách země by nevyvážily cenu jeho pomoci.
1: To rád slyšíš, viď, Herme? Tobě se, můj milý princi, uzavírá jedna kapitola tvého života. Co mi povíš na jejím konci?
2: Athéno, slova nedokáží vypovědět mou vděčnost a lásku k tobě.
1: Vděčnost náleží matce, láska Andromédě. Vychutnejte své štěstí zvolna, drobnými doušky jako číš nektaru. Vládni v míru a snášenlivosti. Na mne však nezapomeň. Chci, aby mým oltářem u tebe bylo tvé svědomí, tvé srdce.
2: Ať mě Zeus spálí bleskem, jestli se zpronevěřím tvému poručení. Přijmi z mých rukou kouzelné dary, které mi propůjčily laskavé nymfy. Hermovi jsem odevzdal jeho meč. Zbývá jen položit na oltář tvůj štít.
1: Kam se poděla hlava Medúzy?
2: Leží ti u nohou, ukrytá v brašně.
1: Proměním ji v pancíř na mých prsou. Pro postrach zlých a pro tvou slávu.

0: Vyprovodil jsem je až k posledním píním.
1: Snad nejsi dojatý, Herme.
0: Nebylo by divu. Vždyť jsem na tvé přání prožil s Perzem celý rok. Perzeus a Andromeda. Jakoby spolu byli odjakživa. Ale já bych ovšem dal přednost krásné Danae.
1: Nemysli radši na lidské krásky. Helici svých nymf, svých najád a driád. A nezapomeň všude rozhlásit, že Perzeus a Andromeda jsou navěky pod mou ochranou.

Stalo se, jak pravila Athéna. Perseus žil šťastně s Andromédou, vládl dlouho, spravedlivě, v míru a měli mnoho slavných potomků. A když se naplnil jejich pozemský čas, na přímluvu Athény Zeus je vynesl na oblohu a proměnil v krásná souhvězdí. Září tam dodnes. Perseus a Andromeda. Aby nám lidem připomínali, že všechno na světě pomine. Násilí, bolest i zloba. Jenom láska, že je navěky.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jest

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Bavila by vás pohádka o vesmírném meteoritu a o tom, jak příjemné jsou bublinky ve vodě? Právě teď si to můžete ověřit. Pohádku Gang divokých zvířat napsal Tomáš Dianiška. Režie se v roce 2018 ujal Jakub Doubrava. Účinkují Michal Štěrba, Josef Jelínek, Andrea Mohylová, Vilém Dubnička a další.

0: A nyní zprávy z astronomie. Dnes v noci budeme moct na obloze pozorovat meteorický roj. Meteorický roj, též známý jako padající hvězdy, bude nejlépe viditelný od dnešní půlnoci. Počasí. Připomínám, že zítra očekáváme záplavy. Povodeň zasáhne celé území našeho lesa bez výjimky. Zachovejte klid a vše bude v pořádku. Všem zvířatům doporučujeme evakuaci na jakýkoliv vyvýšený bod v okolí. Kopec, horu, vrcholek, soupák, hromadu, pahorek. Jinak hrozí, že vás záplavy spláchnou jako pavouka hozeného do záchodu. Tolik k aktuálním informacím. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví a za pozornost děkuje Netopír Ray. Naslyšenou. Moment! Vypadá to, že na lince máme volajícího posluchače. To jsme tady dlouho neměli. Netopír Ray, a do studia se mi dovolal kdo? Haló? Haló?
1: Dobrý den, tady Cvrčka. Já bych si chtěla zeptat.
0: Ano, ptej se, Cvrčko, posloucháme.
1: Proč by měl být do záchodu hozený právě pavouk? Víte, pavouci jsou stejný živočišný druh jako já. A mě to uráží.
0: Ale to byl jen příklad. Takový vtip, Cvrčko.
1: No, vtip. Vy jste například netopír, jo? A nikdo se vám neposmívá, že jste Batman?
0: To by se mi líbilo.
1: No jasně, no, to jsem přehnala. Batmanem by chtěl být každej. Ale co třeba myš? Jo, vy netopíři jste takový myši s křídly. Fuj.
0: No dovolte. A na lince už máme druhého posluchače. Tady netopír Ray, kdo tam?
2: Dobrý den, tady myš polní. Mně se teda rozhodně nelíbí, jak se tady v rozhlase vyjadřujete o myších. Za svůj život jsem porodila už 436 mláďat a žádné jako netopír nevypadalo. Podám stížnost na radu pro rozhlasové a transzvířecí vysílání. Se těšte. Kočky, to jsou bestie. Kočky by se měly stydět. Nechápu, jak mohla příroda stvořit něco tak zákeřného.
0: Uklidněte se, Mišo! A na lince už máme třetího volajícího. Tady netopír Ray, posloucháme vás.
3: Mňau, to se mi snad jenom zdá. Jak můžete v rozhlase roztrubovat takové nepravdy a očividné lži? Mňau. Napíšu e-mail do africké džungle Organizaci zvířecích národů. Já kdybych tu drzou myš dostala do drápů, vycenila bych tesáky a...
1: Promiňte, myslím, že vaše mozky jsou prťavý jako vlašský vozek.
3: Cvrčko, ukoušu ti všechny ty kadla. Vím, kde bydlíš, v našem lese. A moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálků. Cvrčka, bobr a divoký prase. Známá trojka výrostků.
1: Mějte se, matláci, my se jdeme koukat na ty padající hvězdy.
0: Smradí nevychovaný! My pořád vysíláme? Chtěl jsem říct, vy zlá nevychovaná zvířátka. Naslyšenou, papa.
4: Tak to jsme si z nich teda udělali slušnou psinu. Prej, moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálku. Mňau, Cvrčka, bobr a divoký prase.
5: Jsme slavní.
6: To jsme.
7: Teda já doufám, že to vysílání neposlouchala moje máma. To bych měl průšvih. Dostal bych zaracha a týden bych si musel čistit zuby.
4: ty to máš tak těžký, bobře.
5: Nech si to, jo.
7: Víte, co to je? Používat jako kartáček chlupatou holsenku a jako pastu ptačí hovínko.
4: Já si zuby nečistím.
7: Jo, protože žádný nemáš, cvrčko.
4: No,
7: ty sama, hele, pojď sem. Ty sama jsi velká jako jeden můj zubí.
6: Hele, hvězda, padla hvězda.
4: To byla určitě jen světluška. Jeden kluk, světlušák, se tu občas potlouká. Má docela hezký tykadla a pevný krovky.
6: Teď zase padá hvězda, vidíte? To není žádná světluška tohle.
5: No, to je paráda.
7: Šup.
5: A je pryč.
7: No, kdo ví, kam dopadla? Třeba do Austrálie. A já jsem si ani nestih nic přát.
4: A co by sis vlastně přál, bobříku?
7: Nech si
4: toho. Kratší zuby, aby se ti děcka ve škole neposmívali.
7: Ale ne, nech toho. Mít velký zuby, hele. Mít velký zuby je super výhoda. Když si chceš například otevřít konzervu, co v lese zapomenou lidi, co? Prasáku? No, nebudeš tomu věřit. Ale na některých z těch konzerv je nakreslený jakoby prasátko. No, co pak to asi znamená?
6: Lidi jsou divní. Třeba vůbec nepochopili bláto.
7: Bláto.
6: Dokonce se jim zdá špinavý a hnusný.
7: No.
6: Jediný, kdo si bláto užívá jako já, jsou lidský mláďata. Hele, ty umějí do bláta skočit a postavit si z něj i malej hrát, nebo blátovej dort. Blátovej dort. Jo, hele, tamhle padá další hvězda. Rychle, přejme si něco.
7: Jo.
4: Ty bláho, to je na.
7: Jenomže ta hvězda,
4: co to?
7: Ona padá přímo naším směrem.
6: U svatýho leoparda, utíkejte!
4: Ty bláho, jste v pohodě?
5: No, nevím, Hele, já jsem si rozhodně nepřál, aby ten meteorit dopadnul k nám.
6: Je, ale při dopadu vytvořil docela dost bláta.
4: Ne, nedotýkejte se toho. Ten vesmírný kámen na sobě může mít mimozemský bakterie a my bychom mohli zamořit celou planetu.
6: Až dítě to jenom obyčejný šutr. To pálí. Chytej!
7: Horky, chytej, cočko!
4: Ne, mě to neháze!
7: Cvrčko, promiň, já jsem tě nechtěl rozplácnout. Nedošlo mi, že ten kámen je větší než ty. Cvrčko, jsi celá?
8: Fundujte to země, nebo se rozplácnout. Prsknu.
7: Jo, počkej.
5: Zaber,
7: pomoz mi, nazvedni to, tady to vem. Dobrý.
4: Jo, vemte ten meteorit. Třeba se nám bude hodit.
6: Jo, hele, mohli bychom ho vyměnit za spoustu bláta, co?
4: Prase, ty seš fakt čuně.
6: Já?
4: Jo. Jdem spát. Ale domů se mi nechce. Mám toho dost. Lehneme si tady.
6: Aha.
4: Dobrou.
6: Dobrou.

0: Dobré ráno, dobrý den. Posloucháte frekvenci 912 FM. Rádio Kůrovec. Od mikrofonu vás zdraví netopýr Ray, který má pro vás aktuální informace o našem lese. Po včerejším meteorickém roji nás dnes čeká další přírodní zvláštnost. Potopa. Ha, nechci vyvolávat paniku, ale... Pomoc! O záplavách jsme věděli, ale vypadá to hůř, než jsme včera říkali. Je to fakt špatný. Já mám štěstí, protože umím létat, ale všem ostatním doporučuji... Utíkejte! Záplavová vlna už se přelila z koryta řeky přes pole, louku i lidskou dálnici a nezadržitelně směřuje do našeho lesa. Očekáváme, že v nejbližších minutách bude celý les pod vodou. Pro ryby výstraha neplatí, ryby mají pohodičku. Pokud tedy nejste ryba, strejte! Díky za pozornost.
1: Mami, ještě chvilku. Nech mě spát. Mamo, nepolejvej mi ty nohy.
2: To studí.
1: Já chci ještě spát, prosím. Co? Co? Kde to jsem? To se mi všechno jenom zdálo. Počkat. Ta voda je opravdická. Někdo něco rozlil? Ne, to by musel rozlejt celý potok.
2: Vstávejte, prase, probuď se ty prase. Svrčko, vstávej. Hej, vstávejte.
3: Co je to, křičíš, hoří snad?
4: Proč mě budíš? Zdálo se mi, že si do nosních dírek strkám pampelišky.
2: Nech pampelišky pampeliškama, koukněte se kolem.
4: U svatýho leoparda.
3: Co tady dělá všecka ta voda? Prasáku, ty ses v noci počůral.
4: No pardon, abych vyčůral tohle všechno kolem, to bych musel vypít bžilionů litrů limonády.
3: Tak co to má znamenat? Já neumím plavat.
5: Já jo.
6: Skoro. Tedy vlastně vůbec.
4: No, když jsme se to učili ve škole, my zrovna jsem chyběl. Poklekovali jsme se a rozmačkávali spolu klíšťata, pamatujete?
3: To bylo... Co budeme dělat? Voda pořád stoupá.
4: Pomoc, já nemám plavky.
3: Za chvíli tady nebude jediný suchý místečko.
2: Srčko, rychle. Vylez si na moje záda, chyť se chlupu. No, tak.
3: Jo, děkuju.
2: Dobrý.
3: Už jsem tady,
2: díky. Drž se. A já zas vylezu na záda praseti, tak počkej. Tak, já hopsu, op, tak.
4: Je, to je jako masáž. Prosím, ještě trošku doprava běž.
2: Ne, ještě níž.
4: To je moc. Jo, tam, to je to místo. Ještě.
3: Prase, přestaň sebou tak škubat, nebo všichni spadneme a utopíme se.
4: Jasně, promiň.
2: Počkej, ticho. My musíme něco vymyslet.
4: Já bych věděl.
2: Ne. Ty teda rozhodně ne, prasáku. Ty radši nemysli, jenom stůj, nech to na mě, protože jinak nás to za chvilku zaleje.
3: Koukněte tam, co to je.
2: Kde?
4: Páni, tam. Vypadá to jako obrovský mixer.
2: To jo, u svatýho leoparda to je... To je vodní vír.
3: Na tom místě jsme měli schovaný ten meteorit. Když ho voda zaplavila, vznikla chemicko-turbulentní exoreakce a meteorit pak vytvořil ten vodní vír. To dává smysl.
2: No tak to nevím, jestli tohle dává smysl. Prosím tě, tyhle slovíčka ses jako dočetla v nějakým... Leporelu o fyzice.
4: To je malér. Voda se prostě dotkla meteoritu a ten udělal vír.
3: To jsem se vám právě snažila asi vysvětlit, ne?
4: Jsme v kaši. Já teda mám kaši rád. Hlavně, když ji vaří máma. Ale tohle je jiná kaše, to je zlá kaše. A v ní teď jsme.
2: Ta voda strašně hučí.

0: Teda, jo,
1: Fíha.
0: Jste v pohodě?
2: Ach, to byl ten nejvíc nejdivočejší tobogán, na jakým jsem v životě jel. Já chci ještě jednou, prosím.
1: Přestaň, prasáku.
2: Hele, cvrčko, nebuď taková nůďo sucharka, jo?
1: Podívejte, kam nás to vyfluslo. Moc daleko jsme se teda nedostali. Pořád je tady spousta vody, hladina stoupá, za chvilku nás to zaplaví.
3: Pomoc, pomoc, zachraňte mě, pomoc.
1: Co to? Slyšíte? Odkud to jde?
4: Tamhle, na stromě. Bebeřička. No je v pasti, nemůže se skočit.
3: Pomoc!
5: A jak ti asi máme pomoct, bebeřičko? Koukej, jsme na hraně stejně jako ty.
4: Jo, ale přece ji tam nenecháme. Utopí se.
1: A co chceš jako dělat? Stejně tu veveřičku nikdo nemá rád.
2: Bobře, tvůj ocas?
4: Co?
2: No, tvůj ocas nějak ti vyrostl.
4: Kde?
2: No. Hele, přejel ti ho parní válec.
1: Co?
2: Je tě placatej jako palačinka.
4: No.

0: Je, dobrý, dobře, to je paráda, jo. Tvůj ocas funguje jako loď.
1: Je, pojďme si zahrát na piráty, vždycky jsem, ne, já jsem vždycky chtěl mít pásku přes oko a zahnutej meč.
0: A přitom máš jen pneumatiky, ale guma to není.
2: Počkej.
1: No tak to nechápu.
2: No buď rád, počkejte, my jsme teďko záchranáři, my musíme vysvobodit tu veveřičku.
1: No ale jak? Nikdo z nás neumí plavat a nemáme vesla.
0: Je? Co to je? Prase, co se teda... ti to děje s obličejem?
1: Co jako?
0: Nějak se ti zvětšuje ten rypak.
1: Co?
3: No.
1: A jo.
0: No.
1: Je, co to je? Moment, počkat. To je teda pěkně dlouhý. To je dlouhá tananánský. U svatýho leoparda mě narostl chobot. Co to má být? Jako prase se sloním chobotem?
3: No to je teda fakt divný.
1: No.
2: Prasáku.
1: Jo?
2: Zkus ten chobot ponořit do vody a fouknout.
1: Jo.
2: No, mohlo by to fungovat totiž jako lodní motor, víte?
1: No.
2: No, fouchni,
1: jo.
2: Fouchni.
1: No jo, moment.
2: Ještě?
1: Jdu na to.
2: Tak. Jedeme,
0: vyrobili jsme loď. Ten lodní vír, který nás vyplivnul, měl zřejmě nějaký podivný vlastnosti a to, že jsme jim prošli, nám darovalo super schopnosti. Jsme super hrdinové. Bubrův ocas slouží jako člun a chobot prasete jako vodní pohon. Musím objevit svoji speciální vlastnost. Stopro mám taky nějakou. Třeba umím očima vyzařovat laser. Hejo! No tak dobře, tak neumím, tak něco jiného. Možná se umím natáhnout jako žvíkačka. Počkat.
2: Táhni. Chytí prase, musíme to
1: zjít. Já jim nezmu za nožičky, vemím za tykadla, jo?
2: Pusti.
0: Tak to taky ne. Tak co? Určitě umím lítat. Hop. Au. Lítání je stejně nuda.
2: Vlastně.
0: V tom případě musí mít ohromnou sílu, he? Dobře? Cítíš to?
2: Co?
0: Bolí, viď? To je co?
2: Co je co? Co mám cítit?
0: To drtím záda, ne? To je bolest, viď?
2: Jo, drtíš mu záda.
3: Mě teda drtí záda.
2: Nic necítím. Hele, cvrčko. Radši se pořádně drž. Ať z tebe neudělám cvrčka přes palubu.
0: Brďo, to není fér. Prase, bobře, co to má jako bejt? A už nehraju. Já chci taky nějakou super schopnost.
4: Zachraňte se rychle! Ona mi šáhá už do kuchyně.
2: Klid, madam, už jsme tady. Pojďte, veveřičko.
1: Tu máš. Sklouzni se po mým chobotu.
4: Díky. Děkuju, dětka.
2: Dětka, my jsme spíš super hrdinové. Vítej na naší chlupatý lodi.
4: Jo. Hezká. Hele, vím, že mi do toho nic není, ale nedá mi to. Prace, ty máš chobot. A bobře svýho ocasuje bor. A to je teď moderní.
2: Jasně, to brčí.
4: Jako mít super schopnosti.
3: My máme na rozdávání.
4: Akorát tady cvrčka, ta mi přijde pořád stejná.
0: No, to teda děkujeme, že jsi všimla. Tobě asi nic neunikne, detektivko, viď? A jakou super schopnost máš ty, co? Žádnou, no tak to je teda smůla.
4: Co?
2: Jej, cvrčko.
0: No.
2: Já mám pocit, že tou tvou super schopností...
0: No.
2: ...bude nepříjemnost.
0: Aha, to je tak, ale tak vtipný.
2: Jo, je, jo, prasáku.
1: Teď mi to došlo.

0: motoka. Je, vylezte si k nám, paní kočka divoká, pojďte. Promiňte, já jsem na vás asi alergický.
1: No, tak to budeš muset vydržet, prasáku. Nebo si přestup.
2: Tak to bylo o fousek, skoro jsem se utopila. Děkuju vám velice, propadla jsem panice, packu jsem si zasekla jako houba slepice.
1: Takže my jsme teď superhrdinové, co zachraňujou les.
3: Přestaňte se už o tom bavit.

0: Liga. Jo. Ne, démoc s krkolomným šlím. Úžasňácký, chlupatý, ninjové.
1: Jo.
0: Ne, mám lepší, počkej.
2: Prasemen.
1: Jo.
2: Bobermen.
1: Jo.
2: A cvrč.
3: Jo.
2: To je škoda, cvrčko, že nic speciálního neumíš.
0: No, už to mám. Budeme gang divokých zvířat.
1: To zní hustě. Gang divokých zvířat.

0: nás strom, všechny nás rozmačká.
1: Fuj, voda. Nesnáším vodu.
2: Jo, to byla pecka. Jste v pohodě?
3: Pomoc! Voda mi zničí účes.
0: Myšičky, děti moje, plavte, musíte plavat. Rabejte pak na mnoho.
2: Teda ne, to byl ale fakt velký strom.
4: Cvrčko, vidíte někdo naši cvrčku?
5: Vylezte mi všichni zpátky na ocas.
4: Cvrčko, kde se?
0: Děti, no tak lezeme, ať nenastydneme šup.
4: Cvrčko, u svatýho leoparda snad se nic nestalo.
3: To je ta nejpitomnější plavba lodí, jakou jsem kdy zažila.
5: Teda promiň, Peperko, ale jestli jsi nevšimla, tohle není vyhlídková jízda. No. Jste 24 všichni?
4: No nejsme, chybí cvrčka. Cvrčko!
5: Cvrčko? Cvrčko?
4: To je ta alergie na končící srst.
5: Ty jsi vypšíknul cvrčku. Aha, byla zašprajcnutá v tom tvým chobotu.
3: Já jsem celá od tvých nudlí. Prosáku, fuj.
4: Promiň, nechtěl jsem tě smrknout. Byla to náhoda, přísahám.
0: Nemyslím si, že to byla náhoda. Lekla jsem se toho padajícího stromu a přála si být v nějaký schovce a najednou koukám, zjevila jsem se v chobotu.
3: Moment, to vypadá, že se umím přemysťovat.
0: Moje superhrdinská vlastnost je přemysťování. Juhu, teleportace. Dokážu se objevit, kde chci. Tak schválně, sledujte.
2: Teleportace, to teda ne.
4: Kde? Jaký tele?
0: Kde je?
2: Kde je?
4: Co?
0: Kde je? Tady, na zdárek. To je parádička, co? A teď jsem tady. Se přemístit kam chci, můžu do Ameriky a přidat se všežravým kobylkám, tam si najdu nějakýho lučního koně a přitom se pořádně nadlábnu, a nebo se přidám k italským cikádám. Se záplavama si poradíte sami, že jo? Já se jdu opalovat páček, jedu na prázdniny minimálně na měsíc. Čus!
4: No a je pryč. No super!
3: Kde to jsem? Tomu říkám velikánská pláž, písek bílý jako pudr, pohodička, ale žádný moře. A docela řídkej vzduch. U všech pavouků, vždyť to není země. Země je tamhle ta malá tečka. Já jsem na měsíci. Co? Když jsem říkala, že jedu na prázdniny na měsíc, myslela jsem přece na měsíc a ne na měsíc. Halo, tenhle ten měsíc je pěkně nudnej měsíc, jen kulatej šutr na obloze. Muselo se to nějak pomotat. Bubře, prosaku, utekla jsem od kámošů jako nějaký strašpitel, ach jo, to je ostuda. U všech pavouků, co je to za monstrum?

0: Tady astronaut Major Tom. Volám pozemní základnu agentury pro letectví a kosmonautiku. Nacházím se na povrchu měsíce. Sektor LV-426. Potřebuji instrukce, přepínám.
1: Tady pozemní základna. Mluvte, majore Tome.
0: Zřejmě se mi do kyslíkové bomby mého skafandru dostal jedovatý plyn a způsobuje mi bludy. Určitě trpím halucinacemi. Mám pocit, že před sebou vidím cvrčka.
1: Opakujte, majore Tome.
0: Na měsíčním prachu přede mnou se nachází cvrček. Acheta domesticus.
2: Haló? Haló, pane kosmonauté, potřebujeme pomoct. Nedokázal byste zachránit mý kámoše? Prosím. Slyšíte mě?
1: Podle našich propočtů a percentuálního hodnocení složení vaší kyslíkové bomby je vše v pořádku. Krevní tlak i funkce vašeho mozku jsou v normě, nejsou to halucinace. Jste si jistý svým pozorováním?
0: Říkám vám, že vidím cvrčka. Sedí tady a kouká se přímo na mě.
2: Co tak čumí? Ha, on se mě bojí, fakt že jo? Ha, hej kámo, o co ti jde? Představ si, že já jsem chtěla na prázdniny a skončila jsem tady. Dobrý, co?
0: Teď se pohnul. Je živý, pohnul se. Je to malý krok pro cvrčka, ale obrovský skok pro zvířata. Čekám na vaše instrukce.
2: Co je? Bojíš se? Neboj.
1: Nic nepodnikejte. Opakuji, nic nepodnikejte. Musíme svolat galaktickou radu a domluvit se, co s tím. Třeba se jedná o vysoce nebezpečného cvrčka s ultralaserovým pohledem, který může vyhubit celé lidstvo. Zatím se před tím cvrčkojedním vetřelcem schovejte do meziplanetárního modulu Nostromo 12.
0: Rozumím, pozemní základno. Startuji trysky na mém skafandru a mířím do modulu. O dalším vývoji vás budu informovat.
2: Hej, kamo, kam utíkáš? Počkej, nechci ti ublížit. Možná bych se mohla přemístit do jeho hlavy a ovládnout tak jeho mysl i tělo. Za pokus to stojí, jdeme na to!
3: Co to je? To je nějaká lepkavá a slizká hmota. Já jsem se teleportovala do mozku toho kosmonauta. Teď jsem kosmonautem já. Tomu říkám blízká setkání. Jsem v hlavě kosmonauta, baby. Parádička.
1: Tady pozemní základna. Majore Tome, jak jste na tom?
4: Tady kosmonaut Tom, mám pro vás velice důležitý vzkaz. Všichni lidi na Zemi jsou pitomečci, haha, můžete mi políbit, vy víte co.
1: Tome, připomínám, že náš rozhovor je neustále monitorovaný a přenáší se online na internet. Toto není vhodné chování. A vůbec, co to máte s hlasem? Dávejte si pozor na pusu.
4: Ale tvoje bába, ať si dává pozor na pusu, si můžu dělat, co chci. A můj hlas je totálně v pohodičce. Na, letím zachránit náš les na planetu Zemí.
1: Majore Tome, co se vám to stalo? Nemůžete jen tak najednou upustit měsíc. Celá tato mise stála miliony dolarů.
4: Mně jsou prachy ukradený, musím vysvobodit bobra a prase a tu drzou veveřičku a kočku a myš a její děti a vůbec všechny svý kámoše. Kamarádi jsou důležitější než peníze, víš?
1: O čem to pro boha žvaníte? Nikam neletíte. Opakuju, zůstáváte na měsíci. To je rozkaz.
4: To vykládejte, víte komu? Už jsem v raketě, takže vám přeju čauky, mňauky a hojky. Padám odsaď, uvidíme se na Zemi. Konec přenosu, pac a pusu.
1: Majore Tome, varuju vás, neopovažujte se tu vysílačku vypnout, nebo vás...
4: Sorry, ale víte jak, ten účet za rádiový signál je šíleně drahej. Šetříme, ha. Tak jo, jak tenhle krám funguje? Co asi dělá tenhle čudlík?
5: Samodestrukční mega výbuch nastane za 5, 4, 3.
4: Stop. Tak, to nebylo ono. Ufík, co třeba tenhle čudlík?
5: Za 230 milionů kilometrů odbočte vlevo.
4: Tak to díky moc, to taky nepotřebuju, že jo? A tady to je START.
5: Připoutejte se prosím, motory za 3, 2, 1, 0.

0: Omlouváme se posluchačům Českého rozhlasu za přerušení pohádky, ale přinášíme aktuální informace. Americká televize CNN právě odvysílala šokující zprávu, podle které na planetu Zemi míří obrovskou rychlostí meziplanetární modul Nostromo 12. Národní agentura pro letectví a kosmonautiku navíc informovala, že modul pilotuje astronaut Major Tom. Agentura dále tvrdí, že Major Tom se, cituji, zbláznil, je úplně mimo, přeskočilo mu. Je to blázen, cáknutý, střelený pako. Konec citátu. Podle fyzikálních výpočtů to vypadá tak, že kosmická loď Nostromo 12 míří přímo do České republiky. Kromě povodní, které právě sužují naše lesy, by se tak jednalo o další tragédii. Český rozhlas Dvojka vám teď exkluzivně přináší rozhovor s ministrem vnitra České republiky. Pane ministře, co říkáte maléru, ve kterém se naše krajina ocitla?
1: Co budeme dělat? Pomoc, co budeme dělat? Jsme nahraný.
0: Tolik oficiální vyjádření našeho ministra. Sami jste asi slyšeli, že panika je na místě. Poslouchali jste aktuální zprávy. Děkuji za pozornost.

0: Co? Vidí někdo z vás nějaký ostrůvek?
1: Ne, všude jenom voda. Končím s chobotovým motorováním. Stejně nikam nedoplujem.
2: A kde trčí ta cvrčka? Přece by nám takhle neutekla.
3: Vaše cvrčka se na vás očividně vykašlala. Musíme se zachránit sami.
4: A co ty vaše super schopnosti?
5: No jasně, prazáku. Co kdybys na chvilku přestal vypouštět bublinky a zkusil vodu tvým chobotem naopak nasávat?
1: No ale tolik vody nevcucnu.
5: Zkus to.
1: No tak dobře, no.
0: Tvůj chobot je jako mega obr velký brčko. No to je super. Jeď, to zvládneš. Vysaj tu vodu.
1: Ne, to snu a vůbec nemám žízeň.
0: Ne, počkej. Vydrž, představ si, že to je kakao.
1: A tolik kakao v životě vypít nemůžu.
0: Můžeš, tak si představ, že je to šťáva. Je to šťáva v obří sklenici. Morůvková, je to morůvková šťáva v obří sklenici. Pojď, jde ti to výborně. Ale začínáš se z té vody trochu napukovat, jako balón.
1: A jo, stává se ze mě ještě větší tlustoprd.
0: No, jsi krásnej, tlustoprdíš. A teď představ si, že je to bláto.
1: Bláto, já mám rád bláto, blátičko. Tak pojď k prasátku, pojď, blátičko.
0: Perfektní, hele, ty už to skoro máš. Nasávej. Vysaj to všechno, prasáčku.
3: Nestane se mu něco? Vždyť už připomíná obrovský chlupatý balón.
0: Jo, neposlouchej, vůbec jí neposlouchej, kočičandu. Vypadáš výborně, jsi krásnej, nafouklej, jako balónek. Balónky mají všichni rádi, všichni chcem být balónky, všichni. Ale už jenom pár kapek a celá ta potopa je v tobě. Vydrž to. Jsme přece gang, rozumíš, vzpomínáš gang, ty pokej zvířat. Krásnej!
6: Tak a je to. Pardon, počkat, já letím, kde to má brzdy? Já letím!
7: Jseš frajer, prasáku! Když to dokázal jsi to, prasáku!
6: Něco měším já v chobotě. Je asi kočičí chlup. Je, ale na kočky já mám alergii.

0: Promiňte, to nešlo vydržet.
1: Ty prase jedno, ty si vyprsknul zase všechnu vodu zpátky. Ach, jo.
0: No a jsme zpátky tam, kde jsme byli. V maléru.

0: mikrofonu vás opět zdraví Netopír Ray. Vznáším se jen pár metrů nad jedinými trosečníky našeho lesa. Bobrem, prasetem, myší s malýma myškama, kočkou a veveřičkou. A podle všeho... Ano, skutečně to tak vypadá. Podle všeho na záchranném člunu chybí cvrčka. Nikde ji nevidím. Tak to je nepříjemná informace. Záchranný člun je navíc zmítán povodní jako loďka na rozbouřené vodě. Což ve skutečnosti taky je. Celou situaci budeme i nadále sledovat, ale nevidím to moc růžově. Spíš černě. Ale to neznamená, že nemám černou rád, to se prostě jen tak říká. I růžová, i černá je v pohodě. I fialová je dobrá, žlutá, bílá, modrá, no a vůbec. Nechtěl bych být v jejich kůži. Nebo srsti, nebo kožichu, nebo co to mají ti chudáci na sobě. S napětím sledujeme, jak dopadnou. Děkuji za pozornost a naslyšenou.
1: Já už to dlouho nevydržím. Bolí mě ocas, jak vám dělám tu loď. Jo, jste příšerně těžký.
2: Jasně, Bobr má pravdu. Musíme vybrat jednoho z nás, kdo se obětuje a skočí do vody.
3: Dobře, tak vyskoč ty, prasáku. Seš z nás největší ploušík. A Bobrovi se uleví.
2: Ne, já nehraju. Jsem Bobrův dost velký, dobrý kámoš. A bylo by mu smutno, kdybych se utopil, viď?
4: Je mi to jedno. Padejte všichni.
2: Tak hned vypadnou myši. Je jich tady nejvíc. Máma a spousta dětí.
5: Mami, to ne, že ne.
6: Ale, určitě jsme lehčí než tady veveřička.
7: Já?
6: Ať vyskočí ona.
7: Co? Nějaká zmenšenina krysy mi tady nebude říkat, co mám dělat, ano?
6: Kdo je u tebe krysa? Ty zrzavý kartáči? To jsi přehnala?
7: Co?
6: Teď se na sebe podívej.
7: Tvůj otac vypadá jako žijala.
8: Ticho. Držte už obě zobáky.
6: My nemáme zobáky.
2: No tak budeme stříhat kámen, nůžky a papír.
3: Vždyť nemáme prsty. Naše packy vypadají pořád jako papír.
7: Tak si budeme tahat chloupky. Kdo si vytáhne nejkratší chlup, opustí loď.
6: To těžko. Všichni vidíme, že seš chlupatá, jak medvědí podpaží.
8: Nestačily by obyčejný, ne, ten týky dva špalíky, ho.
3: To je pro mimina. Já ty myši sežeru a bude po problému. Stejně už mám hlad.
6: Skvělý nápad. Dětičky moje, nedívejte se.
8: Ne, podívejte se nahoru.
4: Co to je?
2: To je pták?
3: Ne, to je letadlo.
6: Ne, to je padající hvězda?
4: Ne, to je přece ta kosmická raketa.
6: Cože? Takže jsme přežili potopu, ale nakonec nás už kváří nějaký ufouni?
3: Prasáku, neřvi. Koukni, ta raketa brzdí, nerozmačkána.

0: nevíte, co?
1: To teda jo, šumím jak umím. Cvrčko, tu raketu šoféruješ ty? Jak jsi k ní přišla?
0: Normálka, mám to v garáži už dlouho. Taková hodně hustá koloběžka. Uhněte na stranu. Pokusím se tu vodu vysušit těmahle raketovýma ultraplutoniovýma motorama.
2: Cvrčko, ty umíš ovládat kosmickou loď. To je střelený, vždyť máš jen tykadla a pár nožiček.
0: Je to brgačka, kámo. A teď už fakt uhněte, nebo vás připeču jako žádný stehínka.
1: Prasáku, foukni do chobotu, ať se posunem.
2: Jasně, jdu na to.
1: Ještě kousek, tak. Tak co, cvrčko? To by mohlo stačit, ne?
0: To uvidíme. Držte si kožichy, zapínám přídavný ultraplutoniový motory. 3, 2, 1 a půl.
2: Myslíte, že to pomůže?
1: Musí, to je naše poslední šance.
3: To je ale spousta páry. Voda klesá. Vypařuje se.
2: Jeď, cvrčko, jeď. Ještě kousek.
1: Já už to ale nevydržím. Jste příšerně těžký.
2: Cvrčko, ty to musíš dokázat, prosím tě. A jinak se utopíme, že jo?
1: Promiňte, kamarádi, nezvládnu to. Já už vás prostě neunesu.
2: Dobře, podívej, voda kolem už začíná bublat, no, za chvilku se všechno vypaří, vydrž.
1: Promiňte.
2: Jejda, to je ale příjemná, horká koupel. Je, už došáhnu na dno.
1: Cítím tady ovár. Obrovitánský vaně, plný bublin.
4: Já teda vodu nesnáším, ale... Tohle je žuž.
3: Moje srst bude po téhle proceduře ještě hlepší a lesklejší.
5: Tak, děti, a dýchejte hezky zhluboka, ať vám to roztáhne hrudní košičky. Je to zdravé.
6: Vážení posluchači, vítejte při poslechu dalších aktuálních informací o uneseném raketoplánu Nostromo 12. S naším rozhlasovým mikrofonem jsme se dostali přímo na místo činu. Pomatený astronaut major Tom nakonec do zemského povrchu nenaboural. Místo toho se jeho raketoplán vznáší jen pár metrů nad hladinou místní rozlité řeky. Vážení posluchači, škoda, že to nevidíte. Uprostřed téhle vodní masy se koupou lesní zvířata. Z téhle dálky rozeznávám kance, bobra, divokou kočku a pár hlodavců. Jedná se vskutku o nevšední podívanou. A teď se dokonce zdá, že plameny vycházející z rakety rozlitou řeku postupně vysušují. Skutečně je to tak. Zvířata už stojí na pevné zemi. Voda je pryč. Zůstalo jen bláto. Spousta bláta. Neuvěřitelné. Opravdu neuvěřitelný výkon. Major Tom odletěl z měsíce, aby zachránil jeden český les před povodněmi. Nostromo 12 právě přistává na zemském povrchu. Pojďme se zeptat majora Toma na jeho pocity.
7: Přicházím v míru.
1: Co? Kde to je?
2: Já nevím. Kde je cvrčka? Ten kosmonaut ji zašlápnul.
8: Přicházím v míru.
1: Kdo jsi? A proč mluvíš hlasem naší kámošky?
2: Jo.
8: Promiňte, vždycky jsem chtěla vylézt z rakety a říct, že přicházím v míru. To se tak prostě dělá. Viděla jsem to v nějakým hollywoodském filmu. No to jsem já, cvrčka.
1: To je cvrčka.
8: Sedím v mozku tady toho chlápka. Umím ho ovládat. Jsem člověk. dospělej člověk.
2: Tak to je síla. Můžeš si dělat, co chceš?
9: No jo.
2: Jsi dospělej člověk.
8: No, přesně tak. Můžu si dát trojitou zmrzlinu i v zimě. Yeah. A nemusím si po sobě uklízet hračky. A můžu si kousat nechty. A před obědem smím sníst celou čokoládu a být celý den na počítači.
1: Na počítači.
8: A můžu se šťourat v nose. Hala, hala. Ne. Chcete někdo mýho... holuba?
2: Já chci.
1: Počkej, prase. Páni. Cvrčko, ty jsi člověk?
6: Majore Tome, právě jste předvedl velice riskantní manévr. Přistál jste na zemi vesmírnou raketou a přitom zachránil les před potopou. Jak se vám to povedlo?
8: Blé. Vyhlašuju blátovou bitvu.
6: To se mi snad jenom zdá. Major Tom právě háže bláto po ostatních zvířatech a oni mu to vracejí. Právě jsem to schytala bahnem do obličeje. Fuj, to je teda kekel. Co se to děje? Co to je? Vážení posluchači, buďte rádi, že sedíte v teple vašich domovů, protože kromě lítajícího bláta nás tady ohrožuje i zemětřesení. Země se chvěje a z jejich útrop něco vychází. Vypadá to, ano, jako malý kámen. Meteorit! Ze země vyšel meteorit a pomalu letí nahoru. Tak to je moci na mě. Končím. Dávám výpověď. Já jsem se asi cvokla. Pomátla. Úplně mi hrabe.
1: To je ten meteorit, který k nám dopadnul, když ho zalila voda, vytvořil vodní vír a daroval nám ty superschopnosti.
8: Letí nahoru. Zpátky do vesmíru. Třeba pomůže jiný lesní civilizaci na jiný planetě.
2: Je, zmenšuje se mi chobot.
1: Jo, a mě vocas.
10: A já už nejsem v mozku majora Toma.
11: Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal?
10: Doufám, že nebude zuřit, že jsem ho znemožnila před celým světem. Vítejte na zemi, majore Tome.
11: Na zemi? Ale to je zvláštní. Já si pamatuju, že jsem poskakoval po měsíci.
10: A nemyslíš, Tome, že je zvláštní i to, že se právě bavíš s cvrčkem?
11: No ano, to máte pravdu, to je rovněž pozoruhodné. Aha. To si myslím... Aha.
10: Aha.
11: S cvrčkem.
10: Aha.
11: Aha, já se bavím s cvrčkem.
10: Aha. Aha.
11: Ne, to není možný, Cvrčkem, jasně. Cvrčkem, kde je Nostromo 12, kde mám raketu? Cvrčkem, pomoc!
1: Cvrčko, ty jsi ale prozradila, že my zvířata umíme mluvit.
10: Prosím tě, jemu už stejně nikdo neuvěří, potom to dneska utekl z měsíce.
12: To je pravda.
2: Chcete někdo mýho holuba?
13: Známí výrostci a drzouni, cvrčka, bobr a prase, se během posledních povodní skutečně vyznamenali. Za odměnu jim svatý leopard až z Madagaskaru poslal speciální medaili za zásluhy.

0: na lince máme prvního volajícího. Kdo se nám dovolal? Haló?
1: Haló? Tady je Cefesička.

0: Atikadla, mír!
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Na tenkém laně úspěchu balancují dva bratři akrobati. Ale v životě se hraje bez záchranné sítě. Vydrží jejich sourozenecké pouto štaci v Paříži? Rozhlasovou hru Bratři napsala Marta Kusová. Režie Vladimír Gromov. Účinkují Vojtěch Rohlíček, Petr Vacek, Miroslava Pleštilová a další.

Posloucháte rozhlasovou hru Bratři, kterou na motivy knihy Edmonda de Goncourta Život manéži podle překladu Jána Vyroubala napsala Marta Kusová.

0: předměstí Angers, hospoda u Červeného klobouku.
1: Johnny, že jdeš? Tady máš židli, posaď se.
2: Děkuju.
1: Tak tvůj otec je už pod drnem, no. Měl jsem ho rád, opičáka, peska, no. No, posaď se, kamaráde. Tak co chceš za všechno to jeho haraburdí?
2: 3000 franků sešívaný.
1: No, chceš mě rozesmát? Co pak jsem nějaký pracháč? Myslel jsem, že vypláznu tak 1200 a že mi z vděčnosti políbíš obě ručičky.
2: Pane sešívaný, 3000 franků, buď anebo.
1: Pro pana krále, co pak to můžeš myslet vážně?
2: Já dávám 2 koně, 2 vozy, stan a všechny drobnosti.
1: Ty mi něco povídej o svých koních. Jeden mele z posledního a druhý má taky na tahánku. A co se týče maringotky, je to dávno vysloužilá rachotina. A ta tvoje druhá bedinka od sirečku už nemá vůbec žádnej vert.
2: Poslyšte se, šívaný. Jestli nemáte o obchod zájem, bude ho mít Rosetová.
1: Rosetová, milánku, ona je zadlužená až po uši. Seď, kamaráde. Každej ti řekne, kdo je sešívaný. Poctivej chlap, který tě veme pod střechu, jestli budeš jednou potřebovat. Ale co ti budu povídat, ty víš všechno, že jo. Viděl jsem tvýho brášku, Má něco z nebožky paní Steši, i když se jí ve tváři nepodobá.
2: Možná jenom úsměv. Nějaký pohyb nebo gesto, já nevím, ale tím mi matku připomíná víc, než kdyby byl její věrnou kopií.
1: Kluk pěkně skáče, vohebnej jako proutek a v nohou jako by měl pera. Je to kvůli němu, chceš na lepší písek?
2: Kvůli němu i kvůli sobě.
1: Dělej, jak myslíš.
2: Tak, poslední slovo, vy ty 3000 nedáte.
1: Koukejme se, kousek ouctví to nemá, aby si nechal odzkušenýho poradit. Tak abych to skončil, dám ti 2000.
2: Dostanete všechno za 2500. Ovšem s podmínkou, že zaplatíte v hotovosti a že převezmete všechny mé lidi.
1: Nechtěl bys mi říct, co mám u všech sakrů s tou sebrankou dělat? Trombonista je u konce s dechem, Herkules může tak na nejvejš roznášet po městě balíčky, košegry by nepobavil ani mýho psa. A co se týče provazochodkyně Modřinky, sotva stojí na nohou a je líná jako véž.
2: Jo, tak proč jste mi chtěl sešívaný Modřinku přetáhnout?
1: Zatracený kvítko z čertovej zahrádky, je tvrdohlavý jako jeho táta. Vyhrál si, milánku, co se dá dělat. Musím šáhnout do kapsy pro nádobíčko.
0: Před maringotkou cirkusu Giovanniho Bescapé.
3: Pane Gianni! Povídá se, že jsou teď v kurzu divoženky. Dá se prý na tom vydělat. Vyptávala jsem se, co to jako znamená. A není to tak zlý, prostě jíst syrová kuřata.
2: Cože?
3: Nejsem hrdá a pro vás bych jedla horší věci.
2: Modřinko, děkuju ti. Je vidět, že nás máš opravdu ráda, mě i bratra. Ale v tuhle chvíli už je celý tenhle krám prodaný. Podívej, tamhle jde váš nový majitel, sešívaný.
3: Můj ty svět, tak přece pojedete do Paříže. A co bude se mnou?
2: Víš dobře, že se změní principál, jinak nic. Ale no tak, Modřinko, jenom žádné slzy. Už jsem se rozhodl. Naházej naše saky paky do kufru.
3: A co housličky? Ty jste taky prodal?
2: Ty si vezmeme sebou.
0: Ve vlaku na cestě do Paříže.
2: Že tě to, bráško, moc nebavilo šlapat vedle maringotky, plahočit se pořád povenku a objíždět všechny trhy a poutě.
4: Bylo nám snad zle, když jsme zastavili někde na kraji louky nebo na pobřeží?
2: Jenom do chvíle, než nás v Bretani vítr zahnal do moře. A když jsme ve Franche-Comté tlačili maringotku do svahu, tak si brečel jako malý kluk.
4: No, jedeš do Paříže, tak jedu taky.
2: A šel bys se mnou až na kraj světa, bráško?
4: Šel bych s tebou, i kdybych si myslel, že jsi se zbláznil.
2: Já vím. A proto jsem ti nic nevysvětloval. No nic, nebyli jsme na tom doma nějak skvěle, to je pravda, ale proto jsem podnik neprodal.
4: A co máš vlastně za lubem?
2: Večer budeme v Paříži a hned zítra se pokusím vyjednat angažmá v cirkuse Olympia. A pak se uvidí.
4: Co pak, umíme skákat jako oni?
2: Něco umíme a ostatní se naučíme. Mně se člověče už dávno rozsvítilo. Akrobat je zároveň tak trochu klaunem. A když do toho vložíš, brášku, ty svoje rošťárny, uvidíš, že se nás všimnou.
4: A budou se ptát, už jste viděli to slavné cirkusové číslo bratří bez kape?
2: Já mluvím vážně. Člověk by měl dělat čest svému jménu.
0: Paříž, ulice Krizol. Kancelář ředitele cirkusu Olympia.
5: Uznejte, řediteli, že takové dva hezké mladíky musíme v Paříži mít.
1: Dobrá, dobrá, madame Tomkinsová. Mně se ti mládenci taky líbí. A potřebuju nové akrobaty. Bohužel vás, chlapci, neznám. Kde jste byli naposled angažováni?
6: Já je znám, pane řediteli. Jejich tatík, signor Tommaso Bescape, byl za mlada v Londýně v cirkuse. Jejího veličenstva pracoval ve vzduchu a jeho kluci taky skáčou jako opice rození akrobaté.
1: No, tak to je něco jiného. Rád bych věděl, co všechno umíte.
2: Pane řediteli, my pracujeme podle známých vzorů. Umíme salto mortale,
4: balanc na perské tyči, žonglování s hořící pochodní.
2: Ale to není všechno. Otec nás spolu s tím naučil i pantomimě, rychlomalířství a taky hře na housle, protože potulný cirkus je napůl divadlem.
6: Starej Bescape uměl spoustu řemesel a znal i hodně jazyků.
1: A byl snad ve všech 5 dílech světa, že?
4: To ne, ale v jednom angažmá dorazil až do Tientsinu a do Šanghaje. A vypravil se i do Palestiny.
1: Tak dobrá, mládenci. Povězte mi, troufnete si na nějaké akrobatické číslo? Pokud možno ve všem originální, elegantní, vtipné a hlavně nebezpečné, aby se divákům zdálo, že jste překonali nemožné?
2: Pane, už jsme jednou doma zkoušeli takový výstup, který nikdo nezná. A kdybychom ho vylepšili, zdokonalili. Víte, jak jsme s naším cirkusem křižovali Francii? Potkávali jsme v Alsasku, v Bretani, v Turén nejrůznější skupiny a poznali snad všechny francouzské akrobaty. Čekáme jenom na příležitost.
1: Výborně. Vaše první angažmá je na 6 večerů od příští soboty. Představíte sestavu na hrazdě a jestli vám letání na trapecí půjde tak, jak říká pan Rabastén, dám vám 2 měsíce na to, abyste mohli nacvičit nové číslo. Dostanete ode mne pro začátek každý 20 franků zálohy.
2: Děkuji, pane.
4: Děkujeme.
2: Mám sice nějaké peníze, ale chci, abychom žili v Paříži jen z toho, co si vyděláme. Pro případ nějakého úrazu.
6: Tak by to asi chtěl tvůj otec, chlapče.
5: A teď bychom to mohli všichni pěkně pohromadě oslavit kapkou džinu.
1: Nestrpím tady žádné hlouposti, madame Tomkinsová. Ostatně chlapce čeká prvá práce. Naše obecenstvo si žádá podívanou po anglickém vzoru. Jenom samé nebezpečné kousky. Pane Rabastén, ukažte mládencům náš podnik. No, však víte.
6: Klaun ví všechno a je i trochu akrobat, pane řediteli.
0: Manéž před dopolední zkouškou.
7: Hni sebou, kamaráde, ať jsme hotoví. Podej mi ten řemen.
8: Nehoň mě, vždyť sotva zvedám nohy z písku.
9: To je teda prosto.
10: A co tady dělá ta obruč?
8: Musel jsem ji přepasírovat.
9: Milo, to jsou takové možnosti.
10: Helejte, mládenci, nepleťte se mi tu pod nohama.
2: Promiňte, pane, chceme si to tu jenom trochu prohlédnout.
6: Vlastně je vedu za tebou, Pipo.
9: Za mnou? Jsou z branže, taky skokani.
2: No. Jednoduše vám to ukážeme, pane. Práško, 2 salta dopředu a 2 nazad. Hop! A hop!
8: Jo, parádní čísílko.
10: Podívejme, jste rychlí a máte ráz, mládenci. Řekněte mi, jak se jmenujete.
4: Lionel a Giovanni Bescape.
8: Teda bratři, Italové.
2: Otec byl doma v Itálii, matka pocházela z Krymu, ale my se narodili tady, ve Francii.
10: Já jsem Pipo od Velké vody z Marseille. Skáču na trampolíně, jsem tu už léta.
8: To já se přiharcoval až z Korziky. Říkají mi žížala, prolejzám špricle u židlí. Teď se tomu říká kaučuková disciplína.
10: Tamhle u vchodu stojí náš Angličan. Mm-hmm. Je trochu náfuka, ale dobře hází dosad. Vedle ten mrňous, co jí pomeranče z Irska. Taneční gymnasta bravurně stepuje a zároveň skáče.
2: To je něco.
10: A ti dva za pangejtem jsou poletčici z Ruska. Ostatní dospávají, uvidíte nás pohromadě až večer.
8: A co vy, mládenci, už máte smlouvu?
2: No, zatím jenom na týden.
4: Ale spolehám na bratra.
10: Jak tomu mám rozumět?
11: Brzy vyrazíme s nějakým novým číslem. S něčím, co si sami vymyslíme.
10: Fakt je, že u nás je dost věcí podobných. Jeden opisujeme od druhého.
4: A kolik času potřebujete na nácvik tady v cirkuse?
12: No tak, 2 měsíce a máme to.
10: Tak, ať se vám daří, mládenci.
8: Ať se tu cítíte jako doma. Přeju vám měkoučky do skoky. Zatím s Bohem.
12: Jsou tady všichni tak přátelští, pane Rabaste?
6: Až na výjimky všichni. V manéži jde závist stranou, tady nejsme v opeře. Spojuje nás strach z nějakého úrazu. Kdybych se ještě modlil, tak jenom za to, aby vás nic zlého nepotkalo.
0: Cvičebna pařížských artistů.
13: No tak, přikrč se a pevně se opři o nohy. Melo, co jsem ti říkal? Pamatuj, že pravou máš silnější. Pořádně se odraz od trampoliny. Takhle nikam nedoletíš.
14: To nejde. Už mě píchá v břiše a v žaludku a v zádech.
13: Tak co, primadono? Co se zas trochu vzchopit, Hrome?
14: Vadí mi, že pořád vymýšlíš něco nového.
13: Říkal jsem ti, že 15 minut nácviku vyžaduje 3 hodiny přemýšlení.
14: Co pak to není po každé stejné?
13: Nemohu si pomoci. Promiň, zdědil jsem otcovu povahu, vymýšlím cviky, které se snad ani nedají provést a byly by doslova zázrakem. Prosím, nezlob se, že jsem takový. Stejně jako náš otec, pohrdám obyčejnými výkony.
14: Ale dneska mě toho smutku ušetří. Když dovolíš, já se zatím projdu po Paříži.
13: Hele, ty posměváčku, co kdybys mi někdy pomohl, co? Co kdyby ses namáhal společně se mnou?
14: Co pak musíme mít společné číslo?
13: Ve dvou jsme odvážnější a obratnější. Važ si toho. Ti, co nejsou bratry, se někdy za bratry před publikem vydávají.
14: To máš pravdu.
0: Manéž. Trampolína pod Hrazdou.
13: Když už jsi na trapéze, vydrž na ní chvíli.
14: Co musím udělat?
13: Houpej se, jako bys ležel na mírných vlnách vody. Tak. A nebo si představ lenochoda ve větvích stromu, ty jeho lehoučké, měkké pohyby.
14: Jak chceš, Johnny.
13: Tak. A teď se vzepři a naraz propadni. Tak. No a zase se pěkně pohoupej. Ano, jsi jenom bezvládný, létající předmět. Všechny ty pohyby jsou jako řetěz, sepnutý neviditelným články, tak. A ke špičce šapito a k zemi. A drž tempo!
14: Ne, to není možné. To není možné. Už to mám.
13: Přišel jsi na to, bráško!
14: To je nádhera.
13: Ale ne tak rychle, blázne. Seskoč radši.
11: Sedni si. Něco mě napadlo. Řekni mi, kolik jsi naposled skočil kolmo do výšky?
14: Asi 9 top. Proč se ptáš?
11: Kdybych ti hned všechno řekl, nikdy bys si na to netroufl.
14: Nějaký skok a střemhlavý pád?
11: Na silnější trampolině ovšem.
14: Aha, tak děkuju, ale nechci.
11: No, prosím, nemusíš. Už je ti 16. Už nejsem tvůj bratr a táta zároveň.
14: Ale tak to není, bráško. Přece víš, že udělám všechno, co budeš chtít. Ale musím si trochu zabrečet, abych získal odvahu. Jinak to se mnou nejde.
0: Manéž o něco později.
15: Tak jak jste daleko, chlapci?
13: Pořád u toho visu vpřed, pane. Vys nazad je hračka, protože při něm podporují paži tadyhle ty svaly, vidíte?
15: Ano.
13: Ale u předního nepomáhá paži dočista nic.
2: Už se tím trápíme, pane řediteli, 2 dny. Co myslíte, nemáme to vzdát, když to obecenstvo stejně neocení, a začít třeba s něčím jiným?
15: Ale máte na to čas. Jenom klid, chlapci, jenom klid.
14: Dneska jsem si málem vykloubil ramena. Konečně vím, proč akrobati drží křížem lokty v dlaní.
15: Vytrvejte, vytrvejte. Doufám, že vaše vystoupení bude opravdová lahůdka. Jestli Nelo bez potíží proletí tím sudem, přiková publikum k sedadlům.
2: Pane, my nechceme diváky tolik děsit. Snažím se, aby naše číslo vyvolalo i maličko radosti a dojetí. A kdyby pan Rabasten uvedl náš výstup nějakou hádankou ze svého repertoáru, trochu by zmírnil to napětí.
15: No, snad nějak krátce a střídně, abychom nesnížili pozornost publika. Ještě si o tom promluvíme. Pane Bože, cítím tu ve vzduchu zase ten štiplavý pach. Je tu pokaždé čmoudu jako v Londýně v době topné sezóny.
14: To madam Tomkinsová zase kouří.
15: To jsem si mohl myslet. Dobře, že jsi mi to řekl. Já jdu a zakroutím jí krkem.
2: Neměl jsi na ní žalovat, Nelo.
14: Všichni jsme tu dobří kamarádi, ale ona ne.
2: Já mít jejího

0: tisíc franků.
1: Very well, very well. Vy budete mít v Paříži jistě i tuhle státní kasu.
0: Aha, myslíte patrně depozitní pokladnu, paní Tompkinsová.
1: Oh yes, to je ono. Peníze za ztrátu všeho budou zítra v té státní, jak říkáte. Můžete být klidný. A já si ještě zapálím.
0: Madam.
1: Co ti dva mladíci?
0: Zařídil jsem jim publicitu v tisku.
1: Zaplatím jim americkou reklamu.
0: Možná, madam, neznáte zcela naše poměry. Stačí, že vystoupení těch chlapců bude samo o sobě výjimečné.
1: I kdyby vyskočili na svatojakubskou věž, bez bombastické reklamy si toho ze začátku nikdo nevšimne. A chcete přece, aby na jejich premiéru přišla polovina Francie?
0: Stačila by mi polovina Paříže, madam.
1: Protože jste neviděl plovoucí cirkus na Mississippi, který má hlediště pro 10 000 návštěvníků a stáj pro 100 koní. Jeho agent má k dispozici parníček Rajský pták, se kterým hledá místo pro zakotvení cirkusu a 14 dní předem vylepuje plakáty. A co byste řekl pojízdnému cirkusu? S 12 pozlacenými vozy a obrovskou 3-kilometrovou parádou, při které na svých vozech skáčí živí artisti s artisty mechanickými. Jak ubohé jsou ty vaše cirkusy.
0: Madame Tompkinsová, jsme ve Francii. Našemu publiku nestačí bombastická přehlídka. Hledá v cirkuse i něco duchovního. Chce se taky občas zasnít nebo zasmát. I samo sobě.
1: Pro boha. Ty vaše řeči jsou dobré tak do kavárny k partičce domina. No, myslela jsem, že spolu něco rozumného upečeme. Postarám se sama.
2: Tamtéž o něco později.
1: Slyšela jsem, Johnny, že jsi hotov se svým číslem a že to bude pařížská senzace. Jsi prý už nejlepší ze všech francouzských akrobatů.
3: Ne, to se mýlíte, paní Tompkinsová. Můj bratr Nello je mnohem lepší než já.
1: Ale tvoje ruce se dotýkají všeho s takovou zvláštní něhou a zdají se být stvořeny pro věci hebké a jemné. Podej mi ruku. Řekla bych, že tvůj dotek má léčivé účinky.
3: Snad proto, že jsem byl nejprve žonglérem. Víte, roztočit dlaní talíř, to vyžaduje zručnost. Na diváky to působí jako kouzlo.
1: Jsi prý už žonglérem první třídy. Ukaž mi to.
3: Ale já tady nemám žádné talířky nebo lahve nebo nože k žonglování.
1: Myslí si, že moje ruka je tím předmětem. Říkáš, že nejdříve se ho dotýkáš jen špičkou prstu a pak se ti sám přitiskne k dlani?
3: Já... Měl bych se vrátit doma, ne, že paní?
1: Proč? Tebe to tu se mnou nebaví?
3: Nezlobte se, ale Nello už na mě čeká.
1: Podívej, tvůj bratr Nello, na pohled tak milý, je ve skutečnosti zlomyslný spratek. Všiml jsi z těch jeho grimas, kterými mě pořád dráždí? Začínají proto chodit za námi do manéže artisté, muzikanti, zřízenci, zkrátka všichni, aby se pobavili.
3: Omluvte ho, prosím vás, už jsem mu to vtipkování zakázal.
1: Vracím se za oceán. Můžeš jet se mnou, Jenny. Bylo by pěkné jít pracovat přímo k Amerikánům a vydělat tam za měsíc, co v Paříži za rok.
3: Uzavřel jsem dohodu. Podepsal jsem smlouvu.
1: To zařídím. Ale chci na oplátku maličkost. Aby Snellovi za ty jeho kousky napohlavkoval. A především.
3: Už jsem mu přece domluvil.
1: To nestačí.
3: Ne. Nemám rád hrubé způsoby.
1: S tím na mě nechoď. Každý večer se v manéži díváme na to, jak ředitel sfackuje klauna Rabasténa.
3: Dobře víte, že to ředitel jenom markíruje.
1: Jenom mě dráždíš. Znamená to, že jsem ti taky prosmích?
3: Paní Tompkinsová, musím vám říct, že přes rozdílnost věku jsme s Nellem jako dvojčata. Pokaždé se shodneme v názoru na lidi, se kterými jsme se setkali. A kdo se nelíbí jemu, nelíbí se ani mně.
1: Abys nelitoval, Gianni.
2: Akátová ulice číslo 6. Byt bratří Bezkapé.
4: Skřítku? Skřítku, kde jsi? Kam ses vyšplhal?
5: Vzbuď se přece, chlapče.
4: Pane Rabasten, nějaký skřítek vylezl z téhle ebenové skříňky. Měl housle upevněné na kostýmu. Honil jsem ho, ale udělal vždycky hvězdu a byl pryč. Pak prali jsme se v manéži, až jsem ho přemohl.
5: Povídám, uklidni se, chlapče.
4: A já jsem myslel, že už je mrtvý, ale on se znovu začal hýbat. Boky se mu propadly a lopatky mu vystoupily. Hruď měl jako vole ptáka z nějaké cizí planety a zase popadl ty housle.
5: Byl to nějaký bláznivý sen. Víš, Johnny, ty poslední dny, které zbývají do prvního představení, prožívá každý cirkusák, jako by měl horečku. Taky to tak cítím, přestože jsem už jenom starý klaun. Ne, hochu, teď nesmíš ztrácet sebedůvěru. Zrovna ty, kterému nikdy nechyběla.
4: Tentokrát ale jako bych čekal něco, jako bych slyšel maminčin pláč. Chudák se o nás neustále bála. Když zemřela, ještě dlouho jsme slyšeli její hlas.
2: Hostinec u dvou krejcarů.
1: Chceš sklenku hořké, Bile?
6: Rovnou dvě. Nemůžu se dnes ráno probrat.
1: Potřebuji zrovna takového člověka jako jsi ty. Však jsem se navyptávala, než jsem tě sehnala.
6: Na co ty tajnosti, když mám čistit klece a krmit sloní žrouty?
1: Nic takového tady dělat nebudeš, Bile. Poslyš, znáš bratry Bezkapé?
6: Myslíte ty krasavce, co prej proskakují plátěným sudem? Jejich skok smrti bych chtěl vidět zblízka.
1: Zařídím, aby se stavěl praktikábly při jejich premiéře. Dokážeš to?
6: Nějaký plátěný krám a pár železných tyčí přece unesu.
1: Můj milý, a co se přitom na jejich účet trochu pobavit?
6: Vy máte na ty kluky pivku?
1: Říkám si, kdo ví, jestli by proskočili opravdovým sudem.
6: Spal jsem dnes na vonavým seně a ještě jsem se neprobral. Pořád nevím, co po mně vlastně chcete.
1: Abys jim ten plátěný sud vyměnil za dřevěný.
6: Jo, rozumím. Ale co když se v letu o ten tvrdý sud praští? To bude strašná rána.
1: Zaplatím ti tolik, abys na to myslet nemusel.
6: A kolik za tu mrzutost dostanu? Myslím do portmanky.
1: 500 cestou do manéže a 500 cestou ven. Budu u vchodu a budu se dívat. Tak, a teď rychle k řediteli.
0: Co jste si to zase vymyslela? Teď před premiérou nevím, kde mi hlava stojí. Kde ho tady mám zaměstnat?
1: Můj krajan Bill se hodí na všechno. Může třeba o premiéře pomáhat stavět praktikábly. Je to opravdový silák.
0: Dobrá. Jenom jestli je dost spolehlivý. A jestli přijde včas. A střízlivý.
1: Ten poctivý hoch se o všechno dobře postará. Za to vám ručím. Jo, pane řediteli, a co vstupenky na zítřejší představení?
0: Už je vyprodáno, madam, vyprodáno. Přiznávám, to se mi na začátku sezóny ještě nestalo.
2: Cirkus Olympia. Premiéra.
7: Ale co pak nám chceš, klaune?
8: Dám vám hádanku. Mám ji napsanou. Je hrozně těžká. Tak poslouchejte. Nejsou to vaši bratři, nejsou to vaše sestry a přece jsou to děti vašich rodičů. Kdo je to?
7: Ale klauné, tuhle hádanku já dávno znám.
8: To si mi neměl dělat, chlapče, zkazil si mi číslo.
9: Pláč, klauné, můj bratr ji zná, ale já ne. Řekni mi ji znovu.
7: Ale rychle, rychle, pospíchám, no.
8: Safra, kam jsem dal ten tahák? Řeknu to z hlavy. Když to nejsou vaši otcové a když to nejsou vaše sestry...
7: Prosím tě, pleteš pátý přes devátý. Udělal jsi z toho salát.
8: No, nešťastný, ta ostuda. Vypadám jako hlupák.
7: Víš co, klaune, uděláme to takhle. Napovím ti, jestli chceš. Opakuj po mně. Není to můj bratr. Není to má sestra?
8: Není to můj bratr, není to má sestra.
7: Výborně, klaune. A dál. A přece to je dítě mých rodičů.
8: A přece to je dítě mého otce a mé mámy.
7: Kdo je to?
8: Rome, kdo to je? A to je jasný. Hádanky jsou můj koníček. Tohle jsem přece já. Jenomže tu hádanku jsem měl dát já vám.
7: No tak, klaune, na to přece nezáleží.
9: Už se tím netráp.
8: Až skončíte se svým číslem, mládenci, čekám vás vzadu. Znám jinou hádanku a tu určitě neuhodnete.
7: A je. No dobře, dobře, klaune, přijdeme pak za tebou.
10: Říkáte, že ti mladíci vyskočí tak vysoko?
11: 1400, počítejte. Nejdříve prostor mezi trampolínou a sudem. To máme 600. A sud? Ten má 3 stopy. A starší bratr měří přes 500.
10: No to je dohromady 1500, které musí ten mladší skočit. 1400 do výšky, tomu nevěřím. Vždyť ten sud není moc široký. A mladší si musí dávat zatracený pozor, aby hladce prolítnul.
11: Vy asi nevíte, že místo dřevěného sudu mají pláčený.

0: 喝。
1: Děj se, vůle páně. Bože, on spadl.
0: Co se stalo?
2: To je strašné.
0: Nerozumím.
3: Rozhrňte oponu. Vážení, zpráva cirkusu se dává zdvořile ptát, jestli náhodou není mezi přítomnými lékař.
4: Já jsem lékař. Ustupte.
5: Za oponou cirkusové manéže.
6: Ten chlapec má zlámané obě nohy.
0: To není možné.
2: Tomu nevěřím.
3: Někdo zaměnil plátěný sud za dřevěný. Kde se v manéži ten dřevěný sud vzal?
6: Na pravé noze má ještě komplikovanou frakturu holení kosti. Sám dohlednu na léčení. Vždyť nohy toho chlapce jsou jeho chleba.
7: Pane, je to můj bratr. Zaplatím vám. Peníze mám, prodal jsem otcův podnik.
6: Kde bydlíte?
7: Ve čtvrti Tern, Akátová číslo 6.
6: Dobrá, za hodinu jsem u vás. Mám ještě návštěvu v předměstí Saint-Honoré. Obstarejte dlahy, výstuže a obvazy. Každý lékárník vám řekne, co je potřeba.
3: Odvezeme chlapce.
6: Ne, položte ho na nosítka, jděte pěšky. Raněný bude méně trpět, až ho budete přenášet. Hodinu ještě vydrž, chlapče, a jsem u tebe.
5: Pokojík bratří bez kapé.
7: Přitížilo se mu, doktore. Nejdřív plakal a najednou nic. Nevidí, neslyší, snad ani nemůže mluvit. Je průhledný jak sklo. Mám o něho strach.
6: Přisuňte židli k posteli a nalijte trochu vody do umyvadla. Potřebuje studené obklady. Opatrně. No tak, vzbuď se nám, hochu. Pane Rabasténe, dejte pryč ty polštáře. Otevřeme okno. No, už se mu barví tváře.
8: Usmál se na tebe, Gianni.
7: Ale jako by mě viděl poprvé.
6: Pane Beskapé, důrazně říkám, nesmí se příliš hýbat a obracet ho musíte opatrně. Každým pohybem si chlapec přivodí strašnou bolest a dalším dloby. Zítra ráno mu zase přijdu nohy převázat. A kdyby se do pozítří stav nezlepšil, zařídím, aby ho přijali v Lariboisierově nemocnici. Pokud by ovšem snesl převoz.
7: Doktore, bojím se zeptat.
6: Jestli to přežije? Lékař léčí, Bůh uzdravuje, pane Gianni.
7: Pane, jako lékař znáte lépe než já povahy lidí. Co to tu ženskou napadlo?
6: Ta podivná žena, o které jste mi vyprávěl, možná žárlila na vaše přátelství.
7: Na lásku bratra k bratru?
6: Ženy žárlí na přátelství mezi muži. Některá se jenom trápí, ale jiná rozbije každý přátelský vztah, dokonce i takový, co se jí netýká.
7: Stejně dávám vinu sobě.
6: To nemusíte. Vy za povahu té paní nenesete nejmenší odpovědnost.
5: Tamtéž o týden později.
2: Jakoby dělali kruh pro manéž a naházeli na mě všechnu hlínu, kterou vykopali. Taková váha na mě leží.
8: Den ke dni a povede se ti líp, uvidíš.
2: Říkal doktor, že to bude trvat dlouho?
7: Neříkal nic, ale počkej. Pamatuješ, jak si náš Herkules se zlomil na tržišti v brý nohu, když zavěšoval sytilny? Taky chudák plakal bolestí a tenkrát mu to trvalo 8 neděl, než zase vystupoval.
2: Tak dlouho?
7: Takže teď pusť takovéhle věci z hlavy.
2: Mám žízeň. Dejte mi prosím napít.
8: Tu máš, chlapče, pomohu ti.
2: Děkuju, pane Rabaste.
8: Napij se a zase spi.
2: Nemůžu. Pro tu bolest v patách.
7: Vždycky večer má silnou horečku. Křeče a škubání. Jakoby nohy byly zlomené ještě na dalších místech.
8: Zdá se, že přece jen usnul.
7: Snad na chvíli. Pane Rabasten, proč jsem jenom jezdil do Paříže?
8: Byl to přece osud.
7: Riziko celého podniku nesl Nelo. To on musel skočit opět stop výš. Opět stop! A mojí hloupou hlavu nenapadlo, že by se mohl zabít. Bezmezně mi důvěřoval, slepě mi věřil. Určitě mě tajně obdivoval a napodoboval.
8: Gianni, všechny děti obdivují své starší sourozence.
7: Možná jsem neměl prodávat náš podnik. Jenomže já neměl maminčinu sílu. Mamince té se nikdo nepostavil na odpor. Ani otcovu výřečnost. Pamatujete, táta? Za každým slovem, caro mio.
8: Vždyť já vím.
7: Jenomže já, když se rozlobím, posílám lidi ke všem čertům A potom snad ze strachu, že se neovládnu, raději nechám všechno plavat. Kam já se hrabu na tátu?
3: Ještě z toho se obvinuj.
7: Jako bych si najednou nebyl vůbec ničím jistý. Jako by se tu předváděla nějaká, já nevím, ďábelská podívaná, která ve mně vyvolává jenom nejistotu a strach.
3: Vždyť ty máš taky horečku, Johnny. Uklidni se. Ředitel už všechno vyšetřuje.
5: Před budovou cirkusu.
3: Chtěl jsi utéct, darebáku, viď? Tak poslíbile. Co mi povíš o té záměně plátěného sudu za dřevěný? Jak si mám vysvětlit, když v našem cirkuse podobný sud nikdy nebyl, že se tam najednou záhadně objevil? No tak mluv. Mluv. Ty jsi přece dopravil sud do manéže. Co? Ty hluchý? Němý?
9: Nejsem hluchý, ale nepotřebuju nikomu nic vysvětlovat.
3: Jestli mi okamžitě neřekneš, jak to s tím sudem bylo, vyhodím tě.
9: Zrovna jsem chtěl odejít. Co pak jste neviděl?
3: Aha, pan Bill se nechá raději vyhodit. Ale já vím proč. Zaplatila ti za tu špinavost.
9: A vždyť já tu divnou holku ani pořádně neznám. Jsem slušný člověk.
3: No, na tváři máš napsáno, že jsi darebák.
10: Kam s ním, pane řediteli?
3: Nejlépe na policejní úřad pro cizince. Odveďte ho tam.
10: No, tak jdem, ty lumpe.
9: Nechte mě bejt.
11: Ten chlap má hubu zacpanou zlatem, ten už jim stejně nic neřekne.
3: No, alespoň si ho policie proklepne. Sadím se, že ten darebák toho má na svědomí víc. Kde je ta zatracená Tompkinsová?
10: Zmizela, pane řediteli, odjela z Paříže.
3: Co k tomu řekneš ty, Johnny?
7: Byla vždycky tak škodolibá, ale takhle ublížit...
8: Chudák Nello.
7: Pro něho se všechno semlelo tak rychle, že si pamatuje jenom na svůj pád. Neví, jestli narazil na sud nebo na něco jiného. Prostě si myslí, že se mu skok nepovedl.
3: A co řekl lékař? Bude Nello ještě někdy skákat?
7: Bude chodit bez berlí, ale skákat jako dřív už nikdy nebude. Jenomže tohle mu zatím říct nemůžu.
5: Přízemní místnost, kterou si Johnny pronajal a udělal z ní tělocvičnu.
2: Máš to tu hezké, ale jak se odsud dostanu zpátky k nám do čtvrtého patra?
7: Jak jsem tě snesl, tak tě zase vynesu. Zatím se tady můžeš trochu projít.
2: Stejně je to legrační, učit se chodit a dělat první kroky.
7: Bolí to hodně?
2: Někdy bolí, někdy jenom brní.
7: No ano, jak ty kosti srůstají, to přece říkal lékař.
2: Johnny, padám!
7: Více mě!
2: Vykročit bez berlí, to je, jako bych se topil v řece. Ne, tyhle nohy jsou na nic.
7: O, jsi ještě mladý, nebude dlouho trvat a zase si zaskáčeš. A kdybys měl rok, dva pauzu, no tak proč ne? Mám ti ukázat něco na hrazdě?
2: Ani ne. Nezlob se, že jsem takový.
7: Ale to nevadí, to nevadí. Víš co, pojď. Sedni si tady na lavici. Přinesl jsem housle. No tak, Nello, začni něco.
2: O čem?
7: O čem chceš?
2: Teď mám nejradši noc a tmu.
7: Pěkně po pořádku. Začneme ránem. Východem slunce.

0: Johnny.
1: Co je ti?
0: Já tenkrát dobře věděl, o co jde. Cirkus byl tehdy vyprodaný a na těch plakátech v mosazných chrámech bylo naše jméno velkými písmeny. Bratři bez kapé. A já se nemohl dočkat, stejně jako ty.
1: Nelo. Nelo, nebreč.
0: Teď bys měl mít vedle sebe někoho jiného.
1: Nelo, prosím tě, neplač.
0: Co pak nevidíš, jak mi stuhly klouby? Už nikdy neohnu nohu v nártu. Co jsi to udělal?
2: Nepotřebujeme žádnou trapézu, tak jsem jí vyhodil oknem.
0: Ale ne, to jsem po tobě nechtěl.
1: Nelo, Nelo. Nelo, obejmi mě.
0: Johnny.
1: Akrobaté bratři bez kapé? Už nejsou. Teď z nich zbyly jen dva neznámí vrzalové na housle, kteří budou napříště jenom hrát.
0: Co to povídáš?
1: Vrátíme se na venkov, k sešívanému, k naší modřince a budeme jenom hrát a pěkně v sedě.
0: Děkuju ti, Jenny.
3: Předměstské tržiště v Angers.
4: Vážení, naše výstupy jsou veselé, vtipné, vkusné. Rozesmějí bez vulgárností a narážek, které by nemohly slyšet malé děti a mladé dívky. Představení, které zahájili bratři Gianni a Nelo svým virtuózním číslem na housle, nyní završí půvabná pantomíma Začarovaný pytel za účasti všech členů naší společnosti zvané Sešívaný cirkus. Vystupují umělci naší skupiny, všichni vynikajících kvalit a skvělých výsledků, kteří byli bez ohledu na finanční náklady vybráni z nejlepších evropských společností. Herkules, Tošegli a už jmenovaní Gianni a Nelo. Račte se podívat. Slečna modřinka naznačí krátce, jaký je obsah naší pantomimy zvané Začarovaný pytel.
5: V okolí Cařihradu padne ctnostná Angličanka do rukou sluhů harému velkého šacha. Počestná mis je ochotna raději zemřít, než by obětovala svou nevinnost. Dá se na překotný útěk a jak se zachrání, uvidíte dopodrobna v naší pantomimě.
3: Hostinec u červeného klobouku.
6: To je ale šmíra, ten tvůj podnik.
4: Přišla jste za mnou nebo za Gianim, paní Tompkinsová? Myslím, že za Gianim. Hliže vás svědomí, co?
6: Nejdřív chci mluvit s tebou, sešívaný. Vidím, že ti zbyla jen dvoukolová kára.
4: Pravda, je to zatracený případ, ten venkovský cirkus. Někdy jíme ješky a pijeme z řeky. A když náhodou schrábneme nějakou tu kapku, stejně za chvilku nemáme ani vindru. Myslel jsem, že se obejdu bez dluhu, že si něco ušetřím. A tu to máte.
6: Dohodneme se rychle, principále. Zaplatím všechny tvoje dluhy a dám ti pár tisíc navíc, když mi pomůžeš smířit se s Gianim.
4: Ale jdete na to zkrátka. Jenže Gianni je vaší vinou jako ryba bez vody a Nelo je naklepnutej. Proležel rok v posteli. Myslím, že ti dva vám nikdy neodpustí.
6: Jsi určitě jeden z těch mazaných Normanďanů, který vždycky ví, jak na to.
4: Jo, tak svítlo mi, co ode mě chcete, abych jim dal kvinde. Potom je milostivě seberete přímo z dlažby a budete mít nad nima vrch. Ani se mě nepokoušíte lakovat.
6: 20 000 a za hodinu si přijdu pro odpověď.
3: Venkovský cirkus v Angers.
4: Nerad ti dělám bolest, Gianni, ale jsem už cár na cár a všech na čest v brátě. Koukej. Měl bys s ní promluvit. Slyšel jsem, že má valoun zlata, silnej jako kmen stromu.
1: Přestaňte se šívat.
4: Myslí prakticky. Na oko jí odpusť, skrytě nemusíš. Dělej, jak ti říkám, i když ti to nejde pod nos. A nezlob se na mě.
1: Já se na vás nezlobím. Odešli jsme v dobrém z Olympie a odejdeme v dobrém i dnes. Vezměte si sešívaný těch jejich 20 tisíc, jestli chcete. Vy za nic nemůžete.
3: Tržiště v Angers o něco později.
1: Co ještě chcete? Máte radost, že tady taky končím? Běžte mi s očí.
6: Gianni, zlobit se pro jeden nepovedený cvik. Všichni jsme tenkrát mysleli, že měl Nelo trému. A nakonec to bylo komické.
1: Bezmála se zabil, madam.
6: Cože? Jenom upadl.
1: Zlámal si na dvakrát obě nohy.
6: Přiznávám, že o tom něco vím. Ten pacholek jménem Bill prý vyměnil sudy, protože na tebe žárlil. No nemrač se. Myslí si o tom, co chceš, ale vinu hledej taky v sobě. Nelo byl zhýčkaný a byl na mě drzý.
1: Chtěl jenom, abyste mi dala pokoj. Měla jste mít rozum a neoplácet mu tak krutě.
6: Johnny, smíříme se. Možná by tě to těšilo stejně jako mě. Skoncujme s tou historií. Nechci, abys žil mezi idiotskými chudáky, kteří se válejí v pilinách, v kabátu bez košile, s rozježenými parukami na hlavě a sušil si onuce na kolech káry. Slibuji. Udělám z tebe ze dne na den elegantního správce Rothschildových stájí. A nebo budeme cestovat. Odjedeme jen tak do San Franciska a potom třeba do Melbourne. A nebo zůstaneme v Evropě, jestli chceš. Koupíme si ve Vídni palác, budeme jezdit na koních a přeskakovat všechno, co se nám zamane.
1: A co Nelo?
6: Tvůj bratr? Je na čase, aby se mu dostalo nějakého vychování. Aby z něho byl člověk s lepším vystupováním a taky trochu vzdělanec. Vždyť víš, že mám spoustu peněz. Zaplatím mu pobyt v noblesním ústavu v Královské ulici.
1: V útulku pro sirotky. Tedy taková nabídka. Děkuju vám, paní Tompkinsová. A teď mi běžte z očí. Dřív, než poznáte, co to je nastřádaný vztek.
3: Gianniho tělocvična.
2: Slyším potlesk, jak padá zhora.
1: Vzbudil tě déšť. Před chvílí zabubnoval na střechu.
2: Nechaj nás přespávat v téhle boudě do jara?
1: Už jsem zaplatil.
2: Cože? Kde jsi vzal tolik peněz?
1: Dobře, ať víš všechno. Prodal jsem naše kostýmy, i ty bílé střevíce a boty s kováním. Pan Rabasten kvůli nám vyřezává hole a dýmky a ředitelství mu dovolilo, aby je prodával o přestávkách v cirkuse. Vzkázali, že nás nenechají na ulici.
2: Máme ještě starou knihu po otci.
1: Už je v antikvariátě na nábřeží.
2: Kolik zaň dali?
1: Málo. Koho dneska zajímá, jak se skákalo před 200 lety?
2: Gianni, řekni mi pravdu. Zbylo nám něco?
1: Máme jeden druhého.
2: Kdybych ti šel z cesty, mohl jsi být slavný. Všichni ti tleskali, od stropu až po přízemí.
1: Když jsi mi někdy na pár hodin odešel, nedokázal jsem se soustředit.
2: Já vím. Jenom jedinkrát jsme byli jeden bez druhého celý den.
1: No tak vidíš. A potlesk publika taky nepatřil jenom jednomu, ale nám oběma. Tak, Nelo, sebereme housličky a hurá do města. Byl by v tom čert, aby se nás dvou zase nevšimli.
2: Kde dneska hrajeme?
1: V naší Akátové ulici. Odpoledne v zahradě u zastávky omnibusu a večer vedle v hostinci.
2: To jsem rád, bráško.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Bratři, kterou na motivy knihy Edmonda de Goncourta Život v manéži napsala Marta Kusová. Hráli Petr Vacek a Vojtěch Rohlíček jako artisté Gianni Anello, ředitel cirkusu Luděk Munzara, klaun Rabasén Václav Mareš, krasojezdkyně Tomkinsová Mirka Pleštilová, její krajan byl Otto Rošecký, principál sešívaný Josef Sommer, akrobaté Pipo a Žížela Martin Sobotka a Tomáš Staněk, provazochodkyně zvaná Modřinka Zdenka Seifertová, lékař Jan Hanžlík, záznam a střih Renata Kadaníková, zvuk Ladislav Rajch, hudba Alois Palouček a Tomáš Pergl, dramaturg Ivan Hubač, režie Vladimír Gromov.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: U Šounova pohádková školka.
1: Ahoj Ani, ahoj kluci, ahoj holky, ahoj všichni. Vítejte v mé, tedy u Šounově pohádkové školce, tak už jdeme.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šounově.
1: Jo, nezdržuj holky a kluci, dneska spolu vyrážíme na jedno super bezva úžasné místo.
2: Víš co u Šouny, já myslím, že by to mohla být naše dnešní hádanka.
1: No tak dobře. U Šounova hádanka.
2: Holky a kluci, nastražte uši a uhádněte podle zvuku, kde to jsme.
3: Že taky si kupujte přidané jízdy na dvojité, ano, že to si kupujte na dvojité jízdy.
1: Tak teď už můžeme zpomalit, protože jsme tady. Taky to tu máte tak rádi jako já. Holky a kluci, pojďte, řekneme to zase společně, jo? 3, 2, 1, jsme na pouti!
2: Paráda, holky a kluci, zase jste to uhádli. Tak a teď kam se vydáme nejdřív? Do strašidelného domu? Nebo na kolotoč? A nebo na zmrzlinu?
1: Nejdřív na kolotoč, hurá! Je super! No to je ale všechno úplně rozmazaný. Teď se mi točí hlava.
4: Mě taky. Kolotoče jsou super.
1: Já to se celý motám. No a tak co teď?
2: Což takhle písnička, která se jmenuje Houpačka a jo, zmrzka.
1: Jo, tak to je skvělý nápad. Aspoň se rozmotám. Písnička.

0: Ada, ty jo, na pouti je to super. Kdybych tak neměl rád kamarády v rádiu, jdu hned bydlet na pouť.
1: A bydlel bys ve strašidelném domě?
0: Myslím, že asi ne. Jsem totiž strašidílko rozhlasové, roztomilé a strašidelné mocné.
1: To já vím, už jsme to zkoušeli několikrát a děti se tě nebojí, viď?
0: No, právě. Tak jako já jsem teda moc rád, jo? Já se moc nehodím do strašidelného domu, ale třeba bych mohl mít oranžovou maringotku.
1: Aha, a co je maringotka?
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Maringotka, to je, kamarádi, ten malý domeček na kolečkách, který se připojí k autu a můžete si ho odvést kam chcete. A tak přesně si ho vozí i lidi, kteří jezdí s poutí nebo s cirkusem. No a moje maringotka by byla krásně oranžová a třeba bych mohl prodávat lístky na horskou dráhu.
1: Nebo bys mohl hlídat dopravu u autíček.
0: A nebo bych mohl prodávat cukrovou vatu. Mňam, mňam, mňam.
1: A nebo bys mohl pouštět návštěvníkům pouti písničky, nebo bys mohl prodávat limonádu.
0: Je, co říkáte, holky a kluci, dáte si limonádu s bublinkama?

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušou novou brblání, žbrblání brčkem limonády a taky Ušou novou pohádkovou školku.
1: Dneska pouťovou.
0: Jo, už jsme se byli zamotat na kolotoči a teď jdeme a hurá, super, na ruské kolo.
1: No, ale to jsme si ještě neodhlasovali.
0: Ale Jani, jestli vážně nechceš, no tak nejdeme, no je to fakt hodně vysoko. Ono, když se někdo na něco necítí, tak může třeba počkat rok nebo klidně i dva.
1: Já bych šla, anebo nešla. Ale ano, a nebo ne.
0: No taky Jani, tak řekni poslední slovo.
1: Jo, ne. Jdu.
0: Jo, super, kamarádi, vy si zatím dejte pohádku a nebojte, já vám to potom povyprávím, jaká byla Jana hrdinka.
1: A to je dobrý nápad.
0: Ušou nová pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Pozdrav. Jednou šlo telátko s maminkou na nákup a proti ním šla paní slepice z děťátky kuřátky. Dobrý den, pozdravila maminka kráva paní slepici.
1: Dobrý den,
0: odpověděla paní slepice.
2: Dobrý den, dobrý den, dobrý den,
0: pípala jedno přes druhé děťátka kuřátka. Jenom telátko nic. Proč pak si paní slepice nepozdravilo? Zlobila se maminka.
3: A proč?
0: To je slušnost. I lidi, když někam vejdou, pozdraví.
3: Aha.
0: Druhý den šlo telátko zase s maminkou na nákup a proti ním šla paní husa. Nezapomeň pozdravit, pošeptala maminka telátku. A telátko paní huse řeklo:
3: Ahoj.
0: Copak takhle se zdraví dospělí? Zlobila se maminka. Musí říct hezky dobrý den, ty trumbero, pamatuj si to.
3: Tak dobře.
0: Další den potkali pana prase. A telátko panu praseti řeklo:
3: Dobrý den, ty trumbero.

0: musiał znowu po jakimś korku. A gdyby stasa niegdy chciały fakt, bo nie za smak, tak i nie da. Promyńte? Gdzie te zjadą na ruskę kolo?
1: Co pak se ti nezdalo? Jsem se tam nahoře normálně jenom trošku rozespívávala.
0: Jo, vážně?
1: No jasně.
0: Takže a pomoc, a pomoc. Tak to je rozespívání, jo, jo, jo.
1: A proč by nemohlo být?
0: No protože většinou se rozespíváš, No protože většinou se rozespíváváš la la la la la la la la la.
1: Možná, ale mně se to nahoře líbilo, ten čerstvý vzduch, klidně bych jela znova.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, ale Jani, já nemám náhradní uši, vy lidi přeci taky ne. A ten tvůj je kot, by už moje ušiska podruhé nevydržela.
1: Co? Tak promiň, promiň, no.
0: Ale teď já si dělám legraci, nevadí, nevadí, ale jednou to stačilo. Můžeme třeba jít teď, tamhle na tu velkou trampošku, tedy trampolínu.
1: Jo, jo, trampolínu, jsem pro. A pustíme si k tomu další dnešní písničku.
0: Už je nová písnička.
2: Nebe je plný záplat, slunce bez uličník.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Jsme na pouti.
1: A já právě dostala od Ušouna perníkové srdíčko. Yeah.
0: Jo, jo, jo, jen si přečti, co je tam napsáno.
1: Oh, Ušoune, tady je napsáno pro největší jekotu.
0: Jo, jo, přesně tak, to sedí, viď? Nechal jsem ti to tam napsat já sám.
1: No, jásej. Přiznávám, je to veselé přáníčko na perníkovém srdíčku. Přiznávám, trošku jsem na ruském kole.
0: Volala o pomoc, že jo, ječela si, jekotala.
1: No, jo, no. A víš co, Ušoune, já pro tebe taky něco mám.
0: No co?
1: 5 žvejkaček a zaspívám ti je.
0: Yeah! Jo, a to je zrovna moje nejmilovanější.

0: dát do ruky.
1: Protože my téhle vaší malé hračce uspořádáme pouť. Pozor, koukejte, já mám autíčko.
2: A já malou panenku. A nejdřív půjdou na kolotoč.
1: Vezmeme naši malou hračku do ruky a natáhneme ji a budeme s ní krásně točit.
2: Pořádně se tím protáhneme a hračka si zatím užije kolotoč.
1: Hračka si přestoupí do druhého supráckého kolotoče, do vaší druhé ruky, a i tou pěkně zatočíme.
2: Tak, perfektní. A jenom pozor, ať se vám panenka nepoblinká.
1: Jo, z tý zamotaný hlavy, nebo ať se jí nezamotají kolečka, tedy tomu autíčku. No a pozor, teď si vaše hračka koupila lístek na jízdu na obrovy?
0: Tak se pěkně narovnáme, položíme si malinkatou hračku na hlavu a pomaličku kráčíme.
1: Jo, jo, jo, ujděte co největší kus cesty s hračkou na hlavě a dávejte pozor, aby vám nespadla z té hlavy, jo?
0: Je to těžké, těžké, ale když malinko potrénujete, a juj, už mi panenka spadla.
1: Z toho je vidět, že musíte mít něco, co se nerozbije. Naštěstí ta tvoje je nerozbitná.
2: Já jsem neříkala ušoune, dejte si na hlavu hrneček, ale panenku.
1: No tak jo, ale pozor, pozor, vidíš, mně to pěkně jde. Chvíli teda, jo?
2: Ale zase ne.
1: No přesně tak, taky mi to autíčko pořád padá, no.
2: Tak, šlo nám to ale krásně a chvilkami ne, stejně jako kamarádům. Ale víte co vy všichni, dnešní Ušounova pohádková školka už sice pomalu končí, ale vy můžete opatrnou chůzi s malou panenkou na hlavě klidně trénovat dál.
1: Nebo s knížkou. Představ si to, to by taky šlo. Dát si knížku na hlavu a chodit pěkně rovně. Jo, ale pozor, nezapomeňte nám, holky a kluci, namalovat obrázek.
2: Dneska bychom rádi třeba srdce z pouti. Nebo nám namalujte, mňam, cukrovou vatu.
1: Já. Nebo třeba kolotoč. A nebo strašidlácký hrad. A nebo klidně celou pouť.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Jo, oni už budou přesně vědět, co s tím udělat a my už budeme přesně vědět, komu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, jako Ušoun na pouti.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku, která na pouti snad nikdy nechybí.
1: Jú! Ušounova písnička k tanci.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždé taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z ní dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět, nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. Vrhneme se pak samozřejmě na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako čtení knih, hra na klavír a chov džungarských křečků. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Ondřej Gottwald. Čau, Ondro, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Ondrovi je 12, přijel z Holešova, jeho velkou vášní je čtení, čte historické romány, ale třeba i dobrodružné nebo vtipné knihy, rád chodí do knihovny, taky hraje na klavír, hraje šachy a má džungarského křečka, o kterého se rád stará. To, co jsem teď řekla, i když toho bylo celkem dost, není úplně ještě další info, co my chceme. Takže Ondro, seš připravený nám ještě zodpovědět další otázky v rychlopoznání?
1: Jdem na to.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika rychlopoznání, tak teď mám na Ondru pár otázek na tělo. Kdyby nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak a hned první otázka, Ondro. Kdybys byl na jeden den neviditelný, tak co bys udělal?
1: Podíval se určitě třeba do televize, jakože jak se to chystá a tak.
0: Jak se připravují pořady a prostě jak to funguje. Super, to tě zajímá. To bys rád věděl, jak to funguje.
1: Mě to, ano, zajímavý téma.
0: Druhá otázka. Co je podle tebe ta největší nuda?
1: Určitě na něco čekat, když nevím, co mám dělat. Jakože třeba, když mám nějakou knížku, tak se zabavím, ale když fakt jako tak čekám, sedím někde, to je hrozná nuda.
0: Jo. Třetí otázka, na tu se ptám každého, kdo přijde do Trenduj. Tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš, ale vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: Tak, na to jsem se připravoval. Určitě takový ty seriály 70. 80. minulého století, Nemocnice na kraji města, Rozpaky, Kuchař ze Svatopluka, že jako, mě to přijde takový divný, že se na to nikdo nedívá, ale mě to fakt jako baví.
0: Hustý, no tak teda Nemocnice na kraji města jsme to ještě neměli, dobrá guilty pleasure. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě nejvíc vystihují?
1: Možná takový zaujatý, že to nevím, opravdu, nic nenapadá.
0: Půjdeš do té výzvy, jo?
1: Asi budu muset.
0: No tak dobře, no tak to si dáme až po poslední otázce. Kam by ses chtěl podívat, kdybys mohl kamkoliv na světě a proč?
1: Určitě někam třeba do Ameriky, že tam se jenom tak jako nedostanu. A třeba do New Yorku se tam podívat, jak ty mrakodrapy a takový velký město.
0: Chápu, taky by mě lákal New York. Tak, jak jste slyšeli, Ondra na jednu otázku neodpověděl, takže nás teď čeká rozhlasová výzva. Ale abych ho ještě trošku potrápila a žil ještě chvilku v nejistotě, prvně si dáme písničku.

0: Tak a teď je chvíle na rozhlasovou výzvu. Ondro, já ti řeknu zadání a ty musíš hned začít prostě improvizovat mluvením, protože nic jiného tady nemáš k dispozici. A většinou jsou to takový srandovní nebo až bláznivý věci, co tak člověk o nich běžně nepřemýšlí. Tak aspoň třeba jedna, dvě věty je potřeba říct, nestačí třeba jedno slovo, jo?
1: Ano.
0: A tvoje zadání zní... O čem se zdá štěňátkům, když spí?
1: Určitě o tom, jak ráno vstanou a půjdou k plné mističce a tam se nají a vodičko tam budou mít a třeba nějaký pamlsek dostanou a budou si hrát s páníčkem. Potom půjdou na procházku nějakou dlouhou, potkají se tam s ostatními pejsky.
0: Já myslím, že si s tím Ondra poradil skvěle, zabojoval krásně a teď je ta správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká chov džungarských křečků, hra na klavír a čtení knih. Máme tady hnedka první téma a naším dnešním prvním tématem bude chov a péče o džungarského křečka. Džungarský křeček je jedním z opravdu roztomilých domácích mazlíčků. Možná ho taky máte doma, možná o tom, že si ho pořídíte, přemýšlíte. No a o tom, jaké to ve skutečnosti je křečka chovat si, dnes budeme povídat. Ondra se o jednoho takového křečíka stará, jmenuje se... Muffy nebo Muffy?
1: Muffy.
0: A dostali jako dárek za zvládnuté přijímačky na víceleté gymnázium. Takže Ondro, kolik je teď Muffy? A ještě jestli je to tvůj úplně první domácí mazlíček?
1: Ano, je to můj první domácí mazlíček. A teďka bude mít rok za chvilku.
0: Mm-hmm. Takže už jste spolu skoro rok, dva parťáci. Jaká je, jak bys jí popsal?
1: Hrozně zvědavá, ale úplně extrémně chytrá. Mně přijde, že jako hrozně rychle chápe, když jí někde něco řeknu, dám pamlsek, tak prostě udělá, co chci, co po ní požaduju. A taky se hrozně ráda čistí, taková čistotná, že sama sebe úplně upravuje.
0: To je hezký.
1: I třeba si uhlazuje kožíšek a tak. Jako...
0: Takže prostě dáma, jak má být. Proč myslíš, než začneme ještě do detailu popisovat, jak se s Muffy máte, co společně děláte, co jí třeba učíš, tak ještě taková obecná otázka. Proč si myslíš, že džungarští křečci bývají jako jedni z těch hodně populárních domácích mazlíčků, že hodně si je lidi pořizují?
1: Tak podle mě určitě, hlavně kvůli tomu, že jsou strašně nenároční na péči. Já třeba denně jí věnuju 15 minut a potom, když se na ní nespomenu, tak jí to vůbec nevadí. Samozřejmě je ráda, když si s ní třeba pohraju, ale jí jako fakt nemusím. Zabere mi to hrozně málo času, ti křečci jsou roztomilí, inteligentní, nezaberou ani moc místa.
0: Takže prostě praktičnost a i ta příjemná stránka, dobrá kombinace.
1: Přesně tak.
0: Ty už nám popsal trošku, jaký má tvůj křeček povahu, že je hodně zvědavá, chytrá, čistotná. Jak fungovalo to ochočení? Protože je jasný, že když si člověk toho křečíka přinese, ať už z chovné stanice nebo třeba ze Zverimexu, nevím, jestli se tam ještě pořád prodávají, ale když jsem já ho měla, tak byl ze Zverimexu, tak samozřejmě ten křečík je plachej, prostě není zas tak zvyklý na ty lidi. Tak jak trvalo to, než jste si na sebe zvykli a začali jste si spolu hrát a prostě si třeba naučil nějaký triky a tak?
1: No tak já ji mám taky ze Zverimexu. Ona, jak jsem si donesl domů, tak byla furt taková zalezlá v domečku, jenom vyšla ráno na jídlo. Jako fakt velice nic nedělala. A třeba po týdnu už vylezla a tak začala víc se zajímat, začal se mi hladit a potom už to šlo tak samo.
0: Mm-hmm, takže prostě dal si tomu čas, aby si jí jako tam hned nebral do ruky, když prostě si potřeba zvyknout na nový prostředí a všechno. A teď už si asi normálně i vyndáváš z klece a prostě hrajete si. Co má tvůj křečík nejradši za jídlo?
1: On má rád, ze Zverimexu jsou takový polštářky, jakože třeba jak jsou čokoládový polštářky pro lidi, tak tohle je naplněný třeba bylinkama, nějakýma jabkama, něčím.
0: A to jí šmakuje?
1: Jo.
0: A co jí ještě dáváš za jídlo, kromě polštářků, to je možná spíš funguje jako pamlsek?
1: Přesně.
0: Co všechno musí dostávat, aby měla pestrý jídelníček?
1: Já mám ze Zverimexu takovou směs, ve které je vlastně všecko. Já jí granule nadávám, protože mně přijde pro toho křečka, že je to takový zábavnější, zajímavější, že si to může tak přebírat.
0: A hledat, na co má zrovna chuť. Mhm.
1: Tam vlastně by mělo být tak všecko, ale já ještě dávám sušené červy. Mhm. Já jsem zkoušel i živý, ale nevím, mně se to moc nelíbilo, jak jí to musím dávat a jak to živí jí, nevím. Tak potom jsme se zase vrátili k těm sušeným. Tak to každý den a třeba dvakrát za týden dávám ani ne čajovou lžičku jogurtu. To je tak asi všecko. Ono má fakt v té směsi
0: všechno, co potřebuje. Je něco, co by ale naopak křečci rozhodně jíst neměli? Takovej třeba tip pro ostatní, co by jim rozhodně nikdy neměli dávat?
1: No tak obecně tak jídlo pro lidi, třeba čokoláda, teď tak hodně vím, že lidi dávají křečkům piškoty, tak jako třeba ono se to může zdát, že pes to může dostat taky, ale ten křeček, jak je malý, tak pro něho to je hrozně moc cukru. A ani ty psí piškoty, to prostě není pro křečka dobrý, a prostě lidský jídlo.
0: Mm-hmm. To si myslím, že je správný, jak to Ondra zmínil, a jinak myslím si, že ani pejskům byste lidský piškoty dávat rozhodně neměli, v nich je přesně hodně cukru. Ty psí, dejme tomu občas, když jako ty právě jsou málo na cukr, ale přesně pro křečíka to není. Určitě v každém z Verimexu vám poradí, co by křečík měl a neměl jíst, jsou pro ně speciální pamlsky, takže i když mu chcete přilepšit, tak si na to můžete extra pořídit věci a nemusíte vymýšlet nějaký vaše lidský piškoty. No a ty jsi říkal, že ta péče je v podstatě dost jednoduchá, ale popiš nám, v čem chováš svoji mafy, jestli na ní máš klec nebo ji máš v akvárku a jak třeba taková ta ideální klec pro křečíka by měla být velká a tak dál.
1: Tak z obchodu jsem koupil takový plastový box a ten má něco teda 120 litrů, nebo fakt jako obrovský, to je 80x50x50, jako obrovský box. Ono takový ty klece z toho zvedeme, jak jsou takový malý.
0: Jo.
1: Potom je větší pravděpodobnost, že ten křeček vyleze z té klece, nemůže tam pořádně hrabat, protože tam má ty mezírky a vyhrabává
0: jo,
1: to ven.
0: Jo, jo.
1: Takhle nic nevyhrabává. No a tam mám dva druhy podestýlky, asan a teďka tu dřevěnou podestýlku, takový ty hobliny. Má tam samozřejmě na páječku, dřevěný domeček tam má na tom misku, potom High House, to je takový sený domeček z Verimexu, ten má asi nejradši. Potom tam máš takovou dvoupatrovou vilu, běhací kolečko,
0: wow.
1: Ale to musí mít jako fakt velký, třeba 20 cm, aby se jí neprohýbala páteř.
0: Aha, vidíš, tak to jsem třeba nevěděla, to je dobrý tip, co tady Ondra říká.
1: Pak má koupací písek, ještě tam má trochu sena, to není potřeba, ale mafi se to líbí, takže má to tam. Ještě takovou prolízačku dřevěnou s takovou prolízačku ve tvaru sýrku, takovou šplhací věž, most tam má a to je asi všecko.
0: Teda Ondro, ta se u tebe má úplně luxusně, ta si žije v luxusním křeččím sídle, to teda zní. Proč jsi přál zrovna tohodle mazlíčka?
1: To bylo tak, že oni nám postavili nový nákupní centrum blízko našeho domu a tak jsme se tam chodili dívat a byl tam právě Zverimex a tak jsem se tam díval na ty zvířata a nejvíc se mi líbil právě džungarský křečík a tak teda potom se to nějak vyvinulo, že už jsem si ho potom přál a jsem spokojen.
0: I když jsi říkal, že ta péče není náročná, tak dochází tam k nějakému krmení, hrajete si spolu, i když to si říkal, že když se nějaký den prostě je toho hodně a vynechá se, tak se nic nestane. Zároveň já si teda ze svých let, kdy jsem já měla sama křečíka, pamatuju, že potom jako to nesmí člověk vynechat moc dlouho, protože ten křečík zase mi přijde víc na vás zapomene. Že kdybyste třeba 3 týdny si s ním nehrali ani jeden den, tak pak byste museli začínat zase od začátku, aby si na vás zvykl. Že jasně, 1-2 dny, když člověk vynechá, tak se nic nestane, ale prostě není to jako váš pejsek, který prostě si pohlídání, kdy je 3 týdny u babičky, vás pořád pamatuje, ten křečík to takhle nemá. Právě my jsme jednou ho měli nemocnýho, nesměl se na něj moc šahat a právě pak se bál zase, takže nevynechat to moc dní. Ale co by mě zajímalo je, jak často čistíš svoji klec a jestli to děláš všechno sám, jestli to zvládáš a jak moc je tohle náročný.
1: Ono se to třeba bude zdát moc dlouhá doba, ale já jsem se ptal ve Verimexu a fakt to tak stačí. Já jednou za týden vyberu pod domečkem, protože ona se tam třeba něco naloupe a tak. Takže to jí vyberu jednou za týden, potom tak každý den, kde to má nějaký znečištěný. No a jednou za měsíc si to čistím celý, ale to není jako, že bych tam nechal všechen borčus a až tehdy to vyměňoval. Já jí fakt jako každý den ty špinavý místa vybírám a toto je fakt jako, abych i osprchoval ten box a tak.
0: Takže kompletku děláš jednou měsíčně, ale jinak to tak průběžně udržuješ, to si myslím, že je úplně v pohodě. No a co si třeba mafy naučil, co umí a co třeba vtipnýho občas dělá, co bys nám tady popsal?
1: Ona umí tu šplhací věž, ale to se naučila fakt jako, že tam lozí furt, že fakt jako opravdu stále kontroluje, jestli tam není něco na jídlo, že já jí tam nedávám furt něco, já o ní nesedím celý den, ale ona furt a i když tam nic není, tak tam prostě musí chodit. Potom se mi docela dobře naučil do přepravky, že umí dobře chodit, mm-hmm. že to jí fakt jako do té ubikace dám, ona tam sama naleze. Teda nevím, jestli se mi to naučil, anebo je to tím, že prostě vidí novou věc a potřebuje se tam podívat, nevím. Ale potom tam šílí a chce jít ven, takže nevím, ale to se naučila. A hrozně pěkně, my pro ně máme takový krabice, papírový s nějakýma hračkama, to jsme vyrobili jako, má tam bludiště, nějaký mm-hmm. z kartonu, nějaký prolízačky. A tam ona je hrozně taková, že fakt nad tím přemýšlí, co udělá, jakože se třeba zastaví a teď se na to podívá, teď jestli to ohryzat, anebo jestli to podlíst, fakt jako ona je takhle hrozně přemýšlivá, mně přijde.
0: To je boží, takže tvůj křeček tomu to fakt pálí, stalo se ti někdy, že už utekla, nebo na to si dáváš pozor?
1: To se mi díky bohu ještě nestalo.
0: Co je podle tebe chyba, kterou třeba jiní chovatelé, co mají křečíka, dělají?
1: Určitě to malý kolačko. Obecně ten malý prostor pro křečka, že najdou klec ve Zverimexu a ona je taková malá, řeknou si, že je to se Zverimexu, tak to bude správný, ale fakt jako ta malá klec a hodně taky pozoruju, že tam ti křečci mají hodně plastu.
0: Jako, což pro ně není vůbec přirozený ani dobrý.
1: No přesně tak, že oni potom, když to potřebují ohryzávat, tak jim se ty zoubky tím ničí, potom necítí se tam dobře. A
0: třeba domeček se určitě dá pořídit plastovej, ale určitě je lepší ho mít dřevěnej nebo třeba ten senej, jak má Ondra. Takže jako dá se udělat spousta alternativ. Musíte si představit, jak ten křeček třeba žije v přírodě a tam prostě taky se nesnaží jako na skládce obklopovat plastovýma věcma, jako radši žije někde, kde je prostě dřevo, seno a tak dál.
1: Já jediný, co tam mám plastový, je kolačko, protože když si tam třeba něco naloupe nebo něco, abych jí to mohl osprchovat, mm-hmm. protože to hodně vezvedím, jak se vidím, že oni tam ty kolačka mají dřevěný a to prostě už neumíte ten borčus, ale to plastový jde, ale to je fakt jediný plastový, co tam má.
0: Tak to je v pohodě. Chtěl bys mít někdy doma víc křečků, nebo jeden ti stačí?
1: Asi mi jeden stačí. Já jsem spíš přemýšlel, že bych to jako rozšířil, ten její svět malý, že bych jí tam pořídil nějakou kovovou trubku, ještě to spojil s dalším tím boxem.
0: Jo, a že by měla jako dva domky a že by prolejzala mezi nimi.
1: Že by to měla obrovský, ale my to nemáme v bytě kam dát. Hmm.
0: Takže bude mít jenom jeden svůj velký bejvák, i tak si myslím, že tam má spoustu zábavy. Komu bys doporučil Džungaráka jako prvního mazlíčka?
1: Já si myslím, že to je tak pro každý, fakt každá věková kategorie. Já si myslím, že když je dobře proškolený ten člověk, tak to zvládne péči. Ale určitě fakt i pro děti je to dobrý, když ještě nemají zkušenost pro takový ten začátek, třeba potom napsat, tak je to fakt dobrý.
0: To si myslím taky, mamka mě taky se snažila umlčet křečkem, když jsem chtěla psa, ale je pravda, že třeba se svým prvním křečkem, kterýho jsem měla v 8 letech a žil 4 roky, což je na džungaráka hodně podle mě,
1: ano, to je moc.
0: Tak tomu jsem se fakt hodně věnovala, jsem ho fakt měla místo toho pejska, furt jsem se ho vyndávala, hrál jsem si tím třeba tak hodinu denně, protože jak jsem byla ještě menší, tak jsem neměla třeba tolik školy nebo tak, tak prostě jsem na to měla čas. No a taky měl velkou klec.

0: resume. Zaměříme se teď na téma čtení knížek. To je naše druhé téma. Ondra je vášnivý čtenář. Zatímco někdo třeba tráví čas na sociálních sítích nebo pořád hraje nějaké hry, někdo jiný raději chodí do knihovny a čte. Ondro, na začátek, kdy jsi vůbec naučil číst? Bylo to klasicky v první třídě nebo už dřív ve školce? A stalo se to hned tvojí vášní nebo ti to chvilku trvalo, než jsi našel ke knížkám tu lásku?
1: No tak, mě ke čtení vedla tak mamka, my jsme chodili do knihovny, tak fakt jako už, když jsem byl hodně malý. S tím čtením, tak já už jsem trochu jako nějaký písmena, že ve školce chápal, ale že bych uměl souvisle číst a chápat to, to určitě ne. A tak v té první třídě jsem se to nějak tak naučil úplně a tak v té první třídě to začalo.
0: A pak jsi to už začal mít hned jako oblíbenou činnost a prostě začal si číst víc a víc, prostě hned, jak ses to pořádně naučil. Jaká knížka, jestli si to ještě pamatuje, ještě chytla úplně jako první, že fakt jsi si jako zamiloval?
1: To už asi nepamatuju. Jako...
0: Tak prostě přece jenom Ondrovi už je 12, čte od 6 let, třeba dejme tomu, tak to je půlka jeho života, tak to chápu. Tak pojďme dál. Co máš rád na čtení?
1: Mně se na tom hrozně líbí, že když někam třeba nemůžu jít nebo něco nemůžu zažít, tak s tou knížkou to vždycky můžu zažít a prakticky cokoliv.
0: Mm-hmm, že prostě ten svět v těch knihách je nekonečný a může tam stát cokoliv, to je hezký. Čteš každý den?
1: To úplně ne, ale jako fakt často, třeba obden.
0: Kolik toho přečteš buď za týden, anebo třeba za měsíc, jestli máš nějaký knižní skóre?
1: No ono, jak kdy? Třeba když nějaká dlouhá knížka, nebo co mě nebaví, co třeba čtu díl, nebo nad kterou se musím zamyslet, tak to třeba klidně i víc jak měsíc.
0: Aha.
1: Ale třeba Deník malého posroudky přečtu za 2 dny.
0: Aha, takže záleží taky na náročnosti, protože ty přece jenom, to si pojďme říct, čteš, nebo řek si mi, že tvoje nejoblíbenější autorka je Alena Monštajnová a máš rád historické romány. A i když i Alena Monštajnová, mám pocit, napsala nějaké knížky pro děti, tak ale se zaměřuje právě spíš na ty historické romány. A nemyslím si, že to je úplně typická volba pro 12-letýho kluka a ty knížky nejsou úplně jednoduchý, takže

0: ty se spíš právě vybíráš už složitější literaturu. Co máš na těch historických románech rád a proč zrovna máš rád Alenu Monštejnovou?
1: Mě tak obecně ta historie zajímá, takže asi proto. Mně přijde, že paní Alena Monštejnová je taková dobrá spisovatelka, že ona to fakt umí napsat tak, že se nad tím dějem musíte zamyslet, že některé knížky jsou napsané jenom tak jako, neříkám, že jsou špatný, ale že se nad nima nemůžete zamyslet, že jsou jenom fakt takový zábavný, jako někdy jsou třeba i dobrý, ale že ta paní Monštejnová je dobrá v tom, že ona fakt jako to umí tak napsat, tak dá se říct složitě, ale že tomu pochopím.
0: No a jaká je tvoje nejoblíbenější její kniha?
1: Hana.
0: Ta je taky moje nejoblíbenější a můžu ti říct shodou okolností, včera jsem byla na divadelním provedení Hany.
1: Já jsem byl...
0: Tady v divadle na Vinohradech.
1: V Brně.
0: V Brně.
1: A mně se to hrozně líbilo. To bylo takový, mně přišlo, jak jsem to viděl, že to bylo takový silnější. Fakt jako líbilo se mi.
0: My jsme byli včera s mojí mamkou a taky jsme byli úplně nadšený. Prostě mělo to teda přes 3 hodiny, tady ta verze. Nebo možná to byl ten stejný soubor, jenom hostoval v Brně, nebo to naskoušeli 2 soubory, to nevím. Ale mně to taky přišlo úžasný. Hodně se drželi ty knihy, což se mi líbilo. A opravdu to teda vykreslil krásná herečka, co byla představitelkou konkrétně Hany, tak byla úplně úžasná. Tak to je hezká náhoda, že se o tom zrovna dneska povídáme. V kolika letech si četl tu Hanu konkrétně?
1: No to už bude hodně dávno. Třeba 10 let.
0: Myslíš si, že pro průměrného 10letého čtenáře to je knížka, kterou jako zvládnou? Doporučil bys ji nebo spíš až později?
1: Jak kdo? Já si myslím, že když se nad tím jako zamyslí a jako fakt čtou to pozorně, tak i třeba ti to čtenáři to pochopí, ale nevím, jestli je to třeba zaujme.
0: Je to knížka, která se odehrává před, po i během druhé světové války. Je to taková delší historie jedné rodiny a jejich známých, ale jako asi vám dojde, že věci, co se týkají druhé světové války a toho, co se stalo před ní a po ní, tak to asi nebude úplně veselá knížka, i když ten konec její není úplně zas tak smutný, bych řekla. Ale prostě, jestli máte rádi jenom vtipné knížky, tak tohle asi nebude úplně pro vás. Jestli máte rádi dramatické knížky, tak můžete to zkusit. A ty jsi potom ale zmiňoval i autora dobrodružných knih, Artura Ransoma. Tak co bys řekl zase o tomhle žánru? To je zase trošku něco jinýho. Tam bys měl něco, co bys vypíchnul a doporučil?
1: Určitě. Knížka Boj o ostrov je taková, asi mně přijde nejlepší knížka. Zase to je něco jiného než ta Hana, že je to takový fakt dobrodružný, že ta Hana je spíš taková, dá se říct, smutná, ale tohle je fakt jako takový veselý, napínavý, dá se říct.
0: To už bys řekl, že je víc jako pro dětskýho čtenáře nebo takovýho, jako, který má rád právě to napětí, nebo je to taky už klasifikovaný jako kniha pro dospělý?
1: Ne, to určitě děti můžou číst.
0: Tak jo, takže to je třeba tip, pokud se ještě netroufáte, protože přece jenom Hana od Aleny je už vlastně dospělácká knížka, pokud jste ale zdatní čtenáři a máte rádi drama, tak to zvládnete, ale jestli chcete začít s něčím víc jako dobrodružným i veselým, tak Boj o ostrov je tip od Ondry. No, ale ty máš opravdu, Ondro, široký rozsah, protože pak jsi zmínil Davida Williamse, který se zaměřuje vlastně hlavně na komediální knihy a hlavně píše pro děti. Třeba Nejhorší rodiče na světě, Babička drsňačka a další. Jakou od něj bys dal jako tip pro ostatní?
1: No tak samozřejmě Babička drsňačka, to už je takový...
0: to už je klasika.
1: Klasika, ale určitě Půlnoční gang, ten jsem četl nedávno. Ten je fakt taky takovej skvělej. Oni všechny knížky od pana Williamse jsou skvělý, ale ten Půlnoční gang taky má něco.
0: No a kdy volíš knížky od pana Williamse? Je to v době, kdy třeba si prostě potřebuješ odrazit a přečíst si něco odpočinkového, u čeho se zasměješ? Protože opravdu jako výběr Alena Monštejnová, David Williams, to jsou plný v podstatě protipoly. Oba dost dobrý autoři, ale jedna autorka se zaměřuje hlavně na drama, životní osudy, na pozadí historických dějin a druhý prostě píše vtipné věci, které jsou spíš trochu i třeba nereální, nebo jako vychází třeba z nějakých reálných věcí, zbytek je domyšlený, je to legrace. Tak v jakých situacích čteš co?
1: Ono obvykle to je tak, že prostě když vyjde něco novýho od pana Williamse, tak si přečtu od něj, nebo teďka ten Půlnoční gang jsem si vybral, že ho mám doma, ale ještě jsem ho nepřečetl, nebo měl jsem ho tehdy doma a nepřečetl jsem ho, tak jsem se tak díval knihovně a jako naší domácí a tak mi to přišlo, tak asi.
0: Ty rád chodíš do veřejné knihovny, myslíš, že to i trenduje, tak proč si to myslíš?
1: Protože tam chodí hodně lidí.
0: Je tam pořád plno, jo? Je pravda, že knihovny trendujou i z toho důvodu, že hodně lidí to bere jako ekologickou možnost čtení, protože si nemusí pořád knihy kupovat, pak je třeba zase prodávat, protože jsou knihy, které chcete mít doma celý život a pořád se k ním vracet, ale jsou knihy, které přečtete jednou a víte, že už si je prostě asi znovu nepřečtete, tak je pak asi zbytečný, aby vám zabírali doma místo v knihovně. A tak jsou lidi, kteří si je jenom půjčujou, aby je prostě přečetli a zase vrátili a aby to bylo takový ekologický. A zároveň právě to jsou třeba lidi, kteří neradi čtou knihy elektronicky, to je totiž taky dost ekologický, ale zároveň ne každý. Někdo má prostě rád tu knížku si potěžkat, jo, jak voní, prostě. Já to tak třeba mám, já jsem takový staromilec v tomhle. Ty máš, Ondro, radši ty knížky fyzicky, nebo je ti jedno, kdyby si to přečet třeba na tabletu nebo na čtečce?
1: Já jsem to na tabletu zkoušel, já to mám pravý režim čtení, jakože to tak mám na ta obrazovka, ale já se na to nedokážu soustředit. Jako mně přijde, že tam je tolik možností na tom tabletu, že tady ještě přijde nějaký oznámení, podívejte se na tohle video, tady běžte, prostě teď vidíte, co ještě můžete dělat a že tu knížku tak nemůžete prožívat. Mně přijde fakt tak ona taková ideální volba.
0: Mm-hmm. A jak je velká tvoje nebo vaše rodinná knihovna doma? Je hodně rozsáhlá, když jsi vášnivý čtenář?
1: Je hodně rozsáhlá. Já teda nevím přesný počet, ale
0: to nevadí.
1: Jako není zas obrovská, ale taková, jako máme dost knížek.
0: No a jak by podle tebe měla vypadat taková cool knihovna pro děti?
1: Tak samozřejmě tam nesmí chybět David Williams. Nesmí tam chybět takový ty zábavné knížky určitě, jakože nějaký směšný, že se u toho zasmějete. Občas na nějaké poličce třeba nějaká kytička.
0: Pěkný. Chodí i tvoji kamarádi, vrstevníci rádi do knihovny?
1: Moc teda ne, co znám, ale pár ano.
0: A posloucháš někdy rád i audioknížky, nebo prostě je ideálnější pro tebe si to přečíst sám?
1: Ne, samozřejmě Radio Junior. Jo, poslouchám i audioknížky, jak mám náladu.
0: Jasně. A existuje nějaká knižní postava, u který jsi řekl, tyjo, ta je mi fakt podobná prostě, jako jsem já trochu, jako člověk?
1: To si asi nasvomenu, nevím, asi ne.
0: Co bys poradil těm, co tvrdí, že čtení je nuda?
1: Já si myslím, že ať si zkusí přečíst něco ještě dalšího, ať to zkusí, že jako jestli to usoudili podle toho, že si přečetli, nebo nepřečetli, ale zkusili přečíst jednu knížku, tak jako podle toho se podle mě nedá usuzovat, i mě nebaví všechny knížky, takže prostě zkusit si přečíst něco dalšího.
0: Tak na závěr, než se posuneme k naší poslední kategorii, tak ještě dej nějaký další knižní tipy. Ty jsi tady přines úplně skvělý papír, kde to máš vypsaný, aby si nic důležitého nevynechal. Už si nám pár tipů dal, ale tak ještě třeba dva tipy na závěr, aby posluchači měli rovnou od tebe pár tipů, co si půjčit v knihovně nebo pořídit a přečíst.
1: Tak já samozřejmě musím doporučit paní Marštajnovou. Já jsem četl ještě Slepou mapu, Listopad, Čas voz. Ještě u toho Času voz bych chtěl říct, že jsem hodně slyšel kritiku a že to není takový dobrý jak ostatní knížky od ní, ale mně to přijde taky jako takový úplně stejně kvalitní jak všechny ostatní
0: knížky. Fakt, já jsem jí kvůli té kritice ještě nečetla. Takže ty bys řekl, že jako to stojí za to, jo?
1: Určitě to stojí za to.
0: Tak jo. Takže tyhle ty další publikace od Aleny, tvojí nejoblíbenější autorky, a my jdeme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Ondra, probíráme, co trenduje, ale taky to, co Ondra jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k třetímu trendu dneška.

0: A máme tady třetí a poslední trend. Ondra si jako poslední téma vybral hru na klavír. Hraje už 7. rokem, chodí do Zušky v Holešově a určitě nám ke hře na tenhle krásný nástroj bude mít hodně co říct. Klavír je v dnešní době velkým trendem, a to ať už kvůli vážné hudbě, filmové hudbě nebo herním soundtrackům, protože klavír se objevuje hodně často, hodně druzích hudby. Ty teda, jestli dobře počítám, Ondro, hraješ od 5 let, je to tak? Začínal jsi v 5 nebo v 6?
1: Myslím, že v 5, ale to bylo, my máme na Zušce jako přípravku, že to úplně není jako třída, ale že tam prostě se s tím nástrojem seznamujete, takže nedá se říct, že v 5 bych už nějak jako hodně hrál.
0: Volba na klavír padla spíš tak, že ti to vybrali rodiče, nebo už si ty v těch 5 na přípravce si řekl, jako, že chceš hrát na ten klavír?
1: No, já prostě nevím, já ani nevím, jak mě to napadlo, prostě tak jednou jsem si prostě řekl, že chci hrát na klavír a prostě jsem to řekl rodičům, vůbec nevím proč, ale a tak prostě mi to vydrželo až doteď, no.
0: No a musíš hodně trénovat, protože teď už seš určitě jako dost pokročilej hráč a hraješ složitý skladby třeba, tak jak často musíš doma trávit čas hraním?
1: No, já mám hrozně hodného pana učitele, takže to úplně není žádný 4 hodiny a tak. Jak kdy, třeba když mi něco jde, třeba už v té hodině, tak třeba i 10 minut denně, ale normálně třeba tak 30-40 hodiny a já nehraju každý den. Já ty dny, co jdu třeba do hodiny, tak nehraju a ještě jeden den o víkendu nehraju. To není nic dramatického.
0: Ne, dáváš taky voraz. Jakou hudbu hraješ nejradši?
1: Já mám hodně na třeba z filmů, jako z nějakých seriálů, že si to prostě můžu zahrát i já sám doma. Nemusím to slyšet jenom z té televize.
0: A co si třeba takhle už zvládnul?
1: Macha Šebestovou určitě. Potom Titanic. A teď se připravuju na Nemocnici na kraji města.
0: Já jsem čekala, kdy to přijde. Super. Co je podle tebe na hře na klavír nejtěžší?
1: Podle mě je na tom nejtěžší ta trpělivost. Že prostě nevím, to tak asi je u každého nástroje, nevím. Ale že to je takový, že prostě když vám něco nejde, tak třeba jeden takt musíte hrát třeba furt i třeba 20 minut. A tam fakt jako o tu trpělivost hodně jde, já to moc krát nevydržím, takže...
0: Takže prostě trénovat si trpělivost. No a co je na tom naopak nejlepší?
1: Mně se na tom hrozně líbí, že vždycky, když je někde klavír, třeba na zámku nebo někde, kde čekám, tak prostě můžu přijít a zahrát tam.
0: To chápu, to je krásný. Je pravda, že spousta nástrojů nejsou takhle k dispozici. Člověk se k ním fakt nedostane, pokud si nepřinese ten svůj, ale tady to je opravdu občas k dispozici, takže to je fajn. Předpokládám, že když chodíš do Zušky, tak hraješ podle not a učíš se potom ty skladby i navzpaměť, aby si to přesně mohl takhle zahrát prostě někde na nádraží při čekání a tam si asi sebou noty nenosíš.
1: Já to nemusím umět navzpaměť, to po mně v Zušce nikdo nechce, ale prostě. To, co mě třeba baví, tak to už jde tak jako samo na vzpaměť, ale někdy si třeba i ty noty sebou nosím, že třeba vím, že někde třeba pojedu vlakem, tak na nádraží by mohl být klavír a tak.
0: Dobrý, takže ty takhle myslíš dopředu, to je fajn. No a napadlo tě někdy, že bys se třeba jednou živil jako profesionální klavírista?
1: Přemýšlel jsem o tom, ale to asi ne.
0: A je podle tebe hra na klavír populární, jakože je to nástroj, co si vybírá i hodně dětí a prostě hodně lidí hraje na klavír?
1: Jo, já si myslím, že ano, hlavně, že to nemusíte nikam nosit, všude to stojí, jenom k tomu přijdete. Není to třeba ani tak těžký, jakože na váhu, že to nemusíte držet, že třeba, já nevím, jak se cvičí třeba na klarinet, ale nevím, jestli bych to udržel takovou dobu. Určitě ano.
0: Jako žák Zušky určitě míváš i vystoupení. Býváš nervózní, míváš trému?
1: No tak jelikož já už jsem začal tak od těch 5-6 let, tak jako už to není tak silný, ale něco tam je.
0: No a co říkají na to tvoji třeba kamarádi, že jsi takový zdatný klavírista?
1: No tak my třeba, když jdem někam na výlet se školou, tak třeba jdem kolem klavíru, tak zahraju a jako líbí se jim to.
0: To je super. No a kdybys mohl zahrát komukoliv na světě, tak komu by si zahrál a proč?
1: No, teda já bych rád zahrál třeba Karlu Gottovi, jestli to jako... On je jako...
0: No jasně, to nevadí, že zemřel, ale... to se taky počítá. Takže božskýmu Kájovi, on by ti k tomu zaspíval, jo? Vy jste si dali duo. Super. No a pojďme na doporučení. Komu bys doporučil, aby se začal věnovat hře na klavír?
1: Určitě tomu, kdo třeba potom chce hrát na varhany nebo na něco těžšího, nebo i prostě na další jiný nástroj, že prostě je to takový dobrý začátek.
0: A ty by si se chtěl v budoucnu ještě posunout k jinému nástroji, nebo budeš jenom ladit svoji hru na klavír?
1: Mě to prostě baví takhle.
0: Je ještě nějaký klavírní tip, kterým bychom ukončili kategorii hra na klavír?
1: Určitě, pokud chodíte do zušky, tak řekněte svýmu kantorovi, řekněte mu prostě to, co chcete hrát, a podle mě vás to začne mnohem víc bavit.
0: Je pravda, že pokud jedete jenom vážnou hudbu a není to zrovna váš šálek kávy nebo čaje, tak si myslím, že to může být větší nuda. Pokud už si pak přesně můžete zahrát věc ze svého oblíbeného filmu nebo seriálu, tak to teprve nabírá ty správný grády. A na to je právě klavír ideální, protože to je zrovna nástroj, který se fakt vyskytuje téměř v každém soundtracku, v každý znělce, takže tam se to nemusí ani moc upravovat a můžete rovnou začít. No a nám se blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale Ondro, rozhodně nemůžeme skončit bez závěrečného tipu od tebe. Ty jsi nám jich tady už dal během povídání spousta, ale vždycky dávám prostor ještě na závěrečný tip, který může být na cokoliv. Ten se nemusí týkat dnešních témat, nebo může, je to na tobě, nebo to může být takový vzkaz pro lidi, co nás teď poslouchají, prostě prostor pro tebe teď.
1: Jezděte kamkoliv na koloběžce, podle mě je to hrozně dobrý, že je to takový jako rychlý, ale zároveň lehce ovladatelný, nemusíte se o ten stroj ani tak starat, doveze vás to rychle všude, není to ani taková námaha, opravdu jezděte všude na koloběžce.
0: To je skvělý tip na závěr od Ondry. No a nás čeká závěrečný kvíz trendů, protože jsme v trendu. Ondro, bojíš se nebo se těšíš?
1: Těším.
0: Tak jdeme na to.

0: prostě Dream Team.
1: Máme tady kvíz trendů a první otázka. Vždycky, Ondro, ti dám tři možnosti a ty si tipneš. Vůbec to neber tak, že pokud bys měl chybný odpovědi, že to nedáváš. Prostě jsou to bláznivý trendy, které já třeba jsem našla nedávno někde na internetu a sama jsem to taky nevěděla, takže no stres. První otázka, jaký vzor na oblečení bude letos v létě trendovat? Za A puntíky, za B kostka nebo za C srdíčka?
2: Dejme ty puntíky.
1: A to je správná odpověď. Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport pádel, nebo za C sledovat filmy?
2: A?
1: Dáváš vaření.
2: No, zkusím.
1: Bohužel, správně podle mýho pátrání je B hra s hakisákem a raketový sport pádel. Třetí otázka. Jaká péče o sebe bude v létě trendovat? Za A perfektní styling vlasů, za B těžký make-up nebo za C méně je více přirozená krása?
2: Já bych dal to Bčko.
1: Těžký make-up dáváš? No. Bohužel je to přirozená krása, méně je více.
2: To jsem vůbec nečekal.
1: No, já se ti vůbec nedivím, ale možná se prostě lidem v tom vedru nechce, aby se jim na nich ten make-up pak roztýkal. Čtvrtá otázka je podle mě taky celkem těžká, ale ty už máš prostě jeden bod, takže jsi v pohodě. Jaká místa budou letos v létě trendy na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Za B. Mexiko, Malorka a Švédsko. Nebo za C. New York, Bulharsko a Peru.
2: Já půjdu do toho New Yorka.
1: Bohužel je to Bčko, Mexiko, Malorka, Švédsko. Já jsem si říkala, že to dáš, protože ses tam chtěl podívat.
2: No jako, tak doufal jsem.
1: Dáme poslední otázku. Co letos v létě bude trendovat v oblasti jídla? Za A, takzvaná frajsi jídla. Tedy jídla s ovocem, ale zároveň paliva. Frajsi je kombinace fruit and spicy. Za B, fast foody. Nebo za C složité recepty regionálních jídel?
2: Ačko.
1: Správná odpověď.
2: Jo.
1: Ondra získává 2 body z 5, musel trochu tipovat, schválně, jak jste to dneska zvládli vy. No a to je z nás dnešního trendu i všechno, Ondro. Doufám, že tě to bavilo a vás, co jste dneska poslouchali, taky. No a budeme se těšit zase příště.

0: Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. Nechám to na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Ondry najdete na našem webu, no a zároveň mám pro vás výzvu, pokud i vy chcete přijít do trendu, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Předmětu dejte trendu, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show, protože přesně takhle to udělal Ondra a teď to má za sebou. Ondro, co bys řekl na tenhle zážitek? Doporučil bys ho?
1: Určitě, moc doporučuji.
0: Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Ondra.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 306.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Minulý týden jsem byla nemocná a tak jste si mohli ve vysílání Rádia Junior užít zamilovanou Love Parádu. Ale teď už jsem zase zpět a čeká nás naše zaručená klasika. Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, kteří zpěváci naspívali písničku Bav. No a správně nám odpověděla Zuzanka Kavková, že to byla Kája a Bambuláček. Gratulujeme a těšte se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude Postřehovka pro dnešní den? Který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer? Opakuji ještě jednou, který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer? Odpovědi nám pošlete na radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 19-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové za David dostal příležitost hrát ve Fan Zone pro fanoušky této světové megahvězdy. Jaké to bylo? Prohodil s Sheeranem i pár slov. Jak zvládá studium na střední škole umělecko-manažerské v Brně Židenicích a hudební kariéru zároveň? No a co plánuje po maturitě? Má vedle hudby i jiné zájmy? Tak na to všechno se ho už tuto středu v 7 večer budu ptát já. A na co se ho zkusíš zeptat ty? Pustím ti písničku a třeba hned chytneš inspiraci. Tak jdeme na to. David Málek, Usínám.
0: Novinka.

0: Usínám, tak se jmenuje první novinka od 19-letého Davida Málka. Líbí se ti jeho song? Tak si určitě nenech ujít náš středeční rozhovor. Těšíme se na tebe 20. května v 7 večer v živém vysílání Rádia Junior a sledovat nás můžeš i přes webkameru. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Vilma Studená, která chce do našeho žebříčku dostat megahit 12 to 12. Jeho autorem je teprve 20-letý hudebník z New Yorku, který si říká Sombr. A aktuálně patří mezi nejvýraznější nové tváře současné alternativní popové scény. Hudbu začal tvořit už jako teenager doma ve svém pokoji. A první skladby nahrával prakticky sám na notebook. Hudbě se věnoval natolik intenzivně, že se rychle vybudoval fanouškovskou základnu, hlavně na sociálních sítích a streamovacích platformách. Typické jsou pro něj melancholické texty a to, že většinu své muziky skládá v noci, kdy mu přichází na mysl ty nejlepší nápady. A megahit 12 to 12 nabízí přesně to, co fanoušci na Sombrovi mají rádi. Silnou atmosféru, emoce a melodii, která se vám dostane pod kůži. Jen se přesvědčte sami. Tady je
1: novinka.

0: 12 to 12, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior, na kterou jsme dostali tip od Vilmy. Líbí se ti? Tak hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda pro 20-letého zpěváka, který si říká Sombr. A nebo si tam vyber z 11 dalších super pecek. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

nedá se nic dělat, ale vypadává Mikael se singlem Nad věcí, který se věnuje tématu šikany a tlaku na mladé lidi. A zpráva pro poslouchající rodiče, Mikael je hvězda druhého ročníku Superstar z roku 2005, kterou znáte jako Michaela Foreta.

0: A koho pak neuslyšíme ve 306. kole hitparády Rádia Junior. Bude to klub tajných kamarádek od Lollipops. Ale rozhodně ne proto, že by se vám holky nelíbily. A my, Anet, Míša a Nelly se v našem žebříčku udrželi po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už je odesíláme do síně slávy s 3 bronzy, 5 stříbry a 1 zlatem. Moc gratulujeme. A jestli to náhodou nevíte, tak právě teď je v zácviku nová generace Lollipops. Kdo to asi bude? Jsme zvědaví. A až to budeme vědět, určitě se v hitparádě i ve vysílání Rádia Junior o tom dozvíte. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější 1.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám probojoval z novinky na poslední postupovou příčku? Jsou to bratři Felix a Lukas Hainovi z Berlína, kteří si říkají Fast Boy. A jejich muzika si opravdu rychle získává čím dál víc fanoušků dance popové scény po celém světě. Jejich single Beautiful Life se inspiruje dobou dospívání a připomíná nám, že i obyčejné chvíle se ve výsledku mohou stát těmi nejkrásnějšími vzpomínkami. No a teď pozor. Malý hitparádový kvíz. Fast Boy hoši se dostali do podvědomí lidí i díky jedné slavné reality show. Tipneš si, které? Za A. Německo má talent, nebo za B. The Voice of Germany, neboli hlas Německa, a nebo za C. Robinson. No a správně je... Za B, The Voice of Germany, neboli hlas Německa. A i když tehdy nevyhráli, hudby se nevzdali a dnes spolupracují s hvězdami, jako je David Guetta nebo Medúza. Takže i ty, pokud hned napoprvé neuspěješ, tak se svého snu nevzdávej a jdi si za ním. Častokrát se stane, že někdo sice zvítězí, ale pak usne na vavřínech a předběhnou ho ti, kteří vytrvali a stále na sobě pracovali. Fast Boy, Beautiful Life. 10.

Bratři z Berlína, kteří si říkají Fast Boy, se v hitparádě Rádia Junior se svým singlem Beautiful Life probojovali z novinky na 10. příčku. A kdo je opět na předposlední 9? Jsou to Pam Rabbit a Eva Farná se singlem Baby. No a co? Písničku složila Pam Rabbit vlastním jménem Pamela Kokiová, která má i hodně zajímavé kořeny. Vzpomeneš si, z které země její rodina pochází? Za A z Arménie, nebo za B z Gruzie, nebo za C z Bulharska? No a správná odpověď je za A z Arménie. Arménii najdeme na pomezí Evropy a Asie v oblasti Kavkazu. Sousedí s Gruzií, Tureckem, Azerbajdžánem a Íránem. Hlavním městem je Jerevan a symbolem země slavná hora Ararat, která je vidět téměř odkudkoliv z arménské metropole. A jestli je ti její jméno povědomé, tak nejspíš víš, že podle biblické tradice je Ararat také místem, kde po potopě světa přistála Noémova archa. Právě tahle legenda z ní udělala jednu z nejznámějších hor na světě. Arménie také patří mezi nejstarší země světa, které přijaly křesťanství. Stalo se to už v roce 301. Ale teď už zpět zase k Pam Rabbit, Evě Farné a písničce Baby, no a co?

0: Pam Rabbit a Eva Farná jsou opět na deváté příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak si polepšil o dvě místa? Jsou to Kája a Bambuláček se singlem Buff. No a možná si říkáte, proč se vlastně lekací hry po celém světě hrají? Ona je to totiž nejenom zábava, ale i přirozená součást vývoje a trénink. Když se dítě lekne a pak zjistí, že je to bezpečné, učí se rozpoznávat emoce, zvládat překvapení a rychle reagovat. Mozek si tak trénuje takzvaný startle reflex, tedy reakci na nečekaný podnět. A zároveň se učí, že ne každé překvapení je nebezpečné. Proto se po celém světě hrají jednoduché hry typu peekaboo u malých dětí nebo právě v různé verze bafnutí. Pomáhá to také budovat důvěru mezi dítětem a těmi, kteří se s ním hrají. Dítě ví, že i když se na chvíli lekne, vždycky se objeví někdo známý a hra pokračuje dál. Takže zejména, jestli máte doma mladšího sourozence, tak šup za ním a jděte na sebe bafat. A teď už si pojďme pustit Buff od Káji a Bambuláčka.
1: Osmé místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje novinka z minule od Káji a Bambuláčka. Minule byla 10., teď je 8. A který single máme na 7. příčce? Před týdnem 6. song Bad Angel. O hudbu se postaral Anima, který je známý tím, že miluje sci-fi a futuristické záležitosti, a přesně tak vypadají i jeho videoklipy, které často působí jako výjevy z budoucnosti nebo z úplně jiného světa. V písni Bad Angel do role padlého anděla obsadil Lisu z k-popové skupiny Blackpink. Ve videu má podobu na půl člověka a na půl robota s obrovskými křídly. Téměř nadpozemská postava, která je ze začátku klipu napojená na různé hadičky. Jako by byla součástí virtuální reality nebo experimentu z budoucnosti. Je to prostě hustý, že jo? No a teď malý bonus z historie sci-fi. Jako úplně první sfilmované sci-fi se často uvádí film Cesta na měsíc z roku 1902. Tak to už je pěkná řádka let. No ale teď už jsou tady Anima a Lisa a jejich společný počin Bad Angel.
3: 7. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Minule byli šestí, teď jsou na 7. příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A který song si polepšil na 6. místo? Je to Swim od BTS. Sedmičlenná K-popová skupina se po návratu z vojenské služby znovu naplno vrací na hudební scénu a nejen tam. Letos by se měli objevit i na historicky první poločasové show ve finále mistrovství světa ve fotbale. Tato show má být inspirovaná Super Bowlem, tedy velkolepým hudebním vystoupením uprostřed sportovního finále, které sledují miliardy lidí po celém světě. Na pódiu se mají potkat obrovská jména světové hudby, například kolumbijská zpěvačka Shakira nebo americká popová legenda Madonna. Celá show se má odehrát 19. července 2026 v americkém New Jersey a půjde o úplně nový formát, který propojí fotbal, hudbu a globální popkulturu do jedné velké světové události. No a mě by docela zajímalo, jestli tam od BTS zazní i Swim a jestli tam budou třeba Češi.
1: Šesté místo.

Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS si povyskočil ze 7. místa na 6. A kdo pak nám opět otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Ketsai. Ta se dala dohromady díky speciální reality show od Netflixu, která se jmenuje Pop Academy. Holky bydlely dohromady a některé dokonce 2 roky trénovaly zpěv a tanec. Po sérii mnoha výběrových kol byla vyhlášená finální 6. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Yonchei. Jenže, kdo stejně jako já viděl na YouTube videoklip k písni Gabriela, tak počítal a počítal, no a 6. členky se nedopočítal. A to je prý proto, že si Manon aktuálně vybírá od veřejného vystupování pauzičku. Ze skupiny ale oficiálně neodešla. Tak uvidíme, zda se Manon vrátí zpátky nebo ne. Ale i když už nejsou 6, ale jen 5, stále jim to zpívá hezky. No ne? Ketsai, Gabriela. Páté.

0: Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A který single se nám katapultoval z novinky na čtvrtou příčku? Je to Superhrdina od Karol a Kvída, který Karolína Neuwirthová-Gudasová věnovala všem rodičům. V pondělí 4. května byla hostem Rádia Junior, kde mluvila o svém dětství i o tom, jak jí někdy chyběli rodiče. Karol totiž do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku. A Emily můžete právě teď slyšet i v následující písničce. Karol a Kvído, Superhrdina.
1: Čtvrté místo.

0: superhrdina. Tak se jmenuje písnička od Karol a Kvída. Před týdnem novinka, aktuálně 4. místo. A už jsme na nejvyšších příčkách. Kdo se dostal do vítězné trojky? Bronzový je Jony a jeho sny. No a teď kvízová otázka. Vzpomeneš si, čemu se Jony věnuje závodně? Za A krasobruslení, nebo za B fotbalu, nebo za C tancování? A správná odpověď je za C. Jony několikrát týdně se svojí partnerkou tancuje hodinu a půl až dvě. Pravidelně jezdí na mistrovství republiky ve standardních tancích. A jak to tam probíhá? Tančí se minutu a půl a jsou přesně dané tance, jak jdou za sebou. A to v pořadí valc, tango, valčík, slow fox a quickstep. Tak to jsem zvědavá, jestli tyhle tance nějak zakomponuje i do svých vystoupeních. Jony, sny.
1: Třetí místo.
2: Dneska

0: Po sérii čtvrtých míst se sny od 14-letého Jonyho probojovaly na třetí místo a můžou se pochlubit svou první bronzovou medailí.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A o jednu příčku výš se posouvá i dvakrát bronzová Viktoria Lavrišin, která teď získává stříbrnou dvojku. A protože jsem chtěla vědět, co je u 13-leté Viki nového, tak jsem jí koukla na její Instač, no a teď si zkus tipnout, kde právě teď je se školou na výletě. Za A v Anglii, nebo za B ve Francii, nebo za C ve Španělsku. No a správná odpověď je za C. Jsou ve Španělsku a každý den tam mají 4 hodiny španělštiny a na konci prý dostanou certifikát. Takže pojďme si říct pár základních španělských slovíček, které by se vám ve Španělsku mohly hodit. Hola je ahoj. Gracias je děkuji. Por favor, prosím. Adios, nashledanou. A como estás, jak se máš? No a já si myslím, že Viktorie se má ve Španělsku muy bien, tedy velmi dobře. Viktoria Lavrišin, tančím jak chci.
1: Druhé místo.

0: Single Tančím jak chci, který naspívala 13-letá Viktoria Lavrišin, si po dvou bronzech odnáší i stříbro. A kdo vítězí ve 306. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13-letá Kiara se singlem Sweet Girl. A rovnou přidávám i gratulaci taneční skupině, ve které Kiarka tancuje, protože v soutěži taneční skupin roku vyhráli krásnou stříbrnou medaili. Taky před pár dny dodabovala roli Mi v animáku Tajemství křišťálové země, který bude mít světovou premiéru na Zlín Film Festivalu, kde Kiara vystoupí i v rámci koncertu Rádia Junior. Takže tímto vás srdečně zvu na nedělní koncert Rádia Junior v neděli 31. května v 15.30 na Zlínském náměstí, kde společně s Kiarkou vystoupí i Adélka Křivánková a herec Jan Cina, který je zároveň i skřítkem Hajajou. A taky se určitě stavte v koma modulu Českého rozhlasu v parku Komenského. Kiara, Sweet Girl.
1: První místo. Yeah.

0: Tak to byl vítězný single 306. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia ještě jednou. A nebo se podívej na program na webu Rádia Junior. No a až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Novinka Usínám je od 19-letého Davida Málka.

Desátý je Beautiful Life od Dua Fast Boy. No a co? No a co? Tak se pořád hledám, baby, no a co? Co? Co? No a co? Deváté jsou Pam Rabbit a Eva

0: a ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco proto, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Máte rádi zvířata?
3: Pozorujete je v přírodě?
2: Máte zvíře doma?
3: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
2: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
3: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
2: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se

0: Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

Nad lesem se klenulo ráno jako vymalované. Jehličí vonilo čerstvě umyté deštěm, vítr rozfoukával mraky a proháněl se v korunách stromů. Na pasece nedaleko hájovny seděla tři liščata. Dva malí lišáci a jedna liška. Všichni se pozorně dívali na maminku, která je učila točit se za ocasem. Dělejte to pořádně, je to důležité, nařizovala jim. Až vyrostete, budete honit zajíce a ti prví ti rádi kličkují. Nesmí se vám přitom zamotat hlava. Točení za ocasem je tedy užitečný trénink. Liščata se pustila za vlastním ocasem a běhala tak dlouho do kolečka, dokud se jim všechno netočilo do kolečka. Když liščí maminka viděla, že už se liščatům pletou nohy, nechala je odpočinout a pak jim dala jiný úkol. Základní povinností každé lišky a každého lišáka je uživit se, vysvětlovala. Jídla je kolem dost, jenom se ho musíte naučit vyčenichat. Nejlepší jsou kuřata, ale musí se pro ně klidem a tam vás zatím nepustím, protože byste se tam mohli chytit do nastražených pastí. Ušáci jsou taky chutní a výživní, ale mají dlouhé nohy. Já sama jsem v životě ulovila pouze jednoho a vystačil mi na týden. Myši vás tolik nezasytí, ale jako svačina jsou dobré. Nehoňte se za těmi velkými, začněte s nějakou menší, ta vám nedá takovou práci. Koukejte, co vidíte tamhle na konci paseky pod tím kořenem? Myší díru, odpověděl první malý lišák celý rezavý. A co vidíte před ní? Svačinu, zavrčel druhý malý lišák, taky celý rezavý. A co uděláte? Pustíme se za ní, vypískla malá liška, která měla na čele černý flíček ve tvaru oříšku. Připravit? Pozor, start! Liščata vyrazila k myší díře. V běhu se dohadovala, kdo kterou myšku uloví. Zamlouvám si ten kousek vlevo, štěkl první lišák lačně. Já si vezmu tu prostřední porci, hlásil druhý lišák a už se olizoval. A můj je ten myšák s bílým břichem, oznámila liška, která měla na čele černý flíček ve tvaru oříšku. Ne, abyste mi ho někdo vzal. Liščata přeskočila potok a v tu chvíli je myši uviděli. Pozor, nepřítel, vykřikla myší maminka. Utíkejte, utíkejte. Myši se zmateně rozprchly. Některým se podařilo zalézt zpátky do díry, jiné vyběhly vzhůru po kmeni nejbližší borovice, pár se jich snažilo schovat v borůvčí. Myšák s bílým břichem se rozběhl po cestě do lesa. Hnal se hustým kapradím, malé šišky přeskakoval, velkým se vyhýbal, dělal přemety přes pařezy, klouzal po jehličí, ale za sebou stále slyšel funění. Liška byla čím dál blíž. Myšák už cítil na hřbetě její horký dech, ale neotočil se a

0: Konečně myšák dorazil k vyvrácené bříze, která se sklánila nad močálem. Vyběhl po ní až k prvním větvím a tam se zastavil. Vyhrál jsem! Vřískal a prudce oddychoval. Liška doběhla až k němu, posadila se a taky prudce oddychovala. Žádný zázrak, prohlásila za okamžik, když se její dech trochu sklidnil. Nechala jsem ti náskok.
1: To říkáš vždycky.
0: Taky je to vždycky pravda.
1: Není,
0: ale je a je.
1: Nehádej se, nebo ti řeknu, že jsi milá.
0: Jen to zkus a uvidíš, co řeknu já tobě, ty bělopup.
1: Opovaž se to dopovědět.
0: Oba se na chvíli odmlčeli a prohlíželi si jeden druhého. Pořád si ještě úplně nezvykli na změny, které se s nimi staly. Ty, bělobřichu, začala Liška nejistě. Chtěla bych se tě na něco zeptat, ale musíš mi slíbit, že nebudeš lhát.
1: Já nikdy nelžu.
0: Já vím, jako lišák si nikdy nelhal.
1: Jenže teď jsi myšák a myšáci jsou hrozní lháři, já je dobře znám. To o mě neplatí,
0: ujistil ji bělobřich.
1: Jsem stejný jako dřív, jenom trochu jinak vypadám. I ty se změnila jenom na venek.
0: To je právě to, na co jsem se tě chtěla zeptat, řekla Šupito a v očích měla obavu. Nevadí ti moje drápy a zuby a prostě to všechno dohromady? Vypadám přece hrozivě. Nemáš ze mě tak trochu strach?
2: Bělobřich vykulil oči.
1: Strach? Z tebe?
0: Jsme přece kamarádi. Starost z liščiných očí se vytratila. To si píš, že jsme kamarádi, vyhrkla nadšeně. Tak to je a tak to taky zůstane. Kdybys potřeboval něco vědět, klidně se mě zeptej. Ve všem ti poradím. To víš, život v myším kožíšku, to není žádná legrace. Pořád se musíš před někým schovávat. Je tady káně a sovy a kočky v hájovně a hlavně nevěř žádné lišce. Kromě mě ovšem.
1: Ty se zase vyhýbej lidem, radil jí bělobřich. Nevím proč, ale jsou na lišky strašně nabroušení. Pořád jim usilují o život a lišky přitom proti nim nic nemají. Jen se s nimi chtějí dělit o kuřata.
0: Dám si pozor, slíbila Šupito a nedočkavě přenesla váhu ze zadních tlapek na přední.
3: Pohoupáme se.
1: Ano, ale prosím tě, ne tak divoce jako minule, poprosil bělobřich. Nezapomeň, že jsem myšák.
0: No a co má být?
1: Ty jsi mě dřív taky houpal jako blázen,
0: ocekla Šupito.
3: Drž se!
0: Přikázala a pak začala houpat. Nejdřív jen malinko, potom trošku víc a nakonec pořádně. Větev vrzala a praštěla, bělobřich pištěl, Šupito se smála a oběma se to líbilo. Když toho měli dost, nechali houpání a vzpomínali na všechny nebeské houpačky, které spolu vyzkoušeli, a na vláček jezdící pořád dokola, v němž se unavení hraním natáhli na lavici a odpočívali. Teď seděli na prohřátém kameni a zvolna se rozhlíželi kolem. Odevšad bylo slyšet šplouchání a žbluňkání doprovázené šepotem, štěbetáním nebo tichými výkřiky. Rozhlédli se také po louce, na níž se klikatila pěšinka vedoucí mezi kapradí.
3: Je to krásně, viď? Řekla Šupito.
0: Je to skoro jako v nebi, řekl bělobřich nadšeně.
3: Ano, skoro jako v nebi, souhlasila s ním.
1: Možná, že dokonce lepší, nemyslíš?
0: Šupito se podívala na mraky, plující po hladině močálu, pohlédla na rákosí tančící ve větru, zamžourala na slunce, které zašlo, aby mohlo za chvíli zase vykouknout, mrkla na cestu plnou louží a zadívala se na hluboký les plný nebezpečí, ale taky překvapení. Nakonec pohlédla na bělobřicha.
3: Nebe je bezva, řekla moudře.
0: Ale jenom na chvíli.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Pulcova krasojízda s kočkami. Hastrmanův Pulec nejraději kamarádil s Bubáčkem a s mlynářovým Vašíčkem, protože se s nimi snášel nejlépe. Někdy si však také rád zaběhl mezi jiné syslovské děti, když Bubáček nebo Vašík nebývali doma. Ale i syslovské děti si s Pulcem rádi hráli a nešidili ho, protože se přece jenom trochu báli starého Hastrmana. Věřili, že by jim to starý Sakulensky oplatil, až by se šli někdy do rybníka vykoupat. A proto jej syslovští kluci jen tak někdy škádlívali, že jeho tatík jezdí jenom s kočkami a že se sám musí proměnit v koně, když chce někdy kočkám pomoci vytáhnout těžší náklad. A chlubili se, že jejich otcové si to mnohem lépe zařídili, že si mohou kdykoliv jen chtějí zapřáhnout koně nebo krávy do vozu a vozit se od rána až do večera. Pulec se zpočátku proto často zlobíval, ale později se těm škádlením jenom usmíval. Ale jednou se rozhodl, že těm posměváčkům ukáže, jaká je s kočkami krásná jízda. A jen vyčkával, až odejde tatík někam na návštěvu. A tak jednou, když se starý Brčál vydal na kožený vrch navštívit Mulisáka, provedl Pulec všecko, co si umínil. Umyl a vyčistil jejich starý vozík a potom do něho zapřáhl 4 vyparáděné kočky. Byly zrovna hodné a odpočinuté a proto není divu, že letěli ke vsi jako vítr, když je Pulec pobídl k běhu. Ten den k večeru bylo na syslovské návsi plno dětí. A to víte, že mezi nimi i hned nastal velký poprask, když se Pulec zjevil na návsi. Kluci udivením poulili oči, když viděli, jak Pulec v plném letu objíždí náves kolem dokola jako krasojezdec v nějakém cirkuse. Potom Pulec zastavil a posměšně volal na překvapené kluky. No tak, kluci, běžte tedy taky honem domů, zapřáhněte vaše koně nebo krávy a budeme se tedy předjíždět. No, hýbejte se přece, ať vidím, že si to můžete opravdu dovolit a vozit se, kdy vás to jenom napadne, jako se vozím teď já. Ono to však, chlapečkové, nejde, vidíte? A tak se tady musím tedy projíždět sám. Potom mlaskl na kočky a zase jako vítr letěl klukům kolem nosu přes kostrbatou náves. Kluky to furianství náramně dopalovalo a honem přemýšleli, jak by Pulcovi jízdu pokazili. Byly mezi nimi chytré hlavy, ježaté i pačesaté, ale na Pulce mohl vyzrát jenom Franta Jarabákův, uznaný vůdce syslovských kluků. Ten se také z hloučku dětí nenápadně vytratil a upaloval k domovu, až se mu ježatá hlava třásla. Doma pádil rovnou ke psí boudě, před kterou se líně provaloval chundelatý vořech. Nic nedbal na to, že je právě od úřadu přísně nařízeno mít psy stále uvázané a pustil vořecha na svobodu. Ten vyrazil hned divoce zevrat na náves a jakmile ucítil kočky, hned se rovnou za nimi vstekle rozběhl. Kočky ovšem nečekali, až je vořech popadne za ocas a rozeběhli se k vysokému topolu, který rostl uprostřed syslovské návsi. A jako blesk vyběhli rovnou až do samého vršku a Pulce i s vozíkem táhli ovšem za sebou. Vořech pod stromem cvakal zlostně ostrými zuby, ale jenom na prázdno. Vyštěkl si také vstekle, ale hned zas mrzutě zakňučel, protože mu Pulec spadl rovnou na záda. A nyní bych vám, milé děti, přál vidět a slyšet ten cirkus, který děti stropili nad neslavným koncem Pulcovy krasojízdy. Chechtali se, až se ohýbali, skákali po jedné noze, tleskali rukama a zpívali do taktu. Ratata, ratata, Pulec padl do bláta. A do toho zlostně štěkal vořech, který nepřestával vztekle vyskakovat na strom. Tu teprve Pulec poznal, že se neměl tolik vychloubat a že každá pýcha předchází pád. Tušil, že kočky dolů z topolu nedostane, dokud bude vořech na návsi, a dostával strach, že se zatím tatínek vrátí domů z koženého vrchu.
2: Hej, Franto, odveď si toho psa domů, zkusil Frantu zastrašit. Ty víš dobře, že psi musí být nenčkom pořád uvázaný a že váš tatínek by musel platit velikánskou pokutu, kdyby četník viděl vašeho psa volně běhat po návsi.
1: Ale Franta se mu vysmá. I hemele se, on na mě s pokutou. A to si zase takovej hledma věcma na mě hned tak nepřijdeš a my jarabáci se hned tak nelekneme, pane. Napřed pěkně popros, abych vořecha domů odvedl a já ho taky potom odvedu, ale poroučet mi nesmíš.
2: To se ví, jen ať Pulec pěkně poprosí, chechtali se děti.
1: Pulec chvilku zlostně hleděl na šklebícího se Frantu a pak se podíval vzhůru do vršku topolu. Viděl, jak se už valem stmívá a že je už opravdu nejvyšší čas, aby se s kočkami vrátil do rybníka. Proto se rozhodl, že nafoukaného Frantu poprosím.
2: Frantíku, pěkně tě prosím, buď tak dobrý a odveď domů vořecha.
1: Odříkával hlasitě, ačkoliv se mu ta slova na jazyku válela jako nedozrálé slívy. Děti se na něj dívali posměšně a Franta stál nafouklý jako holub.
2: To nebylo dobře, Pulče,
3: mohňal zlomyslný Franta. To musíš poprosit ještě jednou a zkroušeněj, a ne jako bys mi poroučel.
1: Pulec odříkával prosbu ještě jednou a tak poníženě, jak si Franta přál.
2: A to ještě nebylo dost dobře, chechtal se Franta. Řekni to ještě jednou a ještě zkroušeněj.
1: Ale teď se do toho vložili druhé děti. A to zas ne, milej Franto, volali všechny najednou. Pulec tě už dvakrát pěkně poprosil, tak drž řádně slovo a učiň, co jsi slíbil, a nebo jich pár od nás dostaneš. Jak vidíte, milé děti, měli sislovské děti velký smysl pro spravedlivé jednání a naráz se přestali Pulcovi vysmívat, když viděli, že chce Franta Pulce zbytečně ponižovat. A tu náhle Pulce něco napadlo. Frantíku, když odvedeš vořecha, tak tě za to svezu po návsi třikrát kolem dokola, povídal zkroušeně.
2: No tak dobré,
1: nafoukl se Franta. Byl však v duchu rád, že to přece jenom ještě vyhraje. A taky si nechtěl všechny děti rozhněvat.
2: Ale třikrát je málo, Pulče. Já chci nejméně 10krát, poroučil si pyšně.
1: Pak vzal vořecha za obojek a odváděl ho k domovu.
3: Teď zavolej kočky dolů a Frantovi ujeď, naváděli kluci Pulce.
1: Ale ten jim odpověděl, ne, já jsem Frantovi řekl, že ho svezu a také splním, co jsem slíbil. To budete koukat, jak ho svezu. Potom přivolal kočky dolů z topolu a opravoval popletené postraňky. Zatím také Franta přiběhl a v duchu se divil, že mu Pulec neujel. Pomyslel si něco o hloupém hastrmánkovi, když se pohodlně usazoval do vozíku a rozhlížel se pyšně po ostatních dětech skoro jako kníže pán. A kluci měli na Pulce skoro zlost, že tak Frantovi ochotně povoluje. Potom si také Pulec usedl a jízda kolem návsi začala.
2: Bylo už hodně šero, kočky si očima svítily na cestu a věru, že to vypadalo jako světla reflektorů nynějších automobilů. Vozík lehonce klouzal po kamení, jako kdyby letěl, a Franta výskal bujně jako o veselce. Děti by si byli přáli, aby Pulec Frantu někde zvrhl, ale Pulec přesně splnil, co slíbil. 10krát objel náves a pak se i s Frantou rychle pustil ze vsi k rybníku.
3: No, pospíchá kluk domů, pomyslel si Franta, tak se ještě pěkně svezu k rybníku. Větší děti za nimi utíkali a velmi Frantovi záviděli, že se za svou zlomyslnost ještě krásně povozí, ale dlouho je ta závis netrápila. Hastrmanským kočkám sice nestačili, přece však doběhli tak blizoučko k rybníku, že dobře viděli, jak Pulec s Frantou letí po hrázi a z hráze rovnou na dlouhou lávku, která z hráze vedla ke stavidlu postavenému už ve vodě rybníka. Tu se děti zarazili a se zatajeným dechem sledovali divokou jízdu. Slyšeli, jak Franta na Pulce něco křičí a zvedá ruce do výšky, a pak viděli, jak z konce lávky sletěl vozík do rybníka. Slyšeli hlučné žblunknutí a pleskot a viděli, jak se Franta jako kapr válí ve vodě. Už věru měli o Frantu strach, když se ve vodě i několikrát potopil, ale oddechli si, když pojednou Franta z vody vylétl až na břeh a tam se roztáhl jako žába. A to jim bylo zase velmi k smíchu. Zatím se Franta zvedl ze země a zlostně hrozil směrem k rybníku. Voda z něho crčela proudem a z bot jí musel všechno vylít, aby mohl vůbec chodit. Táhl domů jako zmoklá slepice a když se dohrabal k dětem, počali hned všecky kolem něho poskakovat a volat do taktu. Ratata, ratata, to už není náš Franta, to je nový Hastrman, umáčený Tatrman. Však já si na Pulce počíhám, zahrozil Franta ještě jednou k rybníku a pak se dal do běhu. Boty mu na nohou čvachtali a promočené šaty na něm pleskali. A děti houfem za ním, dokud nedoběhl k plotu jejich zahrady a nezavřel za sebou vrátka. Druhého dne ráno seděl Franta za křovím u pěšiny, která vedla od rybníka k vesnici, a tam čekal, až tam tudy půjde Pulec do školy. Sliboval si zlostně, jak s tím hastrmanským klukem zatočí, ale Pulec nepřicházel. Franta čekal a domníval se, že má do školy dost času, dokud také Pulec nepůjde. Ale konečně se mu již přece jenom zdálo, že slunce je už hodně vysoko. Rozhodl se tedy, že si na Pulce počká jindy a sypal rychle do školy. Nevěřil, že by bylo do školy už pozdě, ale když doběhl na náves a žádné děti před školou neviděl, dostal strach a táhl do školy tak pomalu, jako když ho tam někdo strká. A když vstoupil do třídy, byl uvítán posměchem všech spolužáků a pan učitel mu řekl: Ivánek, hle, do školy jde. Sip se, Franto, tamhle do kouta a pamatuj si, že do školy se musí chodit včas. No tohle to mi tak ještě chybělo, pomyslel si Franta zlostně a ohlédne se tam, kde sedával Pulec s Bubáčkem. A jak se podivil, když tam spatřil Pulce, jak se spokojeně usmívá a šklebí. To nemohl věru dost dobře pochopit, jak se Pulec mohl dostat do školy, a umínil si, že si na něj počká blíže rybníka. A tak se druhého dne opakovalo to též. Franta číhal u samého rybníka a číhal tam tak dlouho, až zase přišel pozdě do školy a zase musel z trestu stát v koutě za kamny.
1: a Hastermanův pulec zase byl už dávno ve škole.
2: Z toho byl už Franta Janek. Ale zlost ho pomaloučku přecházela a za to počal hořet s vědavostí, kudy a jak se jen mohl pulec dostat do školy. To tajemství mnohem více dráždilo jeho klukovskou fantazii, nežli touha po pomstě. A proto se rozhodl, že se raději s pulcem smíří, nežli by se dál trápil takovou záhadou. Dával o přestávce po pulcovi pozor a když ho samotného zastal na chodbě, zastavil ho a přátelsky mu řekl: poslouchej ty, Hastermánku, vem už kozel, že jsem musel stát na hambě. Já rád zapomenu, že to bylo kvůli tobě, když mi povíš pravdu a prozradíš, kudy a jak ses včera a dnes dostal do školy. Pulec se na Frantu díval chvilku podezřel, jako by mu nevěřil, ale pak si řekl, že bude pro něj lépe, když se s Frantou po dobrotě vypořádá, nežli se mu pořád vyhýbat. To je pro mne, milý Franto, lehká věc. Pták chřástal, kde slyšel na paloučku nad rybníkem vyhrožovat a hned mi to přilétl vyštěbetat. Já to vzkázal Bubáčkovi a on přilétl včera i dnes až do naší staré vrby a ve svém neviditelném plášti mě odnesl až na chodbu školy. Proto si mě neviděl. Při té řeči kulil Franta na půlce údivem oči a pak řekl na omluvu svých nezdarů: No, to je potom, Věru, těžká věc na tebe číhat. To by prohrál i ten nejchytřejší kluk. No, ale abys věděl, já jsem pulče začal a já teda ti už dám pokoj. A poslouchej, pulečku, nemohli byste mě taky v tom kouzelném plášti někam sebou vzít? Třebas jenom někam na lusky. Porty je pometlo, to by bylo něco. A já bych se tím docela spokojil. A oči mu svítili touhou jako kocourovi. No, dobrá, Franto, vezmeme tě teda někdy sebou, řekl pulec dobrácky. Ale, Franto, nikomu už o tom ani muk.
0: Posloucháte Pohádkové poklady.
4: Jak se pulec a Bubáček vyučili. Léta ubíhala jako voda v řece a třem našim kamarádům plynuli dni v samých hrách a dětských radovánkách. Ani se nenadáli a nastal čas, kdy opustili svou milou sislovskou školu navždy. Vašík, Pulec i Bubáček v jednom roce. Vašíka vzal pan otec hned do učení na mlynářství, ale Pulec a Bubáček ještě nějaký čas užívali volných chvilek k provádění všelijakých rozpustilých kousků ve mlýně, v rybníce i v lesích na koženém vrchu. Ve mlýně však už je paní máma tu zaráda neviděla. Říkávala, že zbytečně ruší Vašíka v práci a radila Hastermanovi i Strašidlu, aby také oni už své kluky přidrželi k nějaké rozumné práci. To konečně uznal, brčal a dal Pulce do učení k ševci Barešovi, aby se naučil šít dobré boty. Jak je vám snad známo, milé děti, šijí si Hastermani sami botičky do sucha i do vodičky a pracují nejraději při plném měsíčním světle, aby na tu práci dobře viděli. Sedávají přitom na stavidle, na staré vrbě nebo na topole a zpívají si svoji hastermanskou písničku Sviť měsíčku sviť, ať mi šije nit. S tím učením však bylo mnoho mrzutostí. Pulec špatně zvykal přísné kázni svého mistra a sedění v dusné světnici na suché vrbě. A teď si, milé děti, nemyslete, že jsem se nějak spletl. Opravdu tam seděl na vysoké staré vrbě uprostřed ševcovské dílny a skoro až u samého stropu. Starý Brčál nechtěl, aby Pulec jako jiní učedníci seděl na ševcovské třínožce a vymohl si na mistru Barešovi, aby Pulce zvykal pracovat na vysoké vrbě, jak to všichni hastrmani odpradávna činí. Švec Bareš se takovému zařízení bránil, dlouho nechtěl o tom ani slyšet, ale pak si přece dal říci a udělal to Brčálovi kvůli. Sehnal někde velkou vrbu a tu mu soused mistr Truhlář připevnil k podlaze, aby se snad někdy i s Pulcem nezvrátila. Brčálovi se to velmi zamlouvalo, ale švec Bareš se často rozlobil, když musel po žebříčku vylézt na vysokou vrbu, aby se přece jako mistr přesvědčil, zdali Pulec dobře koná uloženou práci, anebo když ho chtěl pohladit za ušima za nějakou rozpustilost. No, to bývalo dosti často a Pulcovi se to moc nelíbilo. Smutně si vzpomínal na bývalé zlaté časy a na prožitá dobrodružství s kamarády. Těžko zvykal na celodenní pobyt v uzavřené místnosti, ale takový je už život a strašidla i hastrmani se musí učit, aby to i oni někam slavně dotáhli. Proto ještě po večeři doma učil Brčál Pulce různým hastrmanským kouzlům a čarodějným kouskům, které hastrmani nutně k živobytí potřebují. Jak víte, dovedou se hastrmani snadno změnit v koně, v kohouta i vepře a snad ve všecko, v co chtějí, mimo holuba. A tomu se už také musí hastrmánek učit od malička, aby

0: Viděl, že starý Brčál řádně všecko klukovi ukázal i vysvětlil. Že se před ním bezvadně proměnil v koně a hned zase v hastrmana. Ale když to po něm zkusil polec, tak to vždycky mělo nějakou chybu. A kůň to byl jen na polovicu. Buď to byl kůň jenom zpředu a vzadu bylo půl kluka se záplatovanými kalhotami, anebo zadek koně a vpředu stál na rukou pulec. A není proto divu, že starý Brčál přitom láteříval, že se to tichou nocí rozléhalo až dolů ke starému mlýnu. Káral synka pro nedbalost, no a ten zase fňukal, proč ho otec nenaučí změnit se v motocykl nebo koloběžku. Starý mulisák se div nerozsypal smíchy, když někdy přilétl na návštěvu a pozoroval, jak se pulec tuží. Když potom šel pulec spát a mulisák byl s hastrmanem o samotě, tomu radil, aby kluka těmi kejklemi už nemořil a raději ho zaučoval praktickým věcem, jak to nynější svět žádá. Povídal mu, aby pulce poslal do moderní hospodářské školy, kde by se řádně vzdělal a vyučil modernímu rybníkářství a sliboval mu, že by se pak pulec na jeho přímluvu u hraběnky Truc Hanzlové mohl stát porybným v tom velikém rybníku v Lelkách Kozodojích. No, to se konečně i Brčálovi zalíbilo a když se na dobro přesvědčil, že z pulce už opravdu nebude pořádný hastrman, poslechl mulisáka a kluka poslal do školy. Je vidět, že mulisák měl pro Brčála rad plné nůše, ale svého synka stále ještě nechal prohánět se v lesích se všelijakou divnou žouželí. Však na to už i tetka Bouťačka často hubovala, že takový klacek by se už dávno měl také učit strašit. Ale mulisák se přitom jen uškliboval. Jak jsem vám už řekl, tetka sama často mulisáka na šmejkalce ve strašení zastala, když byl nemocen, nebo někdy z večera, když se mu ještě nechtělo odejít z útulné kuchyně sislovského mlýna. A proto myslela, že má také trochu práva mluvit do mulisákových rodinných záležitostí. Ale věřte, že strašení tetky Bouďačky nikdy za mnoho nestálo. Často v strašidlácké kanceláři usnula a nechala projít pozdní chodce šmejkalkou bez vystrašení. A nebo se s takovým člověkem dala do řeči a zapomněla ho postrašit. A když si na svoji povinnost vzpomněla, byl ten člověk už, už Bůh ví kde. Přitom se tetka domýšlivá domnívala, že by se mulisák už bez ní při strašení neobešel. Jednou se mulisák ve mlíně trochu více zapovídal a na strašení na dobro zapomněl. A tu, když byl zrovna v nejlepším povídání, vrazila do mlýnské kuchyně tetka jako velká voda a hned spustila sotva dveře, otevřela. No, a tento noc, kdo bude dneska strašit, pane šéf, a? Já holečku dneska strašit nemůžu, stůně mi koza, je chudák celá bledá, a to snad ani na mě nebudete žádat, abych jí tam chudinku nechala samotnou. Tak se pěkně seberte a běžte si sám na šmejkalku strašit, ať tam tudy lidi nechodí jen tak zadarmo. Není proto divu, že se tehdy mulisák pořádně rozlobil a rozhodl, že se Bubáček chtěj nechtěj musí už také učit strašit. Bubáčkovi se však tuze nechtělo. On myslel, že si bude věčně hrát a prohánět se na koštěti v noci nad koženým vrchem. Ale starý mulisák byl pevně rozhodnut, že už těm dětským hrám musí být jednou konec. A tak se stalo, že jednou ani se nenadál a chtěj nechtěj musel jít Bubáček sám na Šmejkalku strašit. A tu musím prozradit, ačkoliv je to skoro k neuvěření, že se Bubáček tu první noc na Šmejkalce velmi bál. Tak se bál, že neseděl ani v otcově strašidlácké kanceláři, aby odtamtud podle potřeby vycházel kolem jdoucí strašit, ale usedl si hned na pokraji smutného údolí a tam chudák brečel. A tu musím popravdě říci, že starý mulisák udělal také velkou chybu. Každý uzná, že měl přece snad aspoň zpočátku brát Bubáčka sebou a pomalu ho zvykat na tu smutnou samotu a ne se jít hned tu první noc k Brčálovi chlubit, jaké má už v synovi zastání. A tak zatímco mulisák s Brčálem na hrázi rybníka klábosili, třásl se Bubáček pod starým dubem strachy a s hrůzou očekával, kdy ho přepadne nějaké cizí strašidlo. A jak se proto chudák malý zaradoval, když tam za ním asi v 10 hodin přišla tetka Boudačka. Ej, teď jsem to věděla, že tu budeš sedět sám jako zmoklá slepice, spustila tetka soucitně. Staré, jen když si tam někde brblá s Hastrmanem nebo ve Mlejně a už si jistě myslí, že to všecko za něj zastaneš. No, tohle všecko já mu zítra povím. Ale dnes už se s tím nedá nic dělat, tak pojď, pojď a udělej, co táta poručil. Já tu s tebou přes půlnoc zůstanu a pak už na to moc ani nezáleží. Můžeš si zasednout k tomu dubu. No to víte, že Bubáček z toho měl velkou radost a uklidnil se, když mu tetka řekla, že s ním bude na Šmejkalce první noc, aby se mu tam nestýskalo. Pak ho tetka vzala sebou do mulisákovy strašidlácké kanceláře a tam mu nejprve ukázala, jak se správně straší. Učila ho spouštět meluzínu, aby se jí zbytečně mnoho nespotřebovalo. S kučením zesilovat vichřici a zase to všechno tak rázem stišit, aby po údolí bylo takové podivné ticho. Učila ho, aby z dálky už poznával chodce, že se blíží a potom v pravý čas na něho vybafnout a nežli se vzpamatuje, udělat na něj bu-bu-bu-bu-bu-bu. A hned zase zmizet, aby postrašený ani nepoznal, že to udělal Bubáček, ale aby potom lidem říkal, něco vám tam na mě vyskočilo a řádně mě to vystrašilo. Dříve mu však sama ukázala, jak se všechno správně dělá. Navedla ho, aby kousek cesty poodešel a pak, aby se zase vracel jako obyčejný noční chodec. A tu ho tetka řádně vystrašila podle způsobu svého šéfa mulisáka. A potom k tomu měla ještě výklad, co se má a co se nemá dělat, aby účinek byl strašný, ale přitom solidní. Potom zase tetka dělala nočního chodce a Bubáček ji zkusil správně postrašit. A tu nutno říci, že zpočátku to klukovi šlo špatně, že tetka Boudačka se tam s ním hodně nazlobila. To si kluku nešikovná líp strašil, když si byl docela malý škvrtně. To se nesmíš stydět a taky se nesmíš kluku bát. Lidé musí mít přece z tebe opravdický strach a ne, aby si dělali z tebe kašpary. Dej si na tom přece trochu záležet. Když dovedeš dělat všelijaké uličnictví, tak se taky hleď pořádně naučí tomu, co tě bude jednou živit. Tak učila tetka Bubáčka na Šmejkalce strašit až do 1 hodiny a potom se šli oba vyspat. Druhého dne si opravdu tetka došla na starého mulisáka a bez dlouhých okolků mu přímo řekla, že by mu snad patřilo, aby on sám bubáčka zaučoval. Ale Molisáky odbil. Nedělejte mi, tetko, z kluka nějakého jelimánka, jen ať si kluk zvyká na naše tvrdé strašidlácké živobytí v horku, mrazu, ve psotě i slotě. Vždyť strašidlo není, milá tetko, holič nebo krejčí. To si nesmí najmout někde teplej krám a tam pohodlně čekat, až si lidi sami prostrašení přijdou. Aha. Máme, milá zlatá, těžké živobytí a proto si kluk už od malička musí na ně zvykat, tak jako já se musel. Mně nebylo ještě ani 17 let a už mi táta dal na záda ranec odložených strašidláckých krámů a marš kluku sám do světa se živit. Ale to je těžký vám to tady vykládat. To bylo už za onoho času před mnoha stylety a tenkrát byla strašidla i lidi ze železa a ne jako nenčkon tvaroh, kaše a limonáda. Bubáček si tedy musel na šmejkalce zvykat sám a sám. Bylo mu tam chudákovi velmi smutno, ale dobrosrdečné tetky a strýcové z okolních vesnic sotva, že se dozvěděli, že bubáček už sám musí na šmejkalce strašit, schválně tam tudy chodili a vždycky dělali, jako by se byli hodně polekali, to aby mu udělali radost. Tetka Frantačka šla tam tudy jednou pozdě večer ze třem bláta a když bubáček na ní z nenadání zamumlal bu bu bu bu, schválně uskočila z pěšiny až na palouk a ustrašeně vykřikla futajksl, tajfujksl, to jsem se lekla. Až se mi všecky nohy třesou, to musí být tady nějaký nový strašidlo, že tak správně straší. Pak dělala, jako by bubáčka teprv poznala a hned ho začala zase chválit. A to seš ty, bubáčku, a to se na kluka podívejme, takovej skrček. A on už straší skoro jako starý mulisák. To se bubáčkovi velmi líbilo a pomalu se přestával na šmejkalce bát. Už tam vydržel celé noci až do raního šera. Ale jednou se mu přihodilo, že odtud utekl sotva 11. odbyla. To šel tamtudy pan táta Hobzík, čtverák známý po celém okolí, a ten vykřikl, jedej, lidi, strašidlo! Tak doopravdy, že se bubáček sám polekal a dal se před pan tátou na útěk. No to se ví, že za to dostal od tatínka a před kluky se nesměl dlouho ani ukázat. Tam také jednou dostal chuť na šťavnaté švestky, kterých bylo plno na blízké Karhanově aleji. Došel si tam na ně, ale Karhan tam té noci zrovna hlídal a bubáčka chytil. Přetáhl jej za to párkrát řádně řemenem, a když bubáček potom upaloval šobrovou strží na šmejkalku, křičel za ním rozlobeně, ať už tě tu kluku milionská víckrát neuvidím, tam si hleď svýho strašení, ať z tebe jednou něco je a táta ať na tebe nevyhazuje zbytečné peníze. A jestli tě tu ještě jednou chytím na švestkách, tak tě bez milosti zavřu do prasečího chlívku. To se však už nestalo a bubáček si počal poznenáhlu víc a víc hledět strašení, až z něho tatík opravdu začínal mít radost. Za 3 léta se naučil už tak dobře strašit, že mu tatík směle mohl dát jako mistr za vyučenou a po starém zvyku ho poslat na zkušenou do světa. A tak šel bubáček na vandr, aby poznal, jak se v jiných zemích straší, a také proto, aby se naučil lepším způsobům.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.
2: Nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hájaja. Dnešní díl ze seriálu Základní škola u Sýria se jmenuje První alfa na Zemi. Mimozemské bytosti se v něm seznámí s lidmi. Co myslíte, jak přijmou Lukášovi spolužáky jeho rodiče? Je tu poslední vesmírná pohádka na dobrou noc. Tak si poslechněte.

Dobrý večer, děti. S bezvak Lukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luky je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Přesně do první alfa, do třídy pro kyslík dýchavé. Jeho moudrá 6-metrová třídní učitelka Dalia Didibones z planety 3D říká: milí žáci, je důležité, abychom se poznali. Pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili. Pak se totiž můžeme dohodnout. A proto už byla celá třída poznávat planetu Olala, odkud pochází Želeon Zhou Zhizhou Nikimižu, planetu Suritan a zároveň království, kde bude vládnout její veličenstvo Follow 2337, Vorliho bažinatý svět chapadláků, také zaostřený svět spolužáka Orva jménem Vycházející slunce nad zemí touto v její kráse a dokonce i sopečnou planetu Nilpů, kde se její obyvatelé přátelí s draky. No a dneska je na řadě Země. Luky se nikam nechystá, protože celá první alfa přiletí k ním na návštěvu. Nabízel rodičům, že spolužákům ukáže raději své milované planetárium, mořské akvárium nebo je vezme do lesa. To by se jim jistě líbilo. Ale ne, rodiče se chtějí s jeho novými mimozemskými kamarády seznámit. Tak to mají mít. A protože Luky své rodiče miluje, i když se jim prostě nedá nic pořádně vysvětlit, ještě jednou je dopředu varuje. Mami, tati, nikoho se nelekněte, všichni jsou hodní. Ostatní vám povím, až překonáte první šok. Máma se směje, táta se směje. Prý šok. Ten náš kluk je ale vtipálek. No, víc už Luky dělat nemůže. A tak nechá mámu dozdobit jednohubky, tátu, aby jich jako vždycky půlku snědl, než dorazí hosti, a jde ven počkat, až před barákem přistanou cestovní kapsle s kamarády. Psss. A jsou tady. Vítejte na planetě, kde žijeme my lidi. Máme jedno slunce, kterému říkáme slunce. Všechno, co se týče mimozemšťanů, je tu tajné, takže moji rodiče nikdy žádného mimozemšťana neviděli. Ani nevěří, že existujete. Nevěří, že existují želeoni, že Vorli má 8 chapadel, že vlasy mi podpálilo dráče na planetě Nilpů, že její veličenstvo Follow 2337 je opravdová princezna, že na vycházející slunce nad zemí touto v její kráse nemůže lidské oko zaostřit, ani že jste tak vysoká, paní učitelko. Vychrlí ze sebe nervózní Lukášek. Všichni se na něj ale dívají povzbudivě, jako by říkali, neboj, to zvládneme. Dobře tedy. Mami, tati, dovolte, abych vám představil své spolužáky a naši skvělou třídní učitelku Daliu Didibones z planety 3D. Paní učitelka, co je vysoká jako 3 basketbalisti dohromady, klečí na chodbě venku a do chodby uvnitř se zatím protáhla do pasu. Ale moment, už je konečně v bytě celá. Lukáškovi rodiče jakoby najednou zamrzli s vytřeštěnýma očima a otevřenýma pusama. Máma zírá na Lukyho nejlepšího kámoše ze třídy Vorliho z planety Vorli, z vesmírné rasy Vorli, co má 8 chapadel, a táta zase na dlouhatánské nohy paní učitelky, co se sotva nasoukali dovnitř. Ani jeden se není schopen pohnout. Teď právě jim oči děkají z jednoho Lukáškova kamaráda na druhého. Dlouho nikdo nic neříká, až ze sebe táta nakonec vyrazí: aha. A paní učitelka mu s obrovským úsměvem odpoví stejně: aha, protože se domnívá, že jde o nějaký lidský pozdrav. No a na to konto spustí i celá první alfa: aha. To už Luky musí vzít situaci do svých rukou, s čímž ovšem počítal. Třído, začne a usměje se. Teď jste u nás doma. Takhle lidi bydlí, vždycky rodina. A když přijde jiná rodina, nebo třeba třída, tak máma nabídne dospělákům kafe. A ano, kafe, opakuje roboticky máma, pak se otočí na paní učitelku, podívá se jí na koleno a zeptá se: dáte si?
6metrová paní učitelka, která má roztomile za uchem lustr, s úsměvem odpoví, že ráda zkusí pozemskou kuchyni. Tak a teď vám táta ukáže náš sport číslo 1. Mrkej, Vorli. Tati, můžeš prosím tě pustit fotbal a vysvětlit spolužákům krátce, jak se to hraje? Vybídne Luky svého vždycky sebevědomého, ale teď hodně vykuleného tátu. No a stejně jako máma zvládne i v šoku uvařit kafíčko, tak táta zvládne vysvětlit fotbal. Paráda, všechno je v pořádku. Dalia di Dibones z planety 3D už drží dvěma prsty hrneček a začínají si s mámou povídat. Lukáš neslyší, o čem mluví, ale máma se tváří jako vždycky, když je na něj pyšná. Nemůžou být ve vesmíru lepší mámy než na zemi. Luky si je jistý. Táta zase stojí před televizí, ukazuje na postranní čáry fotbalového hřiště a už při vysvětlování pravidel stihl asi 20krát říct, že nejlepší je Slávie. Lukášův plán vyšel. Rodiče se z prvního šoku už vzpamatovali. A teď půjdeme do lesa, prohlásí Lukáše krásně. Poslechneme si ptáčky, nadýcháme se čerstvého vzduchu, pořádně si zaházíme šiškama na stromy a ukážu vám zvířata. Tedy paní učitelka nám je ukáže, protože z výšky nejlíp uvidí, kde zrovna jsou. No jasně, my máme v lese veverky, srnky, divoká prasata, zajíce, jeleny, no tak jdeme. Zavelí Luky. Asi se nebudete divit, že šli. A báječně si den na zemi užili. Kdybyste viděli Vorliho metat šišky a její veličenstvo Follow 2337 tancovat na louce a spolužačku Zoo si za 5 minut ochočit asi 20 veverek a vycházející slunce nad zemí touto v její kráse problikávat mezi stromy a žoužižou Niky Mižu, co jediné musí mít na zemi skafandr. To bylo nadšené úplně ze všeho. Největší legrace ale byla, když z posedu vykoukl Hajný a díval se přímo do očí paní učitelce. Tak vysokou osobu samozřejmě ještě nikdy neviděl. Máma s tátou měli co vysvětlovat. A přitom to sami teprve před chvílí pochopili, že právě oni mají doma Lukáše Mráčka, nejšťastnějšího člověka z planety Země. Protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě, do základní školy u Sýria, kde ho čeká ještě spousta dobrodružství s nejlepšími kamarády a nejlepší paní učitelkou. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Bavila by vás pohádka o vesmírném meteoritu a o tom, jak příjemné jsou bublinky ve vodě? Právě teď si to můžete ověřit. Pohádku Gang divokých zvířat napsal Tomáš Dianiška. Režie se v roce 2018 ujal Jakub Doubrava. Účinkují Michal Štěrba, Josef Jelínek, Andrea Mohylová, Vilém Dubnička a další.

0: nyní zprávy z astronomie. Dnes v noci budeme moct na obloze pozorovat meteorický roj. Meteorický roj, též známý jako padající hvězdy, bude nejlépe viditelný od dnešní půlnoci. Počasí. Připomínám, že zítra očekáváme záplavy. Povodeň zasáhne celé území našeho lesa bez výjimky. Zachovejte klid a vše bude v pořádku. Všem zvířatům doporučujeme evakuaci na jakýkoliv vyvýšený bod v okolí. Kopec, horu, vrcholek, stoupák, hromadu, pahorek. Jinak hrozí, že vás záplavy spláchnou jako pavouka hozeného do záchodu. Tolik k aktuálním informacím. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví a za pozornost děkuje Netopír Ray. Naslyšenou. Moment! Vypadá to, že na lince máme volajícího posluchače. To jsme tady dlouho neměli. Netopír Ray, a do studia se mi dovolal kdo? Haló? Haló?
1: Dobrý den, tady Cvrčka. Já bych se chtěla zeptat.
0: Ano, ptej se, Cvrčko, posloucháme.
1: Proč by měl být do záchodu hozený právě pavouk? Víte, pavouci jsou stejný živočišný druh jako já. A mě to uráží.
0: Ale to byl jen příklad. Takový vtip, Cvrčko.
1: No, vtip. Vy jste například netopír, jo? A nikdo se vám neposmívá, že jste Batman?
0: To by se mi líbilo.
1: No jasně, no, to jsem přehnala. Batmanem by chtěl být každej. Ale co třeba myš? Jo, vy netopíři jste takový myši z křídly. Fuj.
0: No dovolte. A na lince už máme druhého posluchače. Tady netopír Ray, kdo tam?
2: Dobrý den, tady myš polní. Mně se teda rozhodně nelíbí, jak se tady v rozhlase vyjadřujete o myších. Za svůj život jsem porodila už 436 mláďat a žádné jako netopír nevypadalo. Podám stížnost na radu pro rozhlasové a transzvířecí vysílání. Se těšte. Kočky, to jsou bestie. Kočky by se měly stydět. Nechápu, jak mohla příroda stvořit něco tak zákeřného.
0: Uklidněte se, Miško! A na lince už máme třetího volajícího. Tady netopír Ray, posloucháme vás.
3: Mňau, to se mi snad jenom zdá. Jak můžete v rozhlase roztrubovat takové nepravdy a očividné lži? Mňau. Napíšu e-mail do africké džungle Organizaci zvířecích národů. Já kdybych tu drzou myš dostala do drápů, vycenila bych tesáky a...
1: Promiňte, myslím, že vaše mozky jsou prťavý jako vlašský vozeň.
3: Cvrčko, ukoušu ti všechny ty kadla. Vím, kde bydlíš, v našem lese. A moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálků. Cvrčka, bobr a divoký prase. Známá trojka výrostků.
1: Mějte se, matláci, my se jdeme koukat na ty padající hvězdy.
0: Smradí nevychovaný! My pořád vysíláme? Chtěl jsem říct, vy zlá nevychovaná zvířátka. Naslyšenou, papa.
4: Tak to jsme si z nich teda udělali slušnou psinu. Prej, moc dobře znám tu tvoji partičku vtipálku. Mňau, Cvrčka, bobr a divoký prase.
5: Jsme slavní.
6: Jo, to jsme.
7: Teda já doufám, že to vysílání neposlouchala moje máma. To bych měl průšvih. Dostal bych zaracha a týden bych si musel čistit zuby.
4: ty to máš tak těžký, bobře.
7: Nech si to, jo. Víte, co to je? Používat jako kartáček chlupatou housenku a jako pastu ptačí hovínko.
4: Já si zuby nečistím.
7: Jo, protože žádný nemáš, cvrčko.
4: Co?
7: No, ty sama, hele, pojď sem. Ty sama jsi velká jako jeden můj zubí.
5: Hele, hvězda, padla hvězda.
4: To byla určitě jen světluška. Jeden kluk, světlušák, se tu občas potlouká. Má docela hezký tykadla a pevný krovky.
5: Teď zase padá hvězda, vidíte? To není žádná světluška tohle.
7: No, to je paráda. Šup! A je pryč. No, kdo ví, kam dopadla? Třeba do Austrálie. A já jsem si ani nestihl nic přát.
4: A co by sis vlastně přál, bobříku?
7: Nech si
4: toho. Kratší zuby, aby se ti děcka ve škole neposmívaly.
7: Ale ne, nech toho. Mít velký zuby, hele. Mít velký zuby je super výhoda. Když si chceš například otevřít konzervu, co v lese zapomenou lidi, co? Prasáku? No, nebudeš tomu věřit. Ale na některých z těch konzerv je nakreslený jakoby prasátko. No, co pak to asi znamená?
5: Lidi jsou divní. Třeba vůbec nepochopili bláto.
7: Bláto.
5: Dokonce se jim zdá špinavý a hnusný.
7: No.
5: Jediný, kdo si bláto užívá jako já, jsou lidský mláďata. Hele, ty umějí do bláta skočit a postavit si z něj i malej hrát, nebo blátovej dort. Blátovej dort. Jo, hele, tamhle padá další hvězda. Rychle, přejme si něco.
4: Jo. Ty bláho, to je nádhera.
7: Jenomže ta hvězda,
4: co to
7: napadá přímo naším směrem.
5: U svatýho leoparda, utíkejte!
4: Ty bláho, jste v pohodě?
7: No, nevím. Ale já jsem si rozhodně nepřál, aby ten meteorit dopadnul k nám.
5: Ale při dopadu vytvořil docela dost bláta.
4: Ne, nedotýkejte se toho. Ten vesmírný kámen na sobě může mít mimozemský bakterie a my bychom mohli zamořit celou planetu.
5: Ale vždyť je to jenom obyčejný šutr. To pálí. Chytej!
7: Horký, chytej, cočko!
4: Ne, mě to neháze!
7: Cvrčko, promiň, já jsem tě nechtěl rozplácnout. Nedošlo mi, že ten kámen je větší než ty. Cvrčko, seš celá?
6: Fungujte to země, nebo se rozprsknu.
7: Počkej.
8: Zaber, pomoz mi, nazvěď to. Tady, to vem.
7: Dobrý.
4: Jo, vemte ten meteorit. Třeba se nám bude hodit.
5: Jo, hele, mohli bysme ho vyměnit za spoustu bláta, co?
4: Prase, ty seš fakt čuně.
5: Já?
4: Jo. Jdem spát. Ale domů se mi nechce. Mám toho dost. Lehneme si tady.
5: Aha.
4: Dobrou.

0: Dobré ráno, dobrý den. Posloucháte frekvenci 912 FM. Rádio Kůrovec. Od mikrofonu vás zdraví netopýr Ray, který má pro vás aktuální informace o našem lese. Po včerejším meteorickém roji nás dnes čeká další přírodní zvláštnost. Potopa. Ha, nechci vyvolávat paniku, ale... Pomoc! O záplavách jsme věděli, ale vypadá to hůř, než jsme včera říkali. Je to fakt špatný. Já mám štěstí, protože umím létat, ale všem ostatním doporučuji... Utíkejte! Záplavová vlna už se přelila z koryta řeky přes pole, louku i lidskou dálnici a nezadržitelně směřuje do našeho lesa. Očekáváme, že v nejbližších minutách bude celý les pod vodou. Pro ryby výstraha neplatí, ryby mají pohodičku. Pokud tedy nejste ryba, zdrejte! Díky za pozornost.
1: Mami, ještě chvilku. Nech mě spát. Mamo, nepolejvej mi ty nohy.
2: To studí.
1: Já chci ještě spát, prosím.
2: Co? Co? Kde to jsem?
1: To se mi všechno jenom zdálo.
2: Počkat. Ta voda je opravdická. Někdo něco rozlil?
1: Ne, to by musel rozlejt celý potok.
2: Stavejte, prase, probuď se ty prase. Svrčko, stavej. Hej, stavejte.
3: Co je, co křičíš, hoří snad.
4: Proč mě budíš? Zdálo se mi, že si do nosních dírek strkám pampelišky.
2: Nech pampelišky pampeliškama, koukněte se kolem.
4: Svatýho leoparda.
3: Co tady dělá všecka ta voda? Prasáku, ty ses v noci počúral.
4: No pardon, abych vyčúral tohle všechno kolem, to bych musel vypít bžilionů litrů limonády.
3: No, tak co to má znamenat? Já neumím plavat.
5: Já jo.
2: Skoro. Tedy vlastně vůbec.
4: No, když jsme se to učili ve škole, my zrovna jsem chyběl. Poplatovali jsme se a rozmačkávali spolu klíšťata, pamatujete?
3: To bylo. Co budeme dělat? Voda pořád stoupá.
4: Pomoc, já nemám plavky.
3: Za chvíli tady nebude jediný suchý místečko.
2: Svrčko, rychle. Vylez si na moje záda, chyť se chlupu. Tak.
3: Jo, děkuju.
2: Dobrý.
3: Už jsem tady,
2: díky. Drž se. A já zas vylezu na záda praseti, tak počkej. Tak, já hopsu, op, tak.
4: Je, to je jako masáž. Prostě. Ještě trošku doprava běž.
2: Ne, níž.
4: To je moc. Jo, tam, to je to místo. Ještě.
3: Prase, přestaň sebou tak škubat, nebo všichni spadneme a utopíme se.
4: Jasně, promiň.
2: Počkej, ticho. My musíme něco vymyslet.
4: Já bych věděl.
2: Ne. Ty teda rozhodně ne, prasáku. Ty radši nemysli, jenom stůj, nech to na mě, protože jinak nás to za chvilku zaleje.
3: Koukněte tam, co to je.
2: Kde?
4: Páni, tam. Vypadá to jako obrovský mixer.
2: To jo, u svatýho leoparda to je vodní vír.
3: Na tom místě jsme měli schovaný ten meteorit. Když ho voda zaplavila, vznikla chemicko-turbulentní exoreakce a meteorit pak vytvořil ten vodní vír. To dává smysl.
2: No tak to nevím, jestli tohle dává smysl. Prosím tě, tyhle slovíčka ses jako dočetla v nějakým Leporelu o fyzice.
4: To je malér. Voda se prostě dotkla meteoritu a ten udělal vír.
3: To jsem se vám právě snažila asi vysvětlit, ne?
4: Jsme v kaši. Já teda mám kaši rád. Hlavně, když ji vaří máma. Ale tohle je jiná kaše, to je zlá kaše. A v ní teď jsme.
2: Ta voda strašně hučí.
4: Cože?
2: Já říkám, že ta voda

0: Teda. Jo.
1: Fíha.
2: Jste v pohodě?
0: Ach, to byl ten nejvíc nejdivočejší tobogán, na jakým jsem v životě jel. Já chci ještě jednou, prosím.
1: Přestaň, prasáku.
3: Správně.
0: Hele, cvrčko, nebuď taková nůďo sucharka, jo?
1: Podívejte, kam nás to vyfluslo. Moc daleko jsme se teda nedostali. Pořád je tady spousta vody, hladina stoupá, za chvilku nás to zaplaví.
4: Pomoc! Pomoc! Zachraňte mě, pomoc!
1: Co to? Slyšíte? Odkud to jde?
3: Tamhle, na stromě. Bebeřička. No je v pasti, nemůže se skočit.
4: Pomoc!
1: A jak ti asi máme pomoct, bebeřičko? Koukej, jsme nahraný stejně jako ty.
3: Jo, ale přece ji tam nenecháme. Utopí se.
1: A co chceš jako dělat? Stejně tu veveřičku nikdo nemá rád.
0: Bobře, tvůj ocas?
3: Co?
0: No, tvůj ocas nějak ti vyrostl.
3: Kde?
0: No. Hele, přejel ti ho parní válec.
1: Co?
0: Vy tě placatej jako palačinka.
3: No jo? Jak je to možný? Co se mi to stalo? Mám nápad, rychle. Nasedněte na ten můj placatý ocas. Třeba vás udrží jako vor. Tak šup, naloďovat panstvo. Cvrčko, ty první.
1: Ila, op.
3: Tak.
1: Drží, slušný.
0: Jo, no tak já to taky zkusím, moment.
1: Opatrně, ať nás nepřeklopíš.
0: Druhý pas nechtík.
3: Jau, to bolí.
1: Jsi přece prase, že seš tlustý jako prase.
0: Jo.
1: Je, dobrý, no. Bobře. To je paráda,
3: jo.
1: Tvůj ocas funguje jako loď.
0: Je, pojďme si zahrát na piráty. Já jsem vždycky chtěl mít pásku přes oko a zahnutej meč.
1: A přitom máš jen pneumatiky, ale guma to není.
3: Počkej.
0: No tak to nechápu.
3: No buď rád, počkejte. My jsme teďko záchranáři. My musíme vysvobodit tu veveřičku.
0: No ale jak? Nikdo z nás neumí plavat a nemáme vesla.
1: Je? Co to je? Prase, co se
3: teda
1: ti to děje s obličejem?
0: Co
3: to
0: jako?
1: Nějak se ti zvětšuje ten rybák.
0: No. Moment, počkat. To je teda pěkně dlouhý. To je dlouhá tananánský. U svatýho leoparda mě narostl chobot. Co to má být? Jako prase se sloním chobotem?
3: No to je teda fakt divný.
0: No.
3: Prasáku.
0: No.
3: Zkus ten chobot ponořit do vody a fouknout.
0: Jo.
3: No, mohlo by to fungovat totiž jako lodní motor, víte?
0: No.
3: No, fouchni.
0: Jo.
3: Fouchni.
0: No jo, moment.
3: Ještě?
0: Jdu na to.
3: Tak.
1: Jsme loď. Ten vodní vír, který nás vyplivnul, měl zřejmě nějaký podivný vlastnosti a to, že jsme jim prošli, nám darovalo super schopnosti. Jsme super hrdinové. Bobrův ocas slouží jako člun a chobot prasete jako vodní pohon. Musím objevit svoji speciální vlastnost. Stopro mám taky nějakou. Třeba umím očima vyzařovat laser. Hejo! No, tak dobře, tak neumím, tak něco jiného. Možná se umím natáhnout jako žvíkačka. Počkat.
3: Táhni. Chytí prase,
0: musíme to říct. Tak já nezmu za nožičky, vemu za tykadla, jo?
3: Super, nepustí.
1: Tak to taky ne. Tak co? Určitě umím lítat. Hop. Au. Lítání je stejně nuda.
3: Vlastně.
1: V tom případě musí mít ohromnou sílu, he? Bobře? Cítíš to?
3: Co?
1: Bolí, viď? To je co?
3: Co je co? Co mám cítit?
1: To drtím záda, ne? To je bolest, viď?
3: No, drtíš mu záda. To mě teda drtí záda. Nic necítím. Hele, cvrčko. Radši se pořádně drž. Ať z tebe neudělám cvrčka přes palubu.
1: Brďo, to není fér. Prase, bobře, co to má jako být?
3: No.
1: A už nehraju. Já chci taky nějakou super schopnost.
4: Pomoc! Zachraňte tě, rychle!
2: už jsme tady. Pojďte, veveřičko.
0: Tomáš, sklouzni se po mým chobotu.
1: Díky. Děkuju, dětka.
3: Dětka, my jsme spíš super hrdinové. Vítej na naší chlupatý lodi.
1: Jo. Hezka. Hele, vím, že mi do toho nic není, ale nedá mi to. Prace, ty máš chobot. A bobře z tvýho ocasí je bor?
3: Jo.
1: A to je teď moderní.
3: Jasně, to prčí.
1: Jako mít super schopnosti.
3: My máme na rozdávání.
1: Akorát tady cvrčka, ta mi přijde pořád stejná.
5: No, to teda děkujeme, že jsi všimla. Tobě asi nic neunikne, detektivko, viď? A jakou super schopnost máš ty, co? Žádnou, no tak to je teda smůla.
1: Co?
3: Jej, cvrčko.
5: No.
6: Já mám pocit, že tou tvou super schopností
5: No.
6: Bude nepříjemnost.
5: Aha, to je tak, ale tak vtipný.
3: Jo, prasáku.
0: Teď mi to došlo.

0: nám, paní kočka divoká, pojďte. Promiňte, já jsem na vás asi alergický.
1: No, tak to budeš muset vydržet, prasáku. Nebo si přestup.
2: Tak to bylo o fousek. Skoro jsem se utopila. Děkuju vám velice, propadla jsem panice. Packu jsem si zasekla jako hloupá slepice.
1: Takže my...

0: strom, všechny nás rozmačká.
1: Fuj, voda. Nesnáším vodu.
2: Jo, to byla pecka. Jste v pohodě?
3: Pomoc! Voda mi zničí účes.
0: Myšičky, děti moje, plavte, plavte, musíte plavat. Rabejte packama.
2: Ne, to byl ale fakt velký strom.
4: Cvrčko, cvrčko, vidíte někdo naši cvrčku?
5: Vylezte mi všichni zpátky na ocas.
4: Cvrčko, kde se?
0: Děti, no tak lezeme, lezeme.
4: Cvrčko, u svatýho leoparda snad se nic nestalo.
3: To je ta nejpitomnější plavba lodí, jakou jsem kdy zažila.
5: Teda promiň, Peterko, ale jestli jsi nevšimla, tohle není vyhlídková jízda. No. Jste 24 všichni?
4: No nejsme, chybí cvrčka, cvrčko.
5: Cvrčko, cvrčko.
4: To je ta alergie na končící srst.
2: Ty jsi vypšíknul cvrčku. Aha, byla zašprajcnutá v tom tvým chobotu.
3: Já jsem celá od tvých nudlí. Prosáku, fuj.
4: Promiň, nechtěl jsem tě smrknout. Byla to náhoda, přísahám.
0: Nemyslím si, že to byla náhoda. Lekla jsem se toho padajícího stromu a přála si být v nějaký schovce a najednou koukám, zjevila jsem se v chobotu.
3: Moment, to vypadá, že se umím přemysťovat.
0: Moje superhrdinská vlastnost je přemysťování. Juhu, teleportace. Dokážu se objevit, kde chci. Tak schválně, sledujte.
6: Teleportace, to teda nevím.
4: Kde? Jaký tele?
0: Počkej.
2: Kde je?
4: Co?
0: Kde? Tady, nazdárek. To je parádička, co? A teď jsem tady. Se přemístit kam chci. Můžu do Ameriky a přidat se všežravým kobylkám. Tam si najdu nějakýho lučního koně a přitom se pořádně nadlábnu. A nebo se přidám k italským cikádám. Se záplavama si poradíte sami, že jo? Já se jdu opalovat, páček, jedu na prázdniny, minimálně na měsíc. Čus!
4: No a je pryč. No super!
3: Kde to jsem? Tomu říkám velikánská pláž, písek bílý jako pudr, pohodička, ale žádný moře. A docela řídkej vzduch. U všech pavouků, vždyť to není země. Země je támhle ta malá tečka. Já jsem na měsíci. Co? Když jsem říkala, že jedu na prázdniny na měsíc, myslela jsem přece na měsíc a ne na měsíc. Halo? Halo? Tenhle ten měsíc je pěkně nudný měsíc, jen kulatý šutr na obloze. Muselo se to nějak pomotat. Bobře, prosaku. Utekla jsem od kámošů jako nějaký strašpitel, ach jo. To je ostuda. U všech pavouků, co je to za monstrum?

0: Tady astronaut Major Tom. Volám pozemní základnu agentury pro letectví a kosmonautiku. Nacházím se na povrchu měsíce. Sektor LV426. Potřebuji instrukce. Přepínám.
1: Tady pozemní základna. Mluvte, majore Tome.
0: Zřejmě se mi do kyslíkové bomby mého skafandru dostal jedovatý plyn a způsobuje mi bludy. Určitě trpím halucinacemi. Mám pocit, že před sebou vidím cvrčka.
1: Opakujte, majore Tome.
0: Na měsíčním prachu přede mnou se nachází cvrček. Acheta domesticus.
2: Haló, haló, pane kosmonauté, potřebujeme pomoct. Nedokázal byste zachránit mý kámoše, prosím. Slyšíte mě?
1: Podle našich propočtů a percentuálního hodnocení složení vaší kyslíkové bomby je vše v pořádku. Krevní tlak i funkce vašeho mozku jsou v normě, nejsou to halucinace. Jste si jistý svým pozorováním?
0: Říkám vám, že vidím cvrčka. Sedí tady a kouká se přímo na mě.
2: Co tak čumí? Ha, on se mě bojí, fakt že jo? Ha, hej kámo, o co ti jde? Představ si, že já jsem chtěla na prázdniny a skončila jsem tady. Dobrý, co?
0: Teď se pohnul. Je živý, pohnul se. Je to malý krok pro cvrčka, ale obrovský skok pro zvířata. Čekám na vaše instrukce.
2: Co je? Bojíš se? No boj.
1: Nic nepodnikejte. Opakuji, nic nepodnikejte. Musíme svolat galaktickou radu a domluvit se, co s tím. Třeba se jedná o vysoce nebezpečného cvrčka s ultralaserovým pohledem, který může vyhubit celé lidstvo. Zatím se před tím cvrčkojedním vetřelcem schovejte do meziplanetárního modulu Nostromo 12.
0: Rozumím, pozemní základno. Startuji trysky na mém skafandru a mířím do modulu. O dalším vývoji vás budu informovat.
2: Hej, kamo, kam utíkáš? Počkej, nechci ti ublížit. Možná bych se mohla přemístit do jeho hlavy a ovládnout tak jeho mysl i tělo. Za pokus to stojí, jdeme na to!
3: Co to je? To je nějaká lepkavá a slizká hmota. Já jsem se teleportovala do mozku toho kosmonauta. Teď jsem kosmonautem já. Tomu říkám blízká setkání. Jsem v hlavě kosmonauta, baby. Parádička.
1: Tady pozemní základna. Majore Tome, jak jste na tom?
4: Tady kosmonaut Tom, tady kosmonaut Tom. Mám pro vás velice důležitý vzkaz. Všichni lidi na Zemi jsou pitomečci. Haha, můžete mi políbit. Vy víte co?
1: Tome, připomínám, že náš rozhovor je neustále monitorovaný a přenáší se online na internet. Toto není vhodné chování. A vůbec, co to máte s hlasem? Dávejte si pozor na pusu.
4: Ale tvoje bába, ať si dává pozor na pusu, si můžu dělat, co chci. A můj hlas je totálně v pohodičce. Na-na, na-na, na-na, na-na, letím zachránit náš les na planetu Zemí.
1: Majore Tome, co se vám to stalo? Nemůžete jen tak najednou opustit měsíc. Celá tato mise stála miliony dolarů.
4: Mně jsou prachy ukradený, musím vysvobodit bobra a prase a tu drzou veveřičku a kočku a myš a její děti a vůbec všechny svý kámoše. Kamarádi jsou důležitější než peníze, víš?
1: O čem to pro boha žvaníte? Nikam neletíte. Opakuju, zůstáváte na měsíci. To je rozkaz.
4: To vykládejte, víte komu? Už jsem v raketě, takže vám přeju čauky, mňauky a hojky. Padám odsaď, uvidíme se na Zemi, konec přenosu, pac a pusu.
1: Majore Tome, varuju vás, neopovažujte se tu vysílačku vypnout, nebo vás...
4: Sorry, ale víte jak, ten účet za rádiový signál je šíleně drahej, šetříme, ha. Tak jo, jak tenhle krám funguje? Co asi dělá tenhle čudlík?
5: Samodestrukční mega výbuch nastane za 5, 4, 3.
4: Ne. Stop. Tak, to nebylo ono. Ufík, co třeba tenhle čudlík?
5: Za 230 milionů kilometrů odbočte vlevo.
4: Tak to díky moc, to taky nepotřebuju, že jo? A tady to je START.
5: Se prosím, motory za 3, 2, 1, 0.

0: Omlouváme se posluchačům Českého rozhlasu za přerušení pohádky, ale přinášíme aktuální informace. Americká televize CNN právě odvysílala šokující zprávu, podle které na planetu Zemi míří obrovskou rychlostí meziplanetární modul Nostromo 12. Národní agentura pro letectví a kosmonautiku navíc informovala, že modul pilotuje astronaut Major Tom. Agentura dále tvrdí, že Major Tom se, cituji, zbláznil, je úplně mimo, přeskočilo mu. Je to blázen, cáknutý, střelený pako. Konec citátu. Podle fyzikálních výpočtů to vypadá tak, že kosmická loď Nostromo 12 míří přímo do České republiky. Kromě povodní, které právě sužují naše lesy, by se tak jednalo o další tragédii. Český rozhlas Dvojka vám teď exkluzivně přináší rozhovor s ministrem vnitra České republiky. Pane ministře, co říkáte maléru, ve kterém se naše krajina ocitla?
1: Co budeme dělat? Pomoc, co budeme dělat? Jsme nahraní.
0: Tolik oficiální vyjádření našeho ministra. Sami jste asi slyšeli, že panika je na místě. Poslouchali jste aktuální zprávy. Děkuji za pozornost.

0: Tak co? Vidí někdo z vás nějaký ostrůvek?
1: Ne, všude jenom voda. Končím s chobotovým motorováním. Stejně nikam nedoplujem.
2: A kde trčí ta cvrčka? Přece by nám takhle neutekla.
3: Vaše cvrčka se na vás očividně vykašlala. Musíme se zachránit sami.
4: A co ty vaše super schopnosti?
5: No jasně, prasáku. Co kdybys na chvilku přestal vypouštět bublinky a zkusil vodu tvým chobotem naopak nasávat?
1: Ale tolik vody nevcucnu.
5: Zkus to.
1: No, tak dobře, no.
0: Tvůj chobot je jako mega obr velký brčko. No, to je super. Jeď, to zvládneš. Vysaj tu vodu.
1: Ne, to stůl vůbec nemám žízeň.
0: Ne, počkej. Vydrž, představ si, že to je kakao.
1: A tolik kakao v životě vypít nemůžu.
0: Můžeš, tak si představ, že je to šťáva. Je to šťáva v obří sklenici. Borůvková, je to borůvková šťáva v obří sklenici. Pojď, jde ti to výborně. Začínáš se z té vody trochu napukovat, jako balón.
1: A jo, stává se ze mě ještě větší tlustoprd.
0: No, jsi krásnej, tlustoprdíš. A teď představ si, že je to bláto.
1: Bláto, já mám rád bláto, blátičko. Tak pojď k prasátku, pojď blátičko.
0: Perfektní, ale ty už to skoro máš. Nasávej. Vysaj to všechno, prasáčku.
3: Nestane se mu něco? Vždyť už připomíná obrovský chlupatý balón.
0: Jo, neposlouchej, kočičandu. Vypadáš výborně, jsi krásnej, nafuklej, jako balónek. Balónky mají všichni rádi, všichni chceme být balónky, všichni. Ale už jenom pár kapek a celá ta potopa je v tobě. Vydrž to. Jsme přece gang. Rozumíš, vzpomínáš gang divokých zvířat. Krásný.
1: Pardon, počkat, já letím, kde to má brzdy? Já letím!
0: Jseš frajer, prasáku! Ty jsi to dokázal! Dokázal jsi to, prasáku!
1: Já jsem to, něco ničím já v chobotě, asi kočičí chlup, ale na kočky já mám alergii.

0: Promiňte, to nešlo vydržet.
1: Ty prase jedno, ty si vyprsknul zase všechnu vodu zpátky. Ach, jo.
0: No a jsme zpátky tam, kde jsme byli. V maléru.

0: mikrofonu vás opět zdraví Netopír Ray. Vznáším se jen pár metrů nad jedinými trosečníky našeho lesa. Bobrem, prasetem, myší s malýma myškama, kočkou a veveřičkou. A podle všeho... Ano, skutečně to tak vypadá. Podle všeho na záchranném člunu chybí cvrčka. Nikde ji nevidím.
1: Tak to je nepříjemná informace. Záchranný člun je navíc zmítán povodní jako loďka na rozbouřené vodě. Což ve skutečnosti taky je. Celou situaci budeme i nadále sledovat, ale nevidím to moc růžově. Spíš černě. Ale to neznamená, že nemám černou rád, to se prostě jen tak říká. I růžová, i černá je v pohodě. I fialová je dobrá, žlutá, bílá, modrá, no a vůbec. Nechtěl bych být v jejich kůži. Nebo srsti, nebo kožichu, nebo co to mají ti chudáci na sobě. S napětím sledujeme, jak dopadnou. Děkuji za pozornost a naslyšenou.
2: Já už to dlouho nevydržím. Bolí mě ocas, jak vám dělám tu loď. Jo, jste příšerně těžký.
3: Jasně, Bobr má pravdu. Musíme vybrat jednoho z nás, kdo se obětuje a skočí do vody.
4: Dobře, tak vyskoč ty, prasáku. Seš z nás největší kloušík. A Bobrovi se uleví.
3: Ne, já nehraju. Jsem Bobrův dost velký, dobrý kámoš. A bylo by mu smutno, kdybych se utopil, viď?
5: Je mi to jedno. Padejte všichni.
3: Takhle vypadnou myši. Je jich tady nejvíc. Máma a spousta dětí.
6: Mami, to ne, že ne.
7: Ale, určitě jsme lehčí než ta veveřička.
8: Já?
7: Ať vyskočí ona.
8: Co? Nějaká zmenšenina krysy mi tady nebude říkat, co mám dělat, ano?
7: Kdo je u tebe krysa? Ty zrzavej kartáči? To přehnala?
8: Co? Teď se na sebe podívej. Tvůj otáz vypadá jako žijala.
9: Ticho. Držte už obě zobáky.
7: My nemáme zobáky.
3: No tak budeme stříhat kámen, nůžky a papír.
4: Vždyť nemáme prsty. Naše packy vypadají pořád jako papír.
8: Tak si budeme tahat chloupky. Kdo si vytáhne nejkratší chlup, opustí loď. To těžko.
7: Všichni vidíme, že seš chlupatá, jak medvědí pod paží.
9: Nestačily by obyčejný tentýky, dva špalíky, ho?
4: To je pro mimina. Já ty myši sežeru a bude po problému. Stejně už mám hlas.
8: Skvělý nápad.
7: Dětičky moje, nedívejte se.
9: Ne, podívejte se nahoru. Co to je?
3: To je pták?
4: Ne, to je letadlo.
7: Ne, to je padající hvězda?
9: Ne, to je přece ta kosmická raketa.
8: Cože? Takže jsme přežili potopu, ale nakonec nás už kváří nějaký ufouni?
4: Prasáku, neřvi. Koukni, ta raketa brzdí, nerozmačkána.

0: funguje to? To jsem já, Cvečka, nazdárek dětská. Hele, co mám? Kosmický modul Nostromo 12. To čučíte, co?
1: To teda jo, čumím jak umím. Cvrčko, tu raketu šoféruješ ty? Jak jsi k ní přišla?
0: Normálka, mám to v garáži už dlouho. Taková hodně hustá koloběžka. Uhněte na stranu, pokusím se tu vodu vysušit těmahle raketovýma ultraplutoniovýma motorama.
2: Cvrčko, ty umíš ovládat kosmickou loď. To je střelený, vždyť máš jen tykadla a pár nožiček.
0: Je to brgačka, kámo. A teď už fakt uhněte, nebo vás připeču jako žabí stehínka.
1: Prasáku, foukni do chobotu, ať se posunem.
2: Jasně, jdu na to.
1: Ještě kousek, tak. Tak co, cvrčko? To by mohlo stačit, ne?
0: To uvidíme. Držte si kožichy, zapínám přídavný ultraplutoniový motory. 3, 2, 1 a půl.
2: Myslíte, že to pomůže?
1: Musí, to je naše poslední šance.
3: To je ale spousta páry. Voda krysa. Vypařuje se.
2: Jeď, cvrčko, jeď. Ještě kousek.
1: A už to ale nevydržím. Jste příšerně těžký.
2: Cvrčko, ty to musíš dokázat, prosím tě. A jinak se utopíme, že jo?
1: Promiňte, kamarádi, nezvládnu to. Já už vás prostě neunesu.
2: Dobře, podívej, voda kolem už začíná bublat, no za chvilku se všechno vypaří, vydrž.
1: Promiňte.
2: Jejda, to je ale příjemná, horká koupel. Je, už došáhnu na dno.
1: Cítím tady ovár. V obrovitánský vaně, plný bublin.
4: Já teda vodu nesnáším, ale... Tohle je žůžo.
3: Moje srst bude po téhle proceduře ještě hlubší a lesklejší.
5: Tak, děti, a dýchejte hezky zhluboka, ať vám to roztáhne hrudní košičky. Je to zdravé.
6: Vážení posluchači, vítejte při poslechu dalších aktuálních informací o uneseném raketoplánu Nostromo 12. S naším rozhlasovým mikrofonem jsme se dostali přímo na místo činu. Pomatený astronaut major Tom nakonec do zemského povrchu nenaboural. Místo toho se jeho raketoplán vznáší jen pár metrů nad hladinou místní rozlité řeky. Vážení posluchači, škoda, že to nevidíte. Uprostřed téhle vodní masy se koupou lesní zvířata. Z téhle dálky rozeznávám kance, bobra, divokou kočku a pár hlodavců. Jedná se v skutku o nevšední podívanou. A teď se dokonce zdá, že plameny vycházející z rakety rozlitou řeku postupně vysušují. Skutečně je to tak. Zvířata už stojí na pevné zemi. Voda je pryč. Zůstalo jen bláto. Spousta bláta. Neuvěřitelné. Opravdu neuvěřitelný výkon. Major Tom odletěl z měsíce, aby zachránil jeden český les před povodněmi. Nostromo 12 právě přistává na zemském povrchu. Pojďme se zeptat majora Toma na jeho pocity.
0: Přicházím míru.
1: Co? Kde to je?
2: Já nevím. Kde je cvrčka? Ten kosmonaut ji zašlápnul.
0: Přicházím v míru.
1: Kdo jsi? A proč mluvíš hlasem naší kámošky?
2: Jo.
0: Promiňte, vždycky jsem chtěla vylézt z rakety a říct, že přicházím v míru. To se tak prostě dělá. Viděla jsem to v nějakým hollywoodským filmu.
7: No to jsem já, cvrčka.
2: To je
8: cvrčka.
7: Sedím v mozku tady toho chlápka. Umím ho ovládat. Jsem člověk. Dospělej člověk.
2: Tak to je síla. Můžeš si dělat, co chceš?
9: No jo.
2: Jsi dospělej člověk.
7: No, přesně tak. Můžu si dát trojitou zmrzlinu i v zimě. A nemusím si po sobě uklízet hračky. A můžu si kousat nechty. A před obědem smím sníst celou čokoládu a bejt celý den na počítači.
8: Na počítači.
7: A můžu se šťourat v nose. Hala, hala. Ne. Chcete někdo mýho... holuba?
2: Já chci.
1: Počkej, prase. Páni. Cvrčko, ty jsi člověk?
6: Majore Tome, právě jste předvedl velice riskantní manévr. Přistál jste na zemi vesmírnou raketou a přitom zachránil les před potopou. Jak se vám to povedlo?
7: Vyhlašuju blátovou bitvu.
6: To se mi snad jenom zdá. Major Tom právě háže bláto po ostatních zvířatech. A oni mu to vracejí. Právě jsem to schytala bahnem do obliče. Fuj, to je teda kekel. Co se to děje? Co to je? Vážení posluchači, buďte rádi, že sedíte v teple vašich domovů, protože kromě lítajícího bláta nás tady ohrožuje i zemětřesení. Země se chvěje. A z jejich útrop něco vychází, vypadá to, ano, jako malý kámen. Meteorit! Ze země vyšel meteorit a pomalu letí nahoru. Tak to je moci na mě. Končím. Dávám výpověď. Já jsem se asi cvokla. Pomátla. Úplně mi hrabe.
10: To je ten meteorit, který k nám dopadnul, když ho zalila voda, vytvořil vodní vír a daroval nám ty superschopnosti.
7: Letí nahoru. Zpátky do vesmíru. Třeba pomůže jiný lesní civilizaci na jiný planetě.
2: Je. Zmenšuje se mi chobot.
10: Jo. A mě ocas.
11: A já už nejsem v mozku majora Toma.
9: Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal?
11: Doufám, že nebude zuřit, že jsem ho znemožnila před celým světem. Vítejte na zemi, majore Tome.
9: Na zemi? Ale to je zvláštní. Já si pamatuju, že jsem poskakoval po měsíci.
11: A nemyslíš, Tome, že je zvláštní i to, že se právě bavíš s cvrčkem?
9: No ano, to máte pravdu, to je rovněž pozoruhodné, to si myslím... Aha.
11: Aha.
9: Srčkem.
11: Aha.
9: Aha. Já si bavím srčkem.
11: Aha.
9: Ne, to není možný. Srčkem. Jasně. Srčkem. Kde je Nostromo 12? Kde mám raketu? Srčkem. Pomoc.
1: Srčko. Ty jsi ale prozradila, že my zvířata umíme mluvit.
11: Prosím tě, jemu už stejně nikdo neuvěří po tom, co dneska utekl z měsíce.
8: No, to je pravda.
2: Chcete někdo mýho holuba?

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem Bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

Nad lesem se klenulo ráno jako vymalované. Jehličí vonilo čerstvě umyté deštěm, vítr rozfoukával mraky a proháněl se v korunách stromů. Na pasece nedaleko hájovny seděla tři liščata. Dva malí lišáci a jedna liška. Všichni se pozorně dívali na maminku, která je učila točit se za ocasem. Dělejte to pořádně, je to důležité, nařizovala jim. Až vyrostete, budete honit zajíce a ti prvíti rádi kličkují. Nesmí se vám přitom zamotat hlava. Točení za ocasem je tedy užitečný trénink. Liščata se pustila za vlastním ocasem a běhala tak dlouho do kolečka, dokud se jim všechno netočilo do kolečka. Když liščí maminka viděla, že už se liščatům pletou nohy, nechala je odpočinout a pak jim dala jiný úkol. Základní povinností každé lišky a každého lišáka je uživit se, vysvětlovala. Jídla je kolem dost, jenom se ho musíte naučit vyčenichat. Nejlepší jsou kuřata, ale musí se pro ně klidem a tam vás zatím nepustím, protože byste se tam mohli chytit do nastražených pastí. Ušáci jsou taky chutní a výživní, ale mají dlouhé nohy. Já sama jsem v životě ulovila pouze jednoho a vystačil mi na týden. Myši vás tolik nezasytí, ale jako svačina jsou dobré. Nehoňte se za těmi velkými, začněte s nějakou menší, ta vám nedá takovou práci. Koukejte, co vidíte tamhle na konci paseky pod tím kořenem? Myší díru, odpověděl první malý lišák celý rezavý. A co vidíte před ní? Svačinu, zavrčel druhý malý lišák, taky celý rezavý. A co uděláte? Pustíme se za ní, vypískla malá liška, která měla na čele černý flíček ve tvaru oříšku. Připravit? Pozor, start! Liščata vyrazila k myší díře. V běhu se dohadovala, kdo kterou myšku uloví. Zamlouvám si ten kousek vlevo, štěkl první lišák lačně. Já si vezmu tu prostřední parci, hlásil druhý lišák a už se olizoval. A můj je ten myšák s bílým břichem, oznámila liška, která měla na čele černý flíček ve tvaru oříšku. Ne, abyste mi ho někdo vzal. Liščata přeskočila potok a v tu chvíli je myši uviděli. Pozor, nepřítel, vykřikla myší maminka. Utíkejte, utíkejte. Myši se zmateně rozprchly. Některým se podařilo zalézt zpátky do díry, jiné vyběhly vzhůru po kmeni nejbližší borovice, pár se jich snažilo schovat v borůvčí. Myšák s bílým břichem se rozběhl po cestě do lesa. Hnal se hustým kapradím, malé šišky přeskakoval, velkým se vyhýbal, dělal přemety přes pařezy, klouzal po jehličí, ale za sebou stále slyšel funění. Liška byla čím dál blíž. Myšák už cítil na hřbetě její horký dech, ale neotočil se a pár...

0: Konečně Mišák dorazil k vyvrácené bříze, která se skláněla nad močálem. Vyběhl po ní až k prvním větvím a tam se zastavil. Vyhrál jsem! Vřískal a prudce oddychoval. Liška doběhla až k němu, posadila se a taky prudce oddychovala. Žádný zázrak, prohlásila za okamžik, když se její dech trochu sklidnil. Nechala jsem ti náskok.
1: To říkáš vždycky.
0: Taky je to vždycky pravda.
1: Není,
0: ale je a je.
1: Nehádej se, nebo ti řeknu, že jsi milá.
0: Jen to zkus a uvidíš, co řeknu já tobě, ty bělopup.
1: Opovaž se to dopovědět.
0: Oba se na chvíli odmlčeli a prohlíželi si jeden druhého. Pořád si ještě úplně nezvykli na změny, které se s nimi staly. Ty, bělopřichu, začala Liška nejistě. Chtěla bych se tě na něco zeptat, ale musíš mi slíbit, že nebudeš lhát.
1: Já nikdy nelžu.
0: Já vím, jako lišák si nikdy nelhal.
1: Jenže teď jsi myšák a myšáci jsou hrozní lháři, já je dobře znám. To o mě neplatí,
0: ujistil ji bělobřich.
1: Jsem stejný jako dřív, jenom trochu jinak vypadám. I ty ses změnila jenom navenek.
0: To je právě to, na co jsem se tě chtěla zeptat, řekla Šupito a v očích měla obavu. Nevadí ti moje drápy a zuby a prostě to všechno dohromady? Vypadám přece hrozivě. Nemáš ze mě tak trochu strach? Bělobřich vykulil oči.
1: Strach? Z tebe? Jsme přece kamarádi.
0: Starost z Liščiných očí se vytratila.
2: To si píš, že jsme kamarádi, vyhrkla nadšeně.
0: Tak to je a tak to taky zůstane. Kdybys potřeboval něco vědět, klidně se mě zeptej. Ve všem ti poradím. To víš, život v myším kožíšku to není žádná legrace. Pořád se musíš před někým schovávat. Je tady káně a sovy a kočky v hájovně a hlavně nevěř žádné lišce. Kromě mě ovšem.
1: Ty se zase vyhýbej lidem, radil jí bělobřich. Nevím proč, ale jsou na lišky strašně nabroušení. Pořád jim usilují o život a lišky přitom proti nim nic nemají, jen se s nimi chtějí dělit o kuřata.
0: Dám si pozor, slíbila Šupito a nedočkavě přenesla váhu ze zadních tlapek na přední.
2: Pohoupáme se.
1: Ano, ale prosím tě, ne tak divoce jako minule, poprosil bělobřich. Nezapomeň, že jsem myšák.
2: No a co má být? Ty jsi mě dřív taky houpal jako blázen,
0: ocekla Šupito.
2: Drž se!
0: Přikázala a pak začala houpat. Nejdřív jen malinko, potom trošku víc a nakonec pořádně. Větev vrzala a praštěla, bělobřich pištěl, Šupito se smála a oběma se to líbilo. Když toho měli dost, nechali houpání a vzpomínali na všechny nebeské houpačky, které spolu vyzkoušeli, a na vláček jezdící pořád dokola, v němž se unavení hraním natáhli na lavici a odpočívali. Teď seděli na prohřátém kameni a zvolna se rozhlíželi kolem. Odevšad bylo slyšet šplouchání a žbluňkání doprovázené šepotem, štěbetáním nebo tichými výkřiky. Rozhlédli se také po louce, na níž se klikatila pěšinka vedoucí mezi kapradí.
2: Je to krásně, viď? Řekla Šupito.
3: Je to skoro jako v nebi,
0: řekl bělobřich nadšeně.
2: Ano, skoro jako v nebi,
0: souhlasila s ním.
1: Možná, že dokonce lepší, nemyslíš?
0: Šupito se podívala na mraky, plující po hladině močálu, pohlédla na rákosí tančící ve větru, zamžourala na slunce, které zašlo, aby mohlo za chvíli zase vykouknout, mrkla na cestu plnou louží a zadívala se na hluboký les plný nebezpečí, ale taky překvapení. Nakonec pohlédla na bělobřicha.
2: Nebe je bezva, řekla moudře.
0: Ale jenom na chvíli.

0: kdo.
1: Včera ve tři ráno MLC řekl středně velký medvěd brum. Stalo se to, myslím, ve chvilce. A tím brumem vzbudil celý dům.

Byl to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské.

Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly.

0: Rádio Junior.
1: Nebaví mě to.

ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být.

kuntem. Lou, peřníci svou volání to, schopáni to jsou páni Lou. Peřníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: takový chytrák loupý dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida.
1: Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě poškubem.
2: Radio Junior.

0: Vlkače!
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

vachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hrošile noší, je. Lvi a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spí?

这是龙爸脾气。Radio Junior

0: sladku dnešnímu.
1: Že pak byli přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.